0: Dání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasek na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dobrá. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Hmm. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím, to ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom jednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubiani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografií, jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padide, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád je ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem přišel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že za mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumšt toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže
1: no
2: jsem
1: tak
2: strašně rád.
1: No.
2: Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
2: To je strašně těžká otázka. Ani na to nedovedu odpovědět. Ale určitě jsou to ty technologie, ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
1: Je takový přetlak všeho.
2: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhle tým mladým choreografům, až se z nich staly vlastně legendy, no.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Mm-hmm. Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korzár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštěl si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na co 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný ružíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní, je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdný a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba jí říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhletu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidějí, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba já mám nějaký zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli, nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Paluka Šule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, takhle schytně. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víc. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovéhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovéhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.

0: na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná ze začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže ze začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale teďka jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi? Že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro pokaždý, když tvoříte nový balet. To je vždycky, jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no, že já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě... A pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásné pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř. To můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev, tý kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může. Ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydět se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu, už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: To musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je to,
1: si,
2: no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, 3 děti máte, 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy někdy to trvá rok, nebo například proces odkavky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to dá dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli.

0: měli a najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo? Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek, protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chrodav celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut, protože já jsem vlastně v té přítomnosti, já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někde, no.
1: Pustit ho do světa.
0: No, no, bohužel, no. Rádio Praha.

0: vyjádření.
1: Čtete si potom třeba kritiky, reakce na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako to zapomene.
2: To je potom vlastně zvláštní. Práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy se třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že se člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil 75 baletů, takže ze začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celé tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lísky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne, a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam se vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít ten čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času se jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny, se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: patří Temper City, Self-Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
1: Rádio Praha.
2: 107,1 FM
1: a DAB+.

0: Nabídek letních brigád je zatím o něco méně než loni. Firmy nabízejí výdělky od 160 korun za hodinu. Akcionáři polostátní společnosti ČEZ zvolili do dozorčí rady poslance Fialu z SPD. Končí liberecký hejtman Půta. Rusko útočí na Kyjev a další ukrajinská města. Vzdušné údery nepřežilo nejméně 8 lidí. A ráno bude přechodně i skoro jasno, jinak většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Večer začne přibývat oblačnosti.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% míň letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo v gastronomii. Pro letošní rok zákon stanovuje minimální hodinovou sazbu na necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
2: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
0: Letos se zároveň zvýšila částka, do které brigádníci pracující na dohodu nemusejí svůj výdělek danit, a to na 12 000 korun. Do projektu Záhonky pro školky se letos v Praze 4 zapojilo 9 mateřských škol, o 3 víc než loni. Městská část do každé z nich pořídila vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy. Děti v nich pak pěstují bylinky, ovoce a zeleninu, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
3: Je to hlavně projekt, aby se děti naučili trpělivosti, aby se naučili přírodním zákonitostem, aby viděli, jak dlouho trvá něco skutečně pěstovat, než to mohou ochutnat, aby si takto ten proces přírody vyzkoušeli vlastníma rukama.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČEZu téměř 70% akcií. V 11 členné dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé, desítky dalších utrpěli zranění, uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o pádu 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle starosty můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech v ukrajinské metropoli po útocích vypukly požáry. Ruské útoky cílily taky na Charkov nebo na Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili. Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024, která se vrací po roční mateřské pauze, si vítězství zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Se svým výkonem ale spokojená úplně nebyla.
4: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
0: Soutěž dálkařů vyhrál na pražské Julisce Radek Juška výkonem 787 cm. Dnes bude v Praze většinou polojasno, teď ráno přechodně i skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia a vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, bude dnes ráno a dopoledne z dopravního infocentra sledovat kolega Tomáš Kolmestr, zdravím tě.
6: Hezké ráno. Na pražském okruhu směrem na D1 zpozorněte za sjezdem na Lochkov. Na 10,5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu, za ním policie a může se vybočovat. Ve Kbelské se popojíždí směrem do Štěrbohol, a to před křižovatkou s Poděbradskou, a v Běchovicích směrem do centra zesiluje provoz před Starou poštou.
5: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 5,5 minuty po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 2. června. Jarmil a Jaromil mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man. Budou taky Robin Schulz a Wes, ale ne. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: a nadechnout ve 6:45 na Rádiu Praha. Vstáváte s námi do úterý s datem 2. června. V Praze budeme dnes mít většinou polojasno, ráno přechodně skoro jasno, večer bude od západu oblačnosti přibývat maxima 24 až 26 stupňů Celsia. Teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra počítejte se silným provozem mezi sjezdem na Letňany a Bulovkou. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem. Na okruhu směrem na D1 zpozorněte za sjezdem na Lohkov. Na 10,5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu, za ním je policie a může se tam vybočovat. Ve Kbelské se popojíždí směrem do Štěrbohol mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou. A na příjezdu do Běchovic od Úval se tvoří kolona v Českobrodské.
0: Já ti moc děkuju, přeju hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se

0: Tak to byla Sabrina Carpenter a Manchild v 6:30 na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy a s nimi ve studiu Míra Kasan.
1: Dobré jitro. Cenové stropy pro pohonné hmoty dnes znovu klesnou. U nafty o 37 haléřů, u benzínu o 51 haléř na litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop pro naftu klesne na 39 korun a 35 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice dnes prodávat maximálně za 42 korun a 640 haléřů za litr. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Schodek státního rozpočtu v květnu zrostl na 170 miliard a 200 milionů korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Schodek je zhruba o 64 miliard korun větší než v dubnu. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. První bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou ale slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo, které před 5 lety zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Evropská komise uvažuje o nové celounijní dani z hazardních her. Promiňte, do rozpočtu 27 by mohla přivést přepočtu bezmála 48 miliard korun. Vyplývá to z odhadů, které podle informací Českého rozhlasu unijní exekutiva zaslala členským státům. Mezi dalšími zdroji rozpočtu by mohlo být třeba zdanění firem v oblasti kryptoměn nebo velkých digitálních gigantů. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Ocenění převzal na slavnostní vyhlášení ankety v Praze. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. Do síně slávy byli uvedeni Jaroslav Soukup a František Schorný. V Praze dnes bude většinou polojasno, teď ráno přechodně i skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Naměříme nejvýš 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže ještě nám zbývají dopravní informace. O ty se postará Tomáš Kolmestr.
3: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra počítejte se silným provozem od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou až k Bulovce. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Následná kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku až k Europarku, zdržení asi čtvrt hodiny. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce. Na Černokostelecké směrem do centra pozor u zeleného domečku. V křižovatce se srazilo nákladní auto s osobním a projíždí se pouze levým pruhem. Vekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské a na příjezdu do Běchovic od Úval se tvoří kolona v Českobrodské.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 6:45, posloucháte Rádio Praha v úterý 2. června. Včera vyvrcholil 10. ročník festivalu ZUŠ Open, který po celé republice spojuje žáky základních uměleckých škol. Závěr programu ve Valštejnské zahradě v Praze sledovala i naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Programu, který je součástí vyvrcholení festivalu, se podílí celkem 800 dětí ze 40 škol z celé republiky.
2: Majda a Sofie, holky, vy máte na sobě krásné červené kostýmy taneční. Teď máte za sebou i vystoupení, tak odkud jste vlastně přijeli sem na ZUŠ Open?
3: My jsme přijeli z Jablonce nad Nisou.
2: Dobře, a jak dlouho tančíte? Protože bylo vidět, že jste skoro profesionální tanečnice. Tak jak se teď po tom výkonu cítíte? A druhá otázka, jestli v tom třeba chcete pokračovat, Majdo?
3: Já tančím 10. rokem a určitě v tom chci dále pokračovat.
2: A když se teda podívám do úplně vašeho dětství, protože už jste mladé slečny, tak kdo vás vlastně k tomu tanci přivedl? Kdo to byl? Byla to paní učitelka nebo rodiče?
4: U mě určitě rodiče, protože chtěli, abych se věnovala nějakým způsobem umění a přijala se mě právě do ZUŠky jak na zpěv, tak na klavír, tak na tanec a u toho tance jsem právě zůstala.
2: A mají do na tebe stejná otázka?
3: No, mě k tomu dovedli rodiče, protože já jsem odmala říkala, že budu baletka a vlastně to byl můj sen vlastně tančit a mamka mě pak přihlásila sem na tancování a i se věnuju jako na hudební nástroje hraju, ale tanec je pro mě nejvíc.
1: Jak moc se festival ZUŠ Open, který dává možnost dětem ukázat svůj talent za dobu fungování, proměnil, vysvětluje ředitelka Irena Paul Houkalová.
5: Ta základní myšlenka zpropagovat, upozornit na ten systém základních uměleckých škol tam zůstává, ale daleko už se posunula k tomu nejpodstatnějšímu a to je opravdu ta podpora všech těch aspektů, které základní umělecké školy mají v potenciálu a to napojení i na tu špičkovou kulturu na straně jedné a na straně druhé. A ta hodnotová stránka věci, ta podpora vlastně těch malých hrdinů dětských v roli interpretů.
1: 10. ročník festivalu završí společný večerní koncert, na kterém zazní skladby Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Doprovodí ho taky víc než 300 člený sbor pod vedením Jiřího Chvály. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Je úterý a v Praze bude většinou polojasno, ráno přechodně skoro jasno, večer bude od západu oblačnosti přibývat. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, pořád jsme na 13 stupních, foukat bude jen slabý jihovýchodní vítr. No a jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
6: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra počítejte se silným provozem od sjezdu na Letňany, dál přes Libereckou až před Blanku, naberete asi čtvrt hodiny navíc. Plná je také Povltavská od Čuprovy k Bulovce. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11, následná fronta se táhne přes Štěrbohovskou spojku až k Europarku, zdržení je bezmála půl hodiny, v opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce a to od Spořilova. Na okruhu směrem na letiště čekejte silný provoz od Lochkovského tunelu Kořechu mezi 14. a 19. kilometrem, kvůli tomu už regulují vjezdy do tunelu. Ve Kbalské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské a v Českobrodské směrem do centra se zdržíte asi 10 minut před starou poštou.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha.
9: Pražákům je hej.
8: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
9: Pražákům je hej.
8: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

Hity, doprava, informace. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké úterní ráno.
1: Hezké ráno všem.

0: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. Pomoc obětem zneužívání v církvi má zlepšit spolupráce katolické církve se spolkem Někdo ti uvěří. Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou. Jednat mají třeba o summitu NATO v Ankaře. A dnes bude většinou polojasno, ráno přechodně i skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti a naměříme nejvýš 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční hnutí SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl rodičovský příspěvek navyšovat automaticky.
2: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes s jeho zástupci podepíše memorandum. Jak řekl, toto téma považuje za jednu ze svých priorit. Jak bude spolupráce se spolkem vypadat, popisuje mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.
3: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi, o větší podporu obětí zneužívání a také se bude jednat o rozvoj prevence a dalšího citlivého přístupu k lidem, kteří byli zneužiti představiteli katolické církve.
0: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu ministr Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra návrh nedostatečný. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci silnější zemětřesení. Podle systému Evropsko-středomořského seismologického centra mělo sílu 6,2 stupně. Epicentrum se nachází v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Otřes podle italské civilní ochrany pocítila velká část obyvatel jihu Itálie. Zatím nejsou informace o případných škodách, zraněných nebo obětech. Fotbalisty Bohemians posílí do nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši s vedením Klokanů podepsal smlouvu do roku 2029. Za ostravský klub nastoupil v šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů. V uplynulém ročníku Almášiho trápili zdravotní problémy. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil na začátku listopadu. Dnes bude v Praze většinou polojasno, teď ráno přechodně i skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia a povane jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách je čas podívat se taky na silnice s Tomášem Kolmistrem. Zdravím tě.
5: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Regulí proto vjezdy do obou tunelů, stojí se na Lahovickém mostě a také před Chlupickým tunelem od 5. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Černý most. Na 60. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až k Europarku, zdržíte se asi půl hodiny. V opačném směru se jede pomaleji nesouvisle od Spořilova. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Liber- Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Ve Strakonické směrem do centra počítejte se silnějším provozem od Lahovic k Barandovskému mostu. V Českobrodské směrem do centra se zdržíte asi čtvrt hodiny před Starou poštou a plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
4: Já ti moc děkuju, Tomáši, pěkné ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lighthouse Family a jejich Lifty ve 7:45 na Rádiu Praha. Máme úterý 2. června, no a tohle datum nás právě teď bude zajímat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 2. června, svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
4: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
3: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
1: prosím jedno pivo,
3: a německou nádražní restaurací.
1: Ein Bier bitte.
3: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stonům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zavředli do biomasy.
3: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
3: Já přeju hezký den.
0: Ten den bude většinou polojasný, ráno přechodně skoro jasný, večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tomáše Kolmistra, zdravím do dopravního infocentra.
7: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, ta se nesouvisle táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, zdržíte se asi půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Černý most. Na 60. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje přes Štěrbalskou spojku až k Europarku, zdržíte se asi 30 minut. V opačném směru se jede pomaleji nesouvisle od Spořilova. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. V Kých je plná Broumovská od Rajské zahrady k Českobrodské a také Poděbradská ke křižovatce s Jekbelskou. Ve Strakonické směrem do centra počítejte se silnějším provozem od Lahovic k Barandovskému mostu. V Českobrodské směrem do centra se zdržíte asi 15 minut před Starou poštou a plný je Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy.
0: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti.
9: To je odpoledne plné zábavy,
10: hudby,
9: sportu
10: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
9: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
10: Čekají vás workshopy,
9: sportovní aktivity,
10: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
9: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
10: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
9: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
11: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
12: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: Půl osmé, čas na zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí CBD a kratomu zajistili skoro 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovali 25 internetových obchodů. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 koruny za akcii. Valná hromada společnosti schválila návrh představenstva a ČES tak mezi akcionáře rozdělí celkem 23 miliard korun. Z toho 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. Ministerstvo zahraničí podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Šéf rezortu Petr Macinka z motoristů řekl, že nedostatečné financování projektu může ohrozit budoucnost českých center. Podle něj za to můžou špatná rozhodnutí bývalého ministra Jana Lipavského za ODS, ten ale kritiku odmítá. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidováni v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Oštěpařka Nikola Ogrodníková, která se vrací po roční mateřské pauze, vyhrála soutěž na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Soutěž dálkařů vyhrál na pražské Julisce Radek Juška výkonem 787 centimetrů. V Praze dnes bude většinou polojasno, teď ráno přechodně i skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Jak to na nich vypadá? Z dopravního infocentra sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, ta se nesouvisle táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrbalovskou spojku až ke sjezdu na Hloubětín, zdržení asi 40 minut. Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až před Blanku. Celé je to na asi půl hodiny, plná je také Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce. Ucpaná je Broumovská od Rajské zahrady k Českobrodské a také Poděbradská ke křižovatce s Ekbelskou. V Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od sjezdu na Prosek ke křižovatce s Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic od Úval čekejte zdržení asi 10-20 minut v Českobrodské a plný zůstává Noselský most od Kongresového centra do Legerovy.
0: Tomáši, já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Cardigans a My Favorite Game je 7:45. Městská knihovna v Praze otevřela svou 46. pobočku. Nachází se v novém polyfunkčním domě u stanice metra Černý most. Mimo půjčování knih lidem nabízí také prostor pro komunitní setkávání.
1: Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší.
2: Novou pobočku knihovny mi ukazuje její vedoucí Vesna Markovičová.
1: Pak máme místa jako dětské oddělení, komunitní kuchyňka samozřejmě.
2: Knihovna má být také místo pro pořádání kulturních akcí.
1: Větší část programu budeme zajišťovat my, jakoby, jako knihovna, ale možnost půjčit si prostor i pro veřejnost, pro místní komunitní kroužek například.
2: Dodává vedoucí pobočky Vesna Markovičová. Čtenáři zde mají k dispozici přes 11 000 knih. Číst si je můžou v klidových koutech s křesly, lavičkami nebo polštáři. Knihovna má 2 patra o celkové ploše 1000 m². Jak zmiňuje architektka Jana Mastíková, která podobu knihovny navrhla.
3: To první vstupní podlaží je prostorově menší, zhruba třetinové, ale nachází se tady to, co potřebujete, když fakt jako spěcháte, to znamená vrácení knih, knihovní fond, výpůjčky, internet, všechny tady ty vlastně věci jakoby aktuální.
2: Druhé patro má sloužit především lidem, kteří chtějí v knihovně trávit víc času, třeba studiem. Podle Mastíkové má celý prostor působit svěžím dojmem.
3: Proto jsme tady použili hodně světlé barvy. Máme tady jednu barvu, to je tady ta mentolová, peppermintová, aby, víte co, jakože když jdete do knihovny, tak jdeme do té prostě do té mentolový, zelený, svěží a tak.
2: Pobočka má otevřeno každý pracovní den od 9 do 19 hodin. Ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák vysvětluje, že po celém hlavním městě její služby využívají především lidé, kteří ani nemají členství.
4: Obecně klesá počet výpůjček. Co v zásadě neklesá, je návštěvnost knihoven a počet lidí, kteří do knihovny chodí. Můžou tam studovat na místě, protože na to, abyste si tady vyndal knížku z regálu a abyste si ji tady četl, na to průkazku nepotřebujete, na to nepotřebujete nic, jenom se chovat slušně.
2: Knihovna půjčuje kromě klasických publikací také třeba mapy nebo deskové hry. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze většinou polojasno, teď ráno přechodně skoro jasno, večer od západu oblačnosti bude přibývat a maxima mezi 24 a 26 stupni Celsia, teď jsme na 15, foukat bude slabý jihovýchodní vítr. No a co se děje na silnicích, to nám teď řekne Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru se dojíždí do kolony, zase nesouvisle táhne až Kořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrbalovskou spojku až ke sjezdu na Hloubětín, zdržení asi 40 minut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až před Blanku. Celé je to na asi půl hodiny, plná je také Povltavská od Čuprovy k Bulovce. V Ekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od sjezdu na Prosek ke křižovatce s Poděbradskou. Poděbradská je plná od Rajské zahrady ke křižovatce s Kbelskou, ucpaná je také Broumovská směrem do Štěrbohol, a to po celé délce. V Novopatské směrem do Hloubětína dejte pozor za čerpací stanicí, tam v levém pruhu stojí osobní auto.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Taky hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte

0: Mužský Michael a Smooth Criminal, věc, která nás vrátila do 13. října 1988. Už tehdy vydal tuhle pecku a do dneška je to super song. Každopádně 8 hodin, ve studiu se mnou je Míra Kasan a má pro nás další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Jak lépe zajistit bezpečnost dětí u opatrovnických soudů, navrhuje úprava rozvodové novely. Hygienici v Praze pokračují v kontrolách pískovišť. Letos zatím byla všechna v pořádku. Tchajwanský prezident ocenil předsedu senátu Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Ráno bude přechodně i skoro jasno, jinak většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Večer začne přibývat oblačnosti.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opatrovnické soudy by mohly od nového roku povinně zjišťovat, jestli dítě v rodině nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Odborníci by na sebe měli u soudu vzít odpovědnost a situaci vyhodnotit. Uvedla to vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
2: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
0: Podobný návrh jako ministr Tejc podali také senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna příštího roku. Prezident Petr Pavel dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uherskohradišťsku. Jednat bude s vedením Zlína a zastaví se taky na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se Petr Pavel setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, jestli je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fíliová.
3: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
0: Tchajwanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajwanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajwanu. Podle Miloše Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
4: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
5: Předseda českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tchajwan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tchajwan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Basketbalisté Nymburka dnes na domácí palubovce rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o 3. triumf v řadě a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk bude poté hostit zítra i 2. zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí. Dnes bude v Praze většinou polojasno, ráno přechodně i skoro jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích, a tyhle informace nám zprostředkuje Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou od sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V opačném směru tedy na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň, také k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrbolskou spojku až k Europarku, zdržení je asi 40 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice. Část kolony pokračuje přes Libereckou do Nové Povltavské před Blanku. Druhá část kolony se táhne přes Gbelskou až k Poděbradské. Popojíždí se i dál směrem na Štěrboholy v Průmyslové. Za křižovatkou s Českobrodskou řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od McDonaldu. Ve Strakonické čekejte silnější provoz směrem do centra od Lahovic a v ulici pod Krejcárkem se zdržíte asi 20 minut před ohradou kvůli omezení.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

probouzíte se do úterý 2. června a vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaně. Máme 6,5 minuty po 8. Hezké ráno. Za chvilku Miles Smith a jeho Hold Me in the Dark. A budou taky Limp Bizkit a Behind Blue Eyes. Hezké ráno. Rádio.

0: Je 8:45, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do úterý 2. června.
1: Praha je nej. Praha je nej. Už víc než 6 století představuje symbol české vzdělanosti. To je Karolinum. Sídlo Univerzity Karlovy, založené Karlem IV. V roce 1348. Dokonce se řadí mezi nejstarší univerzitní budovy na světě. Uvnitř najdete nádherný sál, tedy místo, které je dodnes dějištěm promocí udílení čestných doktorátů a dalších významných událostí. Jenže pokud zrovna nepromujete, tak se sem běžně nepodíváte. Praha je nej.
0: Dnes budeme mít v Praze většinou polojasno, teď ráno ale přechodně skoro jasno, do naší zahrady v Karlíně už hezky svítí sluníčko, večer bude od západu oblačnosti přibývat, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, pomalu se blížíme, jsme na 17 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
2: Dneska ráno na okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou od sjezdu na Jesenici. Na 82. kilometru se zastavuje. Fronta hlavně kamionů pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se zastavují osobní auta. V opačném směru, tedy na D1, čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň, také k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrbolskou spojku až k Europarku. Zdržení asi 40 minut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice. Část kolony pokračuje přes Libereckou do Nové Povltavské před Blanku. V Libně ucpaná Povltavská od Čuprovy k Bulovce a také Zenklova. V Ekbelské směrem do Hloubětina se zastavuje u sjezdu na Prosek. Fronta pokračuje až k Poděbradské, tam ta je ucpaná od Rajské zahrady. V Broumarské počítejte s kolonou směrem do Štěrbohol, a to mezi Poděbradskou a Českobrodskou. A ve Strakonické čekejte silnější provoz směrem do centra od Tlahovic.
0: Já ti moc děkuju, pěkné ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: One Republic, Need Your Love, je 8:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Cenové stropy pro pohonné hmoty znovu klesly. U nafty o 37 haléřů, u benzínu o 51 haléřů na litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop pro naftu klesl na 39 korun a 35 haléřů. Benzín budou moci dnes čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 640 haléřů za litr. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu ministr Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Valná hromada energetické skupiny ČES večer schválila rozdělení firmy. Může tak vzniknout nová společnost, do které se postupně vyčlení části zaměřené na distribuci a obchod. Jde o první krok k chystanému úplnému zestátnění výrobní části ČESu, které má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Na Ukrajině stoupá počet obětí po nočních ruských vzdušných útocích. Teď jich je už nejméně 11 a přes 100 lidí je zraněných. Rusko raketami a drony útočilo hlavně na Kyjev a Dnipro. Jen ukrajinská metropole hlásí 4 mrtvé a 58 zraněných, včetně 3 dětí. Američanka Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. V Praze dnes bude většinou polojasno, ráno přechodně i skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace ty má připravené Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte už za sjezdem z D10. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč přes Dobřískou až před Mrázovku. Na magistrále směrem do centra opatrně u sjezdu na jižní spojku řeší tam nehodu osobního auta s dodávkou. V pravém pruhu kolona se táhne už od sjezdu na Opatov. V Cínovecké do centra je kolona od sjezdu na Hloubětín až do Nové Povltavské. Zdržení asi půl hodiny. V Ekbelské směrem do Hloubětína se zastavuje u sjezdu na Prosek, fronta pokračuje až k Poděbradské. V Libně ucpaná Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce, také Zenklova. V Broumarské počítejte s kolonou směrem do Štěrbohol mezi Poděbradskou a Českobradskou a na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl deváté v ranní Praze třeba Elizabeth a Good Times. A budou Ella Henderson a Rudimental, Alibi.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: To byly James Arthur, Anne Marie a Rewrite the Stars. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi pohyb a divadlo, tak byste neměli chybět na festivalu Tanec Praha. Ten představuje a do Metropole přiváží významné osobnosti světového tance. Po celý měsíc se můžete těšit na akrobatická vystoupení, poznáte současné taneční trendy a nebudou chybět ani speciální workshopy. Zajímavá a netradiční divadelní taneční představení nabízejí Jatka 78 nebo Divadlo Ponec. A kompletní program najdete na webu tanecpraha.cz. A dětský den s celou rodinou můžete oslavit v Toulcově dvoře. Jak sami organizátoři říkají, nenajdete tam žádné pouťové atrakce ani skákací hrad. Přírodní areál nabídne několik herních stanovišť, kde na chvíli můžete zapomenout, že jste ve velkoměstě. Otevřená tam bude i keramická dílna, a to od 14 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Praha žije kulturou.
1: Prahu zajímá, jak dnes bude. Čekáme většinou polojasno, teď ráno, ale přechodně skoro jasno.

0: A večer bude od západu oblačnosti zase přibývat. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia. Teď jsme na 17. Fouká a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. A teď Tomáš Kolmistra, dopravní informace.
1: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte už za sjezdem z D10. Kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč přes Dobřískou až před Mrázovku. Na magistrále směrem do centra opatrně u sjezdu na jižní spojku. Řeší tam nehodu osobního auta s dodávkou v pravém pruhu. Kolona se táhne už od Průhonic. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje na 80. kilometru. Fronta se nesouvisle sune až k Ořechu. Regulují vjezdy do obou tunelů a zastavuje se nárazově také před nimi. V opačném směru, tedy na D1, čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V Cínovecké do centra se táhne kolona od sjezdu na Hloubětín až do Nové Polotavské, zdrží asi půl hodiny. V Ekbelské směrem na Hloubětín se táhne kolona od Cínovecké k Poděbradské. V Poděbradské se popojíždí od Rajské zahrady ke křižovatce s Ekbelskou a v Radlické směrem do centra se vleče kolona od Jinonic, a to před Prázovku.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
1: Tak, díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rozvod?
4: Rozvod.
3: Dobře, bez rukavic.
4: Ano, bez rukavic.
5: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: ve studiu se mnou je Míra Kasan, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezký den. Nabídek letních brigád je zatím o něco méně než loni. Firmy nabízejí výdělky od 160 korun za hodinu. Dálnice D5 je u Benešovic ve směru na Rozvadov kvůli nehodě kamionu stále uzavřená. Jih Itálie zasáhlo po půlnoci silnější zemětřesení o intenzitě přes 6 stupňů. A dnes bude většinou polojasno, večer začne přibývat oblačnosti a naměříme nejvýš 26 stupňů Celsia.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% míň letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo v gastronomii. Pro letošní rok zákon stanovuje minimální hodinovou sazbu na necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové, ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
3: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
1: Letos se zároveň zvýšila částka, do které brigádníci pracující na dohodu nemusí svůj výdělek danit, a to na 12 000 korun. Rodiče nově narozených dětí by mohli od nového roku nově dostávat 400 tisíc korun, to je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Opoziční poslanci, ale třeba i vládní SPD, chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Kvůli odstraňování následků nehody kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 nedaleko Benešovic ve směru na Rozvadov. Podle odhadu policie může omezení trvat minimálně do 12 hodin. Řidičům proto doporučuje využít objízdnou trasu, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
4: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
1: Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci silnější zemětřesení. Podle systému Evropsko-středomořského seismologického centra mělo sílu 6,2 stupně. Epicentrum se nachází v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Otřes podle italské civilní ochrany pocítila velká část obyvatel jihu Itálie. Zatím nejsou informace o případných škodách, zraněných nebo obětech. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Joao Fonsecovi. Podrobnosti z Paříže přidává David Prouza.
5: 20-letý Menšík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsecou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseca totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Menšík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
6: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
5: Zápas Menšíka s Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Šátriera nejdříve v 8:30 večer.
1: Dnes bude v Praze většinou polojasno, večer bude postupně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje na 80. kilometru. Fronta se nesouvisle suné až k Ořechu. Regulují vjezdy do obou tunelů a zastavuje se nárazově také před nimi. V opačném směru tedy na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Černý most. Fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržíte se asi půl hodiny. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč přes Dobřískou až před Mrázovku. Na magistrále směrem do centra dejte pozor u sjezdu na jižní spojku. V pravém pruhu řeší nehodu dodávky a osobního auta. Kolona od Průhonic je na asi půl hodiny. V Cínovecké do centra se táhne kolona od sjezdu na Hloubětín až do Nové Povltavské, zdržení asi půl hodiny. V Radlické směrem do centra se vleče kolona od Jinovnic před Mrázovku a v Bělohorské se zdržíte asi 10 minut v obou směrech před Vypichem.
0: Tomáši, díky moc, zatím ahoj.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 2. června máme 6 minut po 9. Zdravím vás, za chvilku tady u nás The Fame a Summer Is A Curse. Ale taky Shapoero na Good Luck Babe.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Helen Kravic a Fly Away. Je 9:45, vstáváte do úterý 2. června, no a právě tohle datum teď podrobíme kontrole.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 2. června, svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
4: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
3: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
1: prosím jedno pivo,
3: a německou nádražní restaurací.
1: Ein Bier bitte.
3: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stonům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55. je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
3: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
3: Já přeju hezký den.
0: Ten den bude většinou polojasný, teď ráno ještě přechodně skoro jasný. Večer bude od západu oblačnosti přibývat. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. No a jak to vidí Tomáš Kolmistr?
7: Dneska ráno na okruhu směrem na letiště zpomalte, počítejte s kolonou hlavně kamionů od sjezdu na Jesenici. Ta pokračuje nesouvisle až k Ořechu, regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve spinu na D1, čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark. Na jižní spojce směr Smíchov se brzdí u sjezdu na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most přes Dobřískou až před Blanku. Na magistrále směrem do centra dejte pozor u sjezdu na jižní spojku, v pravém pruhu stále řeší nehodu dodávky osobního auta, kolona od pruhu nic je na asi 20 minut. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany před Blanku, celé je to na asi půl hodiny, a plná je Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce a také okolní ulice jako Zenklova a Vodstářova.
0: Tomáši, díky, měj se.
7: Taky díky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: balonová Londýn, z Londýna zase zpátky do Prahy a do Karlína, do studia Rádia Praha, kde je teď Míra Kasan. Máme pro vás zprávy, je 9:30.
1: Hezký den. Praha 8 chce postavit nový skatepark v Bohnicích. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, který má vzniknout u základní školy Glovackého. Musí ale ještě dořešit osvětlení sportoviště, aby omezila tvorbu světelného smogu. Stavba nového skateparku by mohla začít v příštím roce. Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Dorazit má zhruba 150 pěstounských rodin. Kromě nich je akce určená zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. K dispozici budou taky pracovnice Pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program v Trojské zoo je součástí Dnů pěstounství, které jsou v Praze od 14. května do 16. června. Spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří má pomoci obětem zneužívání v církvi. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je zlepšení podmínek pro oběti jedna z priorit. Evropská komise uvažuje o nové celounijní dani z hazardních her. Do rozpočtu 27 by mohla přivést v přepočtu bezmála 48 miliard korun. Vyplývá to z odhadů, které podle informací Českého rozhlasu unijní exekutiva zaslala členským státům. Mezi dalšími zdroji rozpočtu by mohlo být třeba zdanění firem v oblasti kryptoměn nebo velkých digitálních gigantů. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení ankety v Praze. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. Do síně slávy byli uvedeni Jaroslav Soukup a František Schorný. Praze dnes bude většinou polojasno, večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou hlavně kamionů od sjezdu na Jesenici. Ta pokračuje nesouvislá až k Ořechu. Regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavují osobní auta v levém pruhu. Na 19. kilometru navíc zasahují hasiči u nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, tam čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec D11 až za Europark. Na jižní spojce směr Smíchov se brzdí u sjezdu na Krč, kolona pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou až před Blanku. V Brněnské směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Pruhonice, kolona pokračuje až ke sjezdu na jižní spojku, tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany před Blanku, celé je to na asi půl hodiny, a plná je Povltavská od Čuprovy k Bulovce a také okolní ulice jako Zenklova a Podstářova.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Raveň Lenej, Love Me Not. A taky Avicii a Hey Brother.

0: Duran Duran, The Wild Boys, je 9:45. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou dočasně v Praze končí na nádraží Bubny. Kvůli postupu prací nezajíždějí na Masarykovo nádraží. Lidé při cestě do centra metropole tak musí přesednout na metro nebo tramvaj.
1: Tohle hlášení nově slyší někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na bubnech musí vystupovat taky paní Alena.
2: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
1: Na Masarykově nádraží vystupuje běžně i pan Martin, který cestuje z Velkých Příleb. O výluce se dozvěděl až ve vlaku.
3: Přitom jezdím každý den, já jsem se to dozvěděl až teď.
1: Taky on bude z bubnů dál využívat metro.
3: Vlivní mi to tak napůl, já mám dvě možnosti, že buď mohu jet prostě na Masarykovo nádraží a pak se dostat do Strašnic, anebo prostě takhle

0: na Vltavskou a z Vltavský metrem na muzeum přestup a dost strašně, takže úplně mi to neoblivní, ale úplně příjemný mi to není.
1: Výluku vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele pokračující opravou Masarykova nádraží.
2: Zatímco doteď dělníci pracovali především na výstavbě nových nástupišť, která v budoucnu budou fungovat pro vlaky ve směru od Kladna a od letiště, tak nyní se soustředí na tu střední, doposud nezrekonstruovanou část nástupišť a kolejiště.
1: Dodal, že místo taky čeká podrobný archeologický výzkum.
2: V tuto chvíli na místě už také pracují archeologové, kteří odkrývají zbytky původního pražského opevnění.
1: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky zase jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID, která hromadnou dopravu v metropoli a okolí organizuje, Filip Drápal.
3: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
1: Kvůli postupu prací na Masarykově nádraží končí jinde i vybrané spoje linky R42 z Lysé nad Labem a Kolína. Z Prahy Petr Kast Český rozhlas.
4: Dneska bude většinou polojasno, teď ráno ale přechodně skoro jasno. Večer bude od západu přibývat oblačnosti. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, jsme na 19 stupních. No a foukat bude slabý jihovýchodní vítr. No a já co dodá Tomáš Kolmistr?
5: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu, zasahují částečně i do pravého pruhu, projíždí se tedy pouze odstavným pruhem. Kolona kamionu se táhne už od sjezdu z D1. Další nehodu dvou osobních aut řeší nehodu před sjezdem na Ořech, také v levém pruhu, regulují vjezdy do obou tunelů a kolona se hýbe nesouvisle už od Jesenice. Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most se pojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to za Europark. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na prosek k Bulovce. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, tam čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plná je Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce a také okolní ulice jako Zenklova a Vostářova. A velmi utpaná je magistrála už od sjezdu na Nusle. Kolona pokračuje dál přes Nuselský most až do Legerovy.
4: Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké úterý. Měj se fajn, ahoj.
5: Taky moc děkuju, hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Úterý 2. června Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolega Míra Kasan. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vojta už se na vás rozespíval a těší se na vás.
0: Je 10 hodin.
1: Za obchodování s mladými dívkami na platformě OnlyFans stíhá policie 4 lidi. Hygienici v Praze pokračují v kontrolách pískovišť. Letos byla zatím všechna v pořádku. Za měsíc začne dvouletá rekonstrukce Prágrových kostek, sídla Centra architektury a městského plánování v Praze. A dnes bude většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů. Večer začne přibývat oblačnosti.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Podle vyšetřovatelů zneužívali tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
3: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
1: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, jestli je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10. Pokračuje ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fílejová.
4: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
1: Stavba povolena, to je název závěrečné výstavy Centra architektury a městského plánování v Prágrových kostkách u areálu Emouského kláštera. Na návštěvu zbývá poslední měsíc, pak tuto ikonu moderní architektury čekají dvouleté rozsáhlé opravy. Výstava připomene například starší expozice tzv. Kampu. Pokračuje mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Matouš Hutník.
5: Program Stavba povolena má 3 hlavní části. Na začátku měsíce právě teď probíhá v kempu retrospektiva předchozích výstav. Od 12. června to naváží intervence známých českých umělců a na konci měsíce 25. všichni, kdo mají kemp rádi, můžou přijít na rozlučkovou akci.
1: Na novém místě by Centrum architektury a městského plánování mělo být od letošního podzimu. Vedení ale novou adresu zatím nezveřejnilo. Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 lidí. Dalších víc než 100, včetně několika dětí, je podle ukrajinských úřadů zraněných. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu několik tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo 656 dronů a 73 raket. Víc než 600 bezpilotních letounů a 40 raket protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila. Fotbalisty Bohemians 1905 posílí do nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši s vedením Klokanů podepsal smlouvu do roku 2029. A počasí dnes bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia. Večer bude postupně přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: a pojďme ještě na silnice. Situaci na nich mapuje Tomáš Kolmistr. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Na okruhu směrem na letiště je opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona kamionů se táhne už od sjezdu zde jedničky. Ta pokračuje dál až k Ořechu na 19. kilometr. Tam se podařilo odkledit následky nehody z levého pruhu. Regulují ale stále vjezdy do obou tunelů a proto se stále zdržíte. V opačném směru tedy na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce čekejte silnější provoz před Europarkem, a to už od východní části od hradecké D11. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od McDonaldu za Barandovský most do Dobříské. V Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek až před Blanku. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce a v Blance směrem na Troju dejte pozor za výjezdem na Letnou. Srazila se tam dvě osobní auta. O kus dál stojí ještě dodávka v pravém pruhu. Regulují vjezdy do tunelu, plní se proto Patočkova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, už teď 6 minut po 10. hodině je jasné, že nás čeká v Praze další letní den, byť by měla oblačnost postupně a hlavně večer přibývat, jak už zaznělo ve zprávách. Ať už máte v plánu ten den trávit jakkoliv, tak Rádio Praha vám k němu samozřejmě bude hrát skvělou muziku. V této hodině to bude třeba skupina Jelen.
8: Dáš se dál, až ti odpověď daj, že když si všude zdejší, tak všude je fajn.
0: Taky zpěvák Hozier. No a mluvit budeme třeba o letních brigádách. Brigádníků na léto mezi studenty totiž ubylo. Očekává se přitom, že letos bude více lidí trávit dovolenou v Česku. Podrobnosti už za chvíli, teď vám hezký poslech. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Zpěvák Hozier dozněl v dopoledním vysílání Rádia Praha za minutou 10:45, to je aktuální čas. Má už vaše dospívající ratolest brigádu na léto? Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to pro řadu studentů znamená právě možnost přivydělat se na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni během prázdnin pracovat delší dobu než jen 2 týdny. Nabídek brigád bude na pracovních portálech ještě v červnu a v červenci přibývat. Jejich počet se ovšem liší podle regionů. Rychleji ubývají pozice ve větších městech a také ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách. Víc o tom píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se teď ale podíváme hlavně na pražské silnice. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru zasahují u nehody 2 osobních aut v levém pruhu, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Kolona pokračuje dál až k Ořechu na kilometr 19. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, regulují ale stále vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem před Europarkem z východní části okruhu od Hradecké D11. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce a v Blance směrem na Troju. Dejte pozor za výjezdem na Letnou, stojí tam totiž dodávka v pravém pruhu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražákům je hej.
2: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
3: Pražákům je hej.
2: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: V 10 hodin 29 minut posloucháte vysílání Rádia Praha. Teď nabízíme krátké zprávy, připravil je Mirek Kasan.
1: Hezké dopoledne. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí CBD a kratomu zajistili bezmála 86 tisíc produktů a 155 kilo kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovali 25 internetových obchodů. Premiér a šéf Hnutí ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu ministr Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například dostatečně nenavyšuje počty vojáků. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila 2 slabší tornáda. První bylo u Netolic na Prachaticku, druhé poblíž Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou ale slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo, které před 5 lety zasáhl oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Členské státy Evropské unie budou moci rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a Rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Američanka Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. V Praze dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia. Večer bude postupně přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a pojďme taky na silnice, situaci na nich sleduje Tomáš Kolmestr.
4: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště čekejte komplikace za Jesenicí. Na 0. kilometru zasahují u nehody 2 osobních aut, projíždí se pouze připojovacím pruhem, kolona pokračuje dál až k Ořechu, stále regulují vjezdy do obou tunelu, zastavuje se proto nárazově i v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne fronta hlavně kamionů od dálnice D10 ke sjezdu na Běchovice. Dál se jede pomaleji také na Štěrboholské spojce před Europarkem. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Letnou. V pravém pruhu překáží nepojízdná dodávka. Na magistrále je plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy, také Velzonová od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Dobrý den, 3,5 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Nemocnice ve Slaném na Kladensku má 2 nové ortopedické operační sály. Město za ně zaplatilo desítky milionů korun. Podrobnosti přidáme už za chvíli, teď ale další muzika. Hezký poslech a klidný den vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Taky Jana Dekro jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Nové ortopedické operační sály slavnostně otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Stály přes 60 milionů korun. Díky novému zázemí bude moci slánská nemocnice ošetřit ročně více pacientů než doposud. Dříve lékaři využívali k ortopedickým zákrokům gynekologické sály.
1: Velký sál je určen hlavně pro totální endoprotézy, jak kolene, tak kyčle. Rameno by se měli začít dělat, samozřejmě i nějakou traumatologii, pokud přijde takovýhle ten pacient.
2: Vysvětluje vrchní sestra Helena Švachová.
1: Ten malej sáleček, ten slouží vlastně jenom pro artroskopické výkony, lokální výkony, jako jsou ruka, noha.
2: Tady vidíme světla, pod těmi světly bude operační stůl.
1: Sem patří operační stůl, když se podíváte nahoru, to je laminár. Klimatizace nám sem jde, vstupuje přes filtry, proudí laminární proudění, obtéká tu operační skupinu, obtéká toho pacienta. Ten vzduch nám nesmí foukat do rány, takže on nás krásně obtéká, tady těma průduchama potom ten vzduch odchází ven a takhle to cirkuluje.
2: A dodala, že kromě operačních sálů mají lékaři a sestry ve slánské nemocnici taky nové zázemí.
1: Personál se tady zuje, přechází sem do této místnosti, tady jsou dvě šatny, dámská, pánská, kde se převlečou, tady budou mít prostě do sálového oblečení. A než se pokračuje dál, tady je důležitý umyvadlo, bude tady mejdlo dezinfekce, takže umejt, odezinfikovat a pokračuje. Denní místnost slouží jako odpočívárna, krom toho tady budou počítače, aby mohli lékaři si zapsat zprávu, operační vložku. Tady je úklidová místnost, což je důležitá výlevka, je tady důležitá se splachovadlem, je tady myčka na boty.
2: Díky novým prostorům budou moci zdejší lékaři ošetřit dvakrát více pacientů než dosud. Například u výměny kloubů tak půjde o zhruba 700 operací ročně. Oceňuje to ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček.
3: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá, jak se prodlužuje aktivní věk a požadavky na výměny kyčelních kloubů, kolenních kloubů a dalších jsou velké.
2: Město za vybudování operačních sálů a zázemí podle starosty Martina Hrabánka z ODS zaplatilo přes 60 milionů korun.
4: Pro město je to samozřejmě velmi významná investice, nejenom do té výše. My jsme zvyklí v poslední době velmi investovat jak do nemocnice, tak do dalších oblastí. Ta naše investiční činnost města je někde kolem 40% celkově rozpočtu.
2: První pacienti podstoupí zákroky na nových ortopedických operačních sálech v červenci. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
0: A pojďme ještě na pražské

0: silnice na okruhu směrem na letiště čekejte komplikace za Jesenicí. Na 0. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut, projíždí se pouze připojovacím pruhem, tvoří se tam kolona, kamiony se aktuálně táhnou pravým pruhem už od sjezdu z dálnice D1. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz před Europarkem už z východní části okruhu od Hradecké D11. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Letnou. Překáží tam nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Na magistrále je potom plný Nuselský most, od Vyšehradu do Legerovy, také Vlzonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, bude 11 hodin a tady jsou další aktuální zprávy. Připravil je Míra Kasan, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Vlaky z Berouna do Prahy budou zítra končit už na Smíchově. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc korun. V Londýně dnes stávkují zaměstnanci metra. A většinou bude polojasno, později večer až skoro zataženo s teplotami do 26 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 19 a bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkou.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vlaky mezi Hlavním a Smíchovským nádražím v Praze zítra přes den nepojedou. Cestující budou muset v uvedeném úseku využívat linky městské hromadné dopravy. Pracovníci správy železnic budou na Smíchově měnit výhybku. Omezení se dotkne podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského rychlíků i osobních vlaků.
4: Od rána od 8 hodin do 18 hodin tímto úsekem neprojedou žádné vlaky, ani osobní regionální spoje, ani rychlíky. Všechny vlaky ve směru od Berouna anebo ve směru na Beroun budou začínat a končit na stanici Praha Smíchov.
2: Podobná výluka bude mezi Hlavním a Smíchovským nádražím 27. a 28. června. Do projektu Záhonky pro školky se letos v Praze 4 zapojilo 9 mateřských škol, o 3 víc než loni. Městská část do každé z nich pořídila vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy. Děti v nich pak pěstují bylinky, ovoce a zeleninu, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Je to hlavně projekt, aby se děti naučili trpělivosti, aby se naučili přírodním zákonitostem, aby viděli, jak dlouho trvá něco skutečně pěstovat, než to mohou ochutnat, aby si takto ten proces přírody vyzkoušeli vlastníma rukama.
2: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční hnutí SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl rodičovský příspěvek navyšovat automaticky.
6: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a ohrožením bezpečnosti. Na 4 linkách londýnského metra dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších z celkových 11 tras. Celodenní stávka je naplánovaná taky na čtvrtek. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o 3. triumf v řadě a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk bude poté hostit zítra i 2. zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí. Dnes bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia, později večer až skoro zataženo. Během noci se rozprší a ochladí se na 16 až 14 stupňů. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháňkami. Odpoledne se ojediněle může objevit i bouřka. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 17 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme také informace pro řidiče, jak to vypadá na silnicích. Ptám se Tomáše Kolomestra.
7: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru odklízejí následky nehody v levém pruhu a částečně také pravém. Projíždí se pouze připojovacím pruhem, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. V Blance směrem na Troju opatrně za sjezdem na Letnou. V pravém pruhu stojí porouchaná dodávka a regulují proto vjezdy do tunelu. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most. Pomalej se jede od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark. V ulici pod Krejcárkem brzdí provoz omezení před ohradou, zdržení asi čtvrt hodiny. V Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut před Vypichem. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne, úterý 2. června, trávíte 5,5 minuty, už 5¾ minuty po 11. hodině s vysíláním Rádia Praha. Děkujeme za to, ať už nás ladíte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tomicová s Geislerovou v hlavní soutěži a zvláštní uvedení filmu o Bazekové. Vary odhalují program, tématu se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. No a co se muziky týče, po té 11. hodině zazní třeba Ed Sheeran. It's late to late night, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Taky zpěvačka Sia. You got me in love again. You got me in love again. Pardon, zpěvačka Dua Lipa Sia. Ta totiž zazní na samotný začátek té naší další společné hodiny. Tady je Together. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: The Rolling Stones dozněli v dopoledním vysílání Rádia Praha minutu před 11:15. Chystáte se letos na festival do Varu? Hlavní program dvakrát jubilejního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude napěchovaný výraznými českými tituly. Hlavní soutěž nabídne premiéru tragikomedie Čika Čeka, čtvrtý celovečerní film režiséra, scénaristy a hudebního skladatele Šimona Holého s Pavlou Tomicovou a Janem Cilou a Cinou v hlavních rolích a také koprodukčního kostýmního dramatu Pramen s Aňou Geislerovou, které otevře stále bolestivé téma nedobrovolných sterilizací romských žen. Že desátý ročník festivalu, který si letos zároveň připomíná 80 let od svého založení, proběhne od 3. do 11. července a víc o tom programu píšeme také na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Připomenu, že jednoduchý vizuál z dílny studia Najbrd letos nese motiv rozvinutého červeného koberce. Z Varů teď ale zpátky do hlavního města, konkrétně na pražské silnice, na okruhu směrem na letiště Opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru odklízejí následky nehody v levém a částečně pravém pruhu, projíždí se pouze připojovacím pruhem, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most, pomalej se jede od sjezdu na Hradeckou D11. V ulici pod Krejcárkem dál brzdí provoz omezení před ohradou, zdržení asi čtvrt hodiny a věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: YouTube živě v Paříži na hipodrom.

0: Niko Santos nás v dopoledním vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. Chvilku po 11:30 pro vás má Míra Kasan.
1: Hezké dopoledne. Cenové stropy pro pohonné hmoty znovu klesly. U nafty o 37 haléřů, u benzínu o 51 haléřů na litr. Cenový strop pro naftu klesl na 39 korun a 35 haléřů. Benzín budou moci čerpací stanice dnes prodávat maximálně za 42 korun a 640 haléřů za litr. Nový cenový věstník na zítřek zveřejní ministerstvo financí odpoledne. Praha 8 chce u základní školy Glovackého v Bohnicích postavit nový skatepark. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, musí ale ještě dořešit osvětlení, aby omezila tvorbu světelného smogu. Stavba nového skateparku v pražských Bohnicích by mohla začít v příštím roce. Trojská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Kromě pěstounských rodin je akce určená zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. K dispozici jsou i pracovnice pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program v Trojské zoo je součástí Dnů pěstounství, které se v Praze konají od 14. května do 16. června. Ukrajina v noci čelila dalšímu masivnímu ruskému útoku. Záchranáři informují o nejméně 13 mrtvých a víc než stovce zraněných. Drony a rakety cílily na města Dnipro a Kyjev. Údery hlásí ale taky Charkov a další ukrajinské regiony. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusové v noci vyslali 656 dronů a 73 raket. Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. 20-letý český tenista na Roland Garros nastoupí proti o rok mladšímu Brazilci Joao Fonsecovi, který už v Paříži vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Zápas Menšíka s Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera nejdřív v 8:30 večer. V Praze dnes bude většinou polojasno s teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia, později večer až skoro zataženo. Zítra má být převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přehánkami, odpoledne ojediněle i s bouřkou. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat, naměříme nejvýš 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Tomáš Kolmestr.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se pouze připojovacím pruhem. Kolona kamionu se táhne už zde jedničky z 12. kilometru. Nesouvislá fronta kamionu pokračuje také za nehodou k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli silnému provozu a následné regulaci vjezdu do tunelu. Na Štěrbolské spojce počítejte se silnějším provozem směrem na Lanový most, a to od konce východní části okruhu za Europark. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem asi 10 minut. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova už od Reslovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4 minuty po 11:30, posloucháte Rádio Praha, posloucháte naše dopolední vysílání, děkujeme, že jste s námi. Ještě před 5 lety měla základní škola Janského v pražských Stodůlkách poničený atletický oval od kořenů stromů. Dnes tam úplně nové sportoviště s vrhačskou loukou otevřela olympijská vítězka Barbora Špotáková a víc si povíme už za chvíli, do té doby další muzika, třeba Ed Sheeran anebo Thomas Robin. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha, za pár vteřin bude 11:45. Základní škola Janského v pražských Stodůlkách má nový atletický stadion. Na jeho podobě se podílela i olympijská vítězka oštěpařka Barbora Špotáková. Slavnostního otevření se zúčastnil i náš reportér Josef Beneda, který je teď se mnou ve studiu. Josefe, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Bývalý atletický ovál u základní školy Janského poničili kořeny okolních stromů. Vedení Prahy 13 tam původně chtělo vytvořit jen klasické školní hřiště. Krátce na to je ale oslovil místní atletický spolek a také olympijská vítězka Barbora Špotáková s tím, jestli by zde nemohlo vzniknout zázemí pro vrhaře a oštěpaře. Přibližuje starosta Prahy 13 David Vodrážka z ODS.
2: Povedlo se udělat atletický areál, který může sloužit naší mladé generaci a vlastně na přípravu těch, kteří potom se dostanou třeba do těch klubů, protože oštěpařem, atletem se nestanete ve 20, musíte začít prostě brzo. Náklady byly 12 milionů korun, nepřešvihli jsme to, dokonce některé finanční prostředky zbyly, takže díky tomu ještě budeme dokupovat právě jednu klec na ty vrhačské disciplíny.
1: Kromě vrhačské louky je na hřišti 250 metrů dlouhý ovál, dráha na skoky do písku a dětské fotbalové hřiště.
0: Ty jsi, Josefe, zmínil, že na tom, jak bude stadion vypadat, měla zásluhu oštěpařka Barbora Špotáková, tak jak se jí celý ten nový areál líbil?
1: Špotáková ocenila, že se podařilo areál postavit takto rychle. Podpora atletiky a celkově sportu v Česku totiž podle ní není dostatečná.
3: Začínám vnímat to, že opravdu infrastruktura sportovní dost pokulhává v Čechách. A jako potom mluvíme o Praze, tak tam je ta situace úplně zoufalá. Takže dneska opravdu se děje něco výjimečného, že se podařilo zrekonstruovat stadionek v Praze, kde dokonce jsou i sektory na vrhačské disciplíny, což je jako těch je strašný minimum.
1: Špotáková také říkala, že kromě infrastruktury je také důležité mít kvalitní atletické oddíly a trenéry. Zároveň zdůrazňovala, že je nutné mít zdravou mládež, jak fyzicky, tak psychicky, a k tomu jim pomůže právě sport.
0: Dobře, a mohli si už tedy ten nový atletický stadion vyzkoušet první děti?
1: Ano, dnes se totiž na stadionu konal třetí ročník turnaje Janského tretra, kde mezi sebou soupeří základní školy z Prahy 13. Akce se zúčastnily desítky dětí z 8 místních škol. Soupeřili především v běhu, skoku do dálky, ve štafetě a nebo ve vrhu takovou molitanovou raketkou. Vrhačskou louku budou moct využívat až na podzim, protože na ní musí nejprve vyrůst tráva a musí zatvrdnout.
0: O novém atletickém stadionu v pražských Stodůlkách jsme teď ve vysílání mluvili s naším

0: kolegou, reportérem Josefem Benedou. Josefe, díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a my se pojďme ještě podívat na pražské silnice, na okruhu ve směru na letiště. Počítejte s komplikacemi za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru. Řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pouze připojovacím pruhem, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Na Štětbohorské spojce počítejte se silnějším provozem směrem na Lanový most, a to od konce východní části okruhu za Europark. Ve Kbelské směrem do Hloubětínám dejte pozor u odbočky na Mladou Boleslav. V odbočovacím pruhu stojí osobní auto. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem asi 10 minut. Plný je Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova už od Reslovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: úterým 2. června Praha vysílá zprávy, ty polední, a ve studiu s nimi Mirek Kasán. Hezké poledne.
1: Hezké poledne a případně dobrou chuť.
0: Je 12 hodin.
1: Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražští policisté pátrají po muži, který jinému v Praze 6 vyhrožoval smrtí. Tajvanský prezident ocenil předsedu Senátu Miloše Vystrčela řádem příznivých oblaků. A většinou bude polojasno, později večer až skoro zataženo s teplotami do 26 stupňů. Zítra se o 7 stupňů ochladí a bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference s spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů. Pokračuje předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar.
3: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
1: Pražská policie pátrá po muži, který na konci dubna vyhrožoval jinému muži smrtí. Je podezřelý z nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až rok vězení. Policie o tom dnes informovala na webu a zveřejnila video, na kterém je hledaný muž vidět. Pokud byste ho poznali, volejte na linku 158. Incident se podle policie stal v ulici ve Střešovičkách v Praze 6. Neznámý muž tam oslovil poškozeného a poté mu začal bezdůvodně vyhrožovat zmlácením a ustřelením hlavy. Ještě chvíli pak napadeného sledoval a odešel. Kriminalistům se dosud nepodařilo podezřelého vypátrat, proto se teď obrátili na veřejnost. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži jeden český snímek s názvem Čika Čeka. Příběh zrežíroval Šimon Holý, který do hlavní role vesnické pošťačky obsadil Pavlu Tomicovou. Ta chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Organizátoři jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou s kamerou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Miloše Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
4: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
5: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Hokejisté Caroliny a Vegas rozehrají finálovou sérii NHL. Úvodní zápas o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 hodiny v noci našeho času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden český hokejista, útočník Vegas Tomáš Hertl. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia. Později večer až skoro zataženo. Během noci se rozprší a ochladí se na 16 až 14 stupňů. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháňkami. Odpoledne se pak ojediněle může objevit i bouřka. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Tomáš Kolmestr. Hezké poledne.
6: Hezké poledne. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru odtahují vozidla po nehodě v levém pruhu, už zůstává pouze jedno vozidlo na odtahové službě, kolona kamionů se táhne od sjezdu zde jedničky. Ve Kbelské směrem do Hloubětí nadejte pozor u odbočky na Mladou Boleslav, v odbočovacím pruhu stojí osobní auto. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark. V Brněnské je silný transitní provoz směrem do centra, kolona kamionů v pravém pruhu se táhne od sjezdu na Průhonice ke Spořilovské. A v Reslově se popojíždí od Tančícího domu přes Ječnou k náměstí IB Pavlova. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 12. hodině posloucháte Rádio Praha. Někdo ve 24 letech přemýšlí, kam se profesně vydat. Náš dnešní host už za sebou má nicméně v tomto věku hlavní role na velkých scénách, nominace Natálii i ocenění talent roku. Herec Vojtěch Franců bude naším dnešním hostem. Ve vysílání ho přivítáme už za chvíli.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha. Divadlo je zvláštní svět, protože jeden večer můžete být vojákem uprostřed 30leté války, druhý den slavným pěvcem na Královském dvoře a třetí den člověkem, který během několika staletí hledá vlastní identitu. A právě takové role v posledních letech přitahují našeho dnešního hosta. Je mu 24, na kontě už má nominaci Natálii anebo cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku. Patří k nejvýraznějším mladým hercům své generace a teď ho nově můžeme vídat třeba ve Hříšných lidech města pražského v divadle ABC. Mým dnešním hostem je herec Vojtěch Franců. Ahoj Vojto.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Můj jmenovec, ano. Bych rád ještě zmínil. Krásné křestní jméno máš, Vojto.
1: Ty taky, Vojto.
0: Vojto, už jsem to zmínil, Hříšní lidé města pražského, to je představení v divadle ABC, které mělo předevčírem premiéru.
1: A dneska první reprízu.
0: Dneska večer vlastně. Tak jaké jsou pocity? Úplně banální otázka na začátek, ale vlastně celkem zásadní, dost mě to zajímá.
1: No, já mám z toho moc velkou radost, to bylo hrozně fajn zkoušení a hlavně taková jako opravdu jako hezká práce na konec sezóny, si myslím.
0: A premiéra se vydařila, předpokládám?
1: No, já jsem to neviděl, ale doufám, že jo.
0: Dobře, a takže až dneska hraješ?
1: Ne, takhle, jakože...
0: Jakože jsi neseděl v hledišti, jasně, takhle, ano, rozumím.
1: Takže jako můj pocit je jako dobrý z toho, nebo mě to bavilo moc, ale dneska je první repríza, tak to vždycky je takový, jakože jo, když je to po druhý, tak je to trochu jiný.
0: Vlastně ta první repríza je možná i trošku vlastně v něčem mnohem specifičtější než ta premiéra, protože už tam není ten prvotní stres vlastně z neznámého,
1: ano,
0: kdy vlastně už jako máte...
1: Není to hraní z úleku, tak jako...
0: No jasně. A pocity před tou první reprízou jsou teda?
1: Jo, já se moc těším.
0: Ok. Hříšní lidé města pražského jsou každopádně skoro až jako národní kulturní památka mi přijde. To je prostě legendární seriál Československé televize. Co byla tvoje první reakce, když ses dozvěděl, že se to bude dělat na divadle? Protože to je vlastně poprvé, co je to v divadle.
1: To je pravda, no já jsem si to vůbec neuměl představit, protože to je něco tak jako ikonického, co podle mě všichni znají, že tak jako je to určitá jako zodpovědnost, že jo, když to běželo v té televizi a vlastně všichni podle mě to zná fakt úplně každý, tak jsem si říkal, jak se to jako jak se jako ten Vinklář, že jo, a Filipovský a jako jak se to z nás jako stane v tom ABC, tak to se nestalo, stalo se něco úplně jiného, ale myslím, že se v tom našlo spousta jako hezkých témat, hezkýho humoru a že to může fungovat i pro lidi třeba, který ten seriál vůbec neznají.
0: A to mě právě taky napadá, tahle otázka. Ty jsi znal hříšné lidi města pražského předtím?
1: Jo,
0: viděl jsi to?
1: Já jsem to znal a my jsme si vlastně předtím dělali legraci, jestli tam bude taková ta ikonická písnička, že si zpívá Josef Zíma, tak to tam bohužel není. Ale jo, tak znal jsem to, toho se asi podle mě, když člověk jako vyrůstá v Čechách a občas jde doma televize, tak se tomu moc nejde vyhnout.
0: To je pravda. A neměl jsi zároveň obavu, že diváci budou dost porovnávat tu televizní verzi s tou divadelní?
1: No určitě jo, ale my jsme předtím dělali vlastně podivuhodný případ Benjamina Buttona a tam jako taky, když prostě pak přijdem na to jeviště, tak jako tam podle mě nemůžou čekat, že přijde Brad Pitt, že jo?
0: Jako... Možná někteří čekají.
1: No, tak podle
0: potom
1: mě,
0: přijde Vojta Franců.
1: Podle mě překvapení potom, ale každopádně jo, tak to člověk má vždycky asi tuhle obavu.
0: V Hříšných lidech města pražského hraješ detektiva Mrázka. Ty jsi říkal, že jsi to sice viděl už předtím, nicméně předpokládám, že jsi to nakoukával během toho zkoušení. Nenakoukával?
1: Ne, to nám dokonce pan režisér i zakázal, že na to nemáme koukat, protože třeba Mrázka hraje pan Filipovský a jeho zápletka tam je, jako, že řeší, že jako ještě nechce do důchodu, jako jo, třeba a to úplně jako já neřeším, takže jsem byl hodně překvapený, jak se to udělá, no, tam a nakonec se to udělalo úplně jinak.
0: Takže jsi na to vůbec nekoukal, takže je to vlastně zcela originální přístup k té roli.
1: Jo, ale on ten text ani podle mě nenabízel jako moc jako jiný přístup než úplně novej, protože ten text je přece jenom hodně inspirovaný povídkama Jiřího Marka, což je úplně prapůvodní vlastně předloha i pro ten seriál. To znamená, že Marian Amsler s Lenkou Veverkovou opravdu vycházeli z těch povídek a ne z toho seriálu.
0: Říká herec Vojtěch Franců, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice na okruhu směrem na letiště opatrně. Za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru odtahují vozidla po nehodě v levém pruhu. Kolona kamionů se táhne od sjezdu z D1. Ve Kbelské směrem do Hloubětína dávejte pozor u odbočky na Mladou Boleslav. V odbočovacím pruhu stojí osobní auto. Na Štětbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark. V Brněnském je silný transitní provoz a je tam kolona kamionů v pravém pruhu. Ta se táhne od sjezdu na Průhonice ke Spořilovské a v Reslově se popojíždí od Tančícího domu přes Ječnou k náměstí IP Pavlova. Dobře dojďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: posloucháte Radio Praha. Mým dnešním poledním hostem je herec Vojtěch Franců. Vojto, ještě jednou vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi měl před dvěma dny premiéru Hříšní lidé města pražského v divadle ABC. Ještě u toho chvilku zůstaňme, protože to je takové jako nejčerstvější, nejaktuálnější. Tvůrci toho představení říkají, že nejde o převyprávění toho seriálu, to se i ty vlastně zmiňoval, že jde o novou detektivku, kde se několik případů propojí do jediné noci. Co tě na tom konceptu jako takovém bavilo nejvíc, když jsi to poprvé četl?
1: No, tak mě bavilo to, jakým způsobem je to napsaný, že to vlastně není napsaný nějak jako řekněme retro, ale vlastně ty postavy mluví docela současně, to mě jako baví, že to podle mě může uspokojit fakt jako lidi, kteří se třeba koukají na ty detektivky nebo krimi seriály jako večer v televizi, že i tohle může pro ně být jako super alternativa toho večerního programu.
0: A poprvé jsi to četl kdy? Jak dlouho jste to zkoušeli?
1: No, poprvé jsem to četl vlastně až na první čtené, kdy se k nám ten text dostal do ruky. A to bylo podle mě no před dvěma měsíci, si myslím, že to jsme tak začali a standardně se zkouší takových 6 až 8 týdnů divadle, takže no.
0: Takže to bylo standardní zkoušení.
1: Jo, ale moc příjemný.
0: To je samozřejmě super. Říkám si, když vlastně uděláte premiéru 30. května, měsíc před začátkem divadelních prázdnin, tak vy to sice hrajete, pokud se nepletu, ještě 20. června, to naposledy před koncem sezóny.
1: Si myslím, že to hrajeme.
0: No, dneska 8. a 20. jo, minimálně ano, podle ano, webovek.
1: Ano,
0: a pravda. Potom to hrajete až 10. září.
1: No.
0: To vlastně u tak čerstvé inscenace není úplně výhodná pozice pro herce, kteří si mají pamatovat text.
1: To rozhodně. Ne,
0: to asi bude spousta text. Oprašovaček, co? Po těch prázdninách.
1: Já doufám, že bude jenom jedna oprašovačka. Nebo jako naplánovaná je jenom jedna.
0: No, naplánovaná je jedna. Bude stačit? Jako,
1: no, já doufám, že jo, tak snad si to všichni zapamatujeme.
0: doufejme. A jaká byla atmosféra teďka po děkovačce? Byly velké oslavy po premiéře?
1: Vlastně byly, no. já moc nejsem slavící typ, protože já většinou po té premiéře mám takovou spíš jako tendenci bejt sám nebo jít domů, třeba si tak jako, nevím, jít projít nebo jako bejt sám se sebou a většinou to ze mě tak jako spadne nebo si to chci nechat ještě prožít. No a teď se nějak stalo, že jsem, no já nevím, jestli to můžu takhle říct, jako jsem přišel domů asi v 17:30 ráno, jako, že to bylo takový jako veselý, no.
0: A tak ta premiéra to asi vyžaduje, ne?
1: No, tahle to nějak vyžadovala.
0: Tahle to evidentně nějak vyžadovala.
1: Jo, ale tak bylo to moc prýma, jako myslím si, že takhle před koncem sezóny je fajn. Takhle, no.
0: Detektivky jsou poslední dobou, to je asi blbý takhle říct, protože ono vždycky to byl fenomén, vždycky to byl velmi oblíbený žánr, ale poslední dobou se vlastně v tom digitálním prostoru množí podcasty o vraždách, ten true crime žánr, true crime seriály, dokumenty, těch je plný Netflix a další streamovací platformy. Proč podle tebe lidi ten zločin tak fascinují? Scenuje.
1: No, to je zajímavá otázka. Já vlastně vůbec nevím, možná mají lidi rádi napětí, nebo je třeba uklidňuje, že já nevím, že se to všechno dá nějak jako vyřešit možná, nebo že se najde ten pachatel, těžko říct.
0: A ty to tak máš, jsi fanda detektivek?
1: Já jsem docela fanda hororů, musím přiznat se, protože to mě baví, ale jako detektivek asi úplně ne ani no.
0: Převést horor na divadelní prkna není nic jednoduchého.
1: No to si vůbec nevím představit.
0: Říkám si, jestli to vůbec jako může fungovat. A kdyby náhodou to někdo se rozhodl prubnout, šel bys do toho?
1: No jasně. Tak teďka jsme dělali detektivku, tak Hříšní ligy, tak třeba budu dělat Vřískota v příští sezóně, nevím.
0: Já budu jenom doufat.
1: Já taky doufám.
0: Mým dnešním hostem je herec Vojta Franců, za chvíli budeme pokračovat.

0: Herec Vojtěch Franců je dnes poledním hostem Rádia Praha. Vojto, ty máš za sebou ve 24 velké role na velkých prestižních pražských scénách. Role, které by podle mě jiným hercům možná klidně i vystačily na dekádu. Máš pocit, že ti kariéra běží rychlejc, než jsi čekal?
1: Nevím, no. Já jsem jako docela zvyklý na to dělat hodně věcí už od malička a tak nějak jako přijímat to, co je, bych asi řekl. Takže já vlastně jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel nikdy.
0: Ale tak ve 24 nominace na Táli, no, talent roku.
1: To mě samozřejmě vždycky strašně překvapí a potěší a zároveň i vyděsí trošku svým způsobem. Ale jako je to, asi je to hezký nebo jako fajn, no.
0: Umíš v tom tempu, ve kterém pracuješ, a že je to tempo celkem obdivuhodné, protože sám si mi teďka říkal, že máš vlastně 2 dny po premiéře a za 14 dní máš premiéru další, k tomu
1: no,
0: se ještě dostaneme.
1: Se to tak sešlo,
0: no. Umíš v tom tempu ještě rozlišit, co vlastně opravdu chceš? Máš to tak, že máš nějakou jako ambici a nemusíš mi ji říkat? A nebo prostě žiješ tím momentem?
1: Já určitě žiju tím momentem. Já jsem hodně jako člověk, já teda miluju jako plánovat věci a těšit se na ně hlavně. Jo. Jakože mám rád jako diář, který si prostě vedu třeba i na 2 roky dopředu a píšu si, že třeba nevím, teď se těším na to, že v létě pojedu někam prostě do zahraničí a těším se na to opravdu rok a půl. Jo. Ale jinak já fakt žiju jako tím okamžikem a musím říct, že asi se mi ještě nestalo, že by mě ta věc, co dělám, nebavila, takže mě to ani nějak jako nepřijde jako. Víš co, že třeba není to, že bych chodil jako každý den do práce, prostě já říkal si, teďka musím zase tady bejt 12 hodin, ježiš, to je hrozně dlouhý den a tak vůbec. Mě to vlastně tak nějak jako utíká jako zatím velmi příjemně a ani se mi nezdá, že bych nějak nestíhal zatím, nebo jako přijde mi to fajn, nabíjí mě to vlastně.
0: Zmiňoval jsem, že za 14 dní máš další premiéru. A když jsme tady u toho tempa, opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu, Divadlo světla, budete to hrát v divadle Hibernia. O čem konkrétně teď mluvíme? Mohl bys nám to představení představit?
1: Určitě, to je vlastně Divadlo světla, je to podle románu francouzské spisovatelky, je to takový jako fiktivní román o klukovi, který ho budu hrát já, který mu vlastně omylem přejede nohy kočár, který řídí hrabě Špork. A ten kluk potom vlastně získá zaměstnání ve Šporkově divadle, protože že jo, kdo to nezná, tak František Antonín Špork byl takový barokní mecenáš a podporovatel umění, založil ty slavný lázně v Kuksu. A kromě toho založil i jedno z prvních divadel na českém území vlastně, kde se opravdu jako pravidelně hrálo. A on zaměstná tohohle kluka, který ho budu hrát ve svém divadle, jako osvětlovače. No a celý tohle to je zpracovaný jako opera, vlastně, kterou složil Jan Jirásek. A je to, myslím si, že to bude hodně taková jako emotivně vizuální show, bych řekl, protože ten název Divadlo světla, že jo, tak to odkazuje k tomu, že tam budou různé takové světelné efekty a my už to nějakou dobu zkoušíme a právě teďka budeme mít premiéru na Smetanově Litomyšli, ovšem v září to budeme hrát a pouze 2x, jenom v divadle Hibernia, protože tam je velký obsazení, je tam orchestr k tomu, takže takový jako velký projekt, tak to bude mít jenom 2 uvedení, myslím si, že 14. a 15. září, takže to určitě strašně moc všech nizbu, protože si myslím, že to bude jako určitě velký zážitek a pro mě určitě i hodně velká zkušenost.
0: A budeš tam teda i zpívat?
1: No, vlastně jo, no. Ono tím, že to je opera, tak je to proložený občas takovýma jako i činoherníma pasážema, ale myslím si, že 80% je opravdu zpívaných, takže a ta hudba je moc zajímavá. Vlastně já jsem asi nikdy neslyšel takovouhle hudbu předtím. Je to hodně takový jako jímavý. Vlastně hodně se to vkrádá pod kůži, bych řekl.
0: Když se o tobě mluví, tak se o tobě mluví primárně jako o herci, ale vlastně ty zpíváš jako ne úplně nepravidelně, ne úplně nemálo často. Je podle tebe zpěv v něčem intimnější než mluvený slovo?
1: No, asi záleží, jak který zpěv. Jo.
0: Jasně.
1: Já si myslím, že hrozně to k té herecké profesi patří, že dneska už to vlastně, to mi říkala paní učitelka na konzervatoři, když jsem tam přišel v těch 17, tak jsem říkal, já vůbec nespívám. A ona řekla, no tak začneme.
0: To se na nic dělá. Jako,
1: vlastně,
0: tak je pravda, že v Hollywoodu vlastně téměř všichni ti velcí herci umějí zpívat a občas se objeví vlastně i v těch pěveckých rolích.
1: Máš pravdu, no, je to jako, mně to přijde vlastně super, že to je zase úplně jiný způsob toho předání těch emocí nebo příběhu a ten zpěv je strašně očistný.
0: Herec Vojtěch Franců je dnes mým hostem. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Lukáš Miller sleduje tu situaci na nich. Hezké odpoledne, Lukáši.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz třeba na pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Pomalu se jede od Modletic, od sjezdu z dálnice D1, to přes oba tunely až za sjezd na Barrandov. Ty kolony, které jsou, ale už jsou pouze provozem, nehodu u sjezdu na Jesenici odklidili. Komplikace přetrvávají ve Kbelské směrem do Letňan za nájezdem z Novopatské, u sjezdu na Kbely překáží nepojízdné auto v pravém pruhu. Pomalu se jede jak z Novopatské, tak také přímo i ve Kbelské od Poděbradské ulice, je to vždy na 10 minut. Silný tranzitní provoz. Hodně kamionů čekejte na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, osobní auta projíždí rychleji a plní se Nuselský most na příjezdu do Legerovy, zdržení 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je herec Vojtěch Franců. Vojto, ještě jednou vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vojto, pojďme se teď bavit o Simply Simplicius, protože to je něco, co ti přineslo užší nominaci na tu táli, kterou už jsme zmínili. Porota vlastně zmiňovala nahotu, fyzickou náročnost, akrobaci i nonverbální projev. Tohle vnímáš, když tě hodnotí nějaká porota, když vlastně takhle jako vyčte nějaký věci, který vlastně asi možná děláš v tom představení ne nutně automaticky, ale vlastně jsou pro tebe asi přirozený. A teďka ta porota to vezme, vypíchne a dá ti za to nějakou cenu. Jaký to je pocit?
1: No já jsem, jako mě to vždycky překvapuje, co třeba zmiňujou, nebo vlastně, že to je tohle konkrétně představení, který hrajeme v divadle Vila Štvanice se souborem Geislers of Comedianten, ve kterém působím od svých 17 let. A tahle role pro mě byla opravdu jako taková úplně zásadní. My to hrajeme doteď, to představení. Pořád mě to vlastně přináší něco nového. To je jako tak strašně jako, tam je takových jako věcí, co ten Simply, který ho tam hraju, zažívá, co čím prochází, to je opravdu každý to představení je pro mě jako nový. A mě překvapuje, vlastně nepřijde mi to ničím, nebo nechci říkat, oni to zařadili do kategorie vlastně alternativní divadlo, jo. A já jsem vlastně říkal, aha, to je jako vlastně zajímavý přitom.
0: Aha, já myslel, že hraju všechno hru.
1: Nebo vlastně mě, jako ani mi nepřišlo, že by to bylo nějak jako něčím vlastně alternativní, nebo tak, protože je to prostě vlastně příběh o člověku, že jo. Ale vždycky mě to překvapí, co všechno tam jako vypíchnou, nebo že i ta nahota vlastně jako, pak to jsem se až zpětně uvědomil, já vlastně tam jako mám na sobě kraťasy jenom celou dobu a vlastně se do mě různě otiskává ten svět, ta válka, že to vlastně je fakt vidět na tom těle. Ale vlastně, že mě to, jak jsi říkal, že to možná je automatický, mě vlastně vůbec nenapadlo, že by někdo tohle mohl vlastně jako vypíchnout z toho, že to mě to přijde tak jako v tu chvíli přirozený, že nad tím asi ani nepřemýšlím. No. Ale určitě je to zajímavý si to pak přečíst všechno.
0: Ty jsi zmiňoval, že vlastně v Geislers si už od svých 17, ano, což znamená ještě ano. Před Damu.
1: No ještě před konzervatoří dokonce.
0: Ještě dokonce před konzervatoří. Říkám si, připomeň mi jenom, prosím, nejsem se teď jistý, ty jsi na Damu studoval činohru? Nebo,
1: jo, činohru.
0: A jak se na přijímačkách na Damu tvářili na činohře na to, že hraješ tedy podle kritiků alternativní divadlo?
1: No, asi, já myslím, že jim to asi bylo jedno.
0: Nebylo to tam nějak řečeno, nebo?
1: Já vlastně nevím, já totiž na tohle, jako já osobně na tohle rozdělení divadla,

0: Herce, který aha. se pořádal v městských divadlech pražských, shodou okolností, kde mám teďka angažma.
1: Ano.
0: A shodou okolností ten kurz vedl Petr Hašek, což je umělecký šéf Geisler's Hofkomedianten, a on mě tenkrát, nebo respektive mojí mámě, protože mě nebylo 18, tak psal, jestli nechci vlastně se stát členem Geisler's Hofkomedianten a zaskočit tam za jednoho mýho kolegu v představení. No a já jsem vlastně, to nějak jsme to probrali doma s mamkou a pak jsme řekli, jako proč ne. Tak
1: takže správný čas, správné místo.
0: Určitě, náhoda, vlastně náhoda, ale jako moc krásná náhoda, no, jako doteďka z toho mám.
1: Tak hrajete to, jak říkáš, hrajete to doteď.
0: To jo.
1: Mým dnešním hostem je herec Vojta Francouz, za chvilku ještě budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: V Praze je silný provoz na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště. Pomalu se jede od Modletic přes oba tunely až za sjezd na Barrandov. Kolony jsou pouze provozem. Nehodu u sjezdu na Jesenici už odklidili. Komplikace jsou ve Kbelské směrem do Letňan. Za nájezdem z Novopatské u sjezdu na Kbely stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Pomalu se jede z Novopatské i z Poděbradské ulice. Silný transitní provoz je na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Osobní auta projíždí rychleji. A plní se taky Nuselský most, do Legerově zdržení 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
5: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je herec Vojtěch Franců. Vojto, pojďme se v tom posledním vstupu nevěnovat divadlu, nebo ne úplně primárně. Já jsem v nějakém rozhovoru četl, že ty máš rád houby, že rád sbíráš, že si o nich rád čteš. Co tě na mykologii tak fascinuje?
1: To je úplně můj, jako mykologie a historie jsou asi moje úplně největší koníčky už jako od dětství. Já jsem jako malej měl takovej kapesní atlas, který jsem všude bral sebou a vždycky, když jsme na někam autem na výlet s rodičema, tak já jsem si v tom jako čet a zkoušel jsem z toho mýho mladšího bráchu, což ho hrozně štvalo samozřejmě, že jo. A no, mě to totiž...
0: Trvá to dodnes?
1: Jasně, no už z toho, on se teda už nenechá.
0: Jasně.
1: Ale jako mě to strašně mě to baví, protože mně přijde, že to je taková jako oblast přírodních věd, která vlastně není úplně jako tak strašně zmapovaná. Se mi zdá, že se jako objevují pořád nový druhy jako a nejenom ty, že jo, velký jako houby, který prostě všichni znají, ale i ty úplně mikro. A přijde mi to strašně zajímavý, že člověk může jít do lesa a prostě se sbírat si nejen ty hřiby, co sbírají všichni, že jo, ale i ty ostatní houby, který kolikrát mají jako úplně jako jinou chuť nebo třeba nějaký, já nevím, i léčivý, že jo, schopnosti, vlastnosti. To mě jako moc baví. Takže já si z toho i doma jako vyrábím různý, nejenom jídla, ale i různý jako tinktury.
0: Nebo to, no tak ty jsi v nějakém rozhovoru říkal, že kdyby si nebyl herec, tak by si pravděpodobně dělal nějaké mastičky.
1: Jo, no to by mě hrozně bavilo, no asi. Já nevím, jestli by mě to bavilo dlouhodobě, protože já podle mě potřebuju lidi ke své práci, jo. Ale, a tohle by byla asi taková osamělá práce. Ale celkově já mám moc rád les a tohle je prostě super. No. Teď zrovna po premiéře jsem dostal od své mamky knížku právě o nějakých léčivých houbách, tak jsem si to už doma pročítal a mám z toho velkou radost.
0: Říkáš, že ke své práci potřebuješ lidi a potřebuješ, že jasně, všichni potřebujeme se socializovat, ale zároveň máš, pokud se nepletu, maringotku v Jeseníkách?
1: No, ona není přímo moje, ale mám tam oblíbenou maringotku.
0: Máš tam oblíbenou maringotku. Dobře, tak jezdíš na maringotku v Jeseníkách, tak.
1: Ano, dost často i sám úplně.
0: A to mě právě zajímá, no, že vlastně jasně, podstata herectví je, že hraješ pro nějaké lidi.
1: Jako je to potřeba.
0: A jakoby je to, dost se to jako, dost se to nabízí. A vlastně tohle je asi taková možná forma úniku a forma úniku možná sám k sobě ve chvíli, kdy tam vlastně seš úplně sám a seš na té maringotce, potom jdeš do toho lesa sbírat ty houby.
1: Mně se totiž jako bijou asi takový dvě v tomhletom osobě. Já mám hrozně rád jako hodně lidí, město a tak, ale zároveň já jsem pořád jako kluk z vesnice a kde bylo jako 12 obyvatel, jo. A asi 30 ovcí, jako, takže úplně...
0: Převaha jako, ovcí nad obyvateli.
1: No, jako určitě, když to sečteš, tak pak určitě.
0: Aha.
1: A jakože já jsem prostě byl zvyklý na to, že jsem vyšel z domu, ani se nikdy nezamykalo u nás, protože jako doteďka vlastně, když přijedu domů, tak já zamknu auto a vždycky mi říká, nevlastní táta, co blbneš, jako, já říkám, no, zvyk prostě z Prahy, ale tam opravdu... Jako,
0: některá z těch 30 ovcí tě auto fakt nevykrade.
1: Jako, tam opravdu nikdo jako není, jo, kolem. A já to úplně miluju. Já to prostě zbožňuji, že může být jako sám, prostě může si chodit kam chce a po lesích, po loukách, to je prostě úplně taková moje, jako tam sbírám tu energii, jo. No ale potom na druhou stranu, jako tak jednak herec bez diváka to není moc herec, ale i jako herec bez těch kolegů není moc herec, jo. A divadlo je strašně týmová věc a to je prostě na tom skvělý. To je vlastně kolektivní sport, že jo, takovej, to mě baví.
0: Četl jsi někde nějakou knížku o houbách v maďarštině?
1: Ne, to ne. To myslím,
0: nebo tvoje maďarština, kterou se učíš, ještě není na takové úrovni.
1: Ne, já si dokážu maďarsky objednat kávu, podle mě. Dokážu
0: jak, říct, jak to zní?
1: Eťka vetkerek. Dokážu jako říct, že neumím maďarsky taky.
0: Jasně.
1: A hrozně rád tam jezdím právě. Myslím si, že to souvisí i s tou samotou, protože já jak nerozumím tomu jazyku a jenom některým slovům, tak já tak jako koukám, teď vnímám ty písmena, vůbec nevím, co znamená, a vlastně mi v tom je hrozně dobře, protože jak kolem nás všude furt někdo něco čte, že jo, ty to vidíš jako a tam najednou...
0: No, obecně
1: jako,
0: jsme teďka zahlcený informacema
1: jako úplně, a... No a úplně jsi jako takovej, jako tam to tak odfiltruješ a jenom koukáš na to, že to město je vlastně hezký, ta Budapešť, kam rád jezdím a to mě moc baví, no.
0: Chystáš to do Budapešti v létě?
1: Já jsem tam byl letos asi už 4x.
0: Fakt jo?
1: No a chystám se tam, já tam fakt jezdím třeba i na otočku,
0: protože
1: já to tam mám moc rád, už tam mám takový ty svoje jako místa, kam rád chodím a tak. ale jako určitě tam ještě pojedu, to je jasný.
0: Takže v létě to bude Budapešť, asi bude to Maringotka v Jeseníkách.
1: A Kyrgyzstán.
0: A Kyrgyzstán,
1: jo, jo.
0: Dobře.
1: Tam se těším už asi rok.
0: No tak si to moc užívuj to a držím dnes palce na první repríze Hříšných lidí města pražského. Mým dnešním hostem byl herec Vojta Franců. Vojto, moc děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuju taky, Vojto, a mějte se krásně všichni.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, jsme u 13. hodiny a hlavně jsme ve studiu Rádia Praha, kde je i Mirek Kasan a připravené má zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, se mnou Olda Burda, hezké odpoledne. Vlaky z Berouna do Prahy budou zítra končit na Smíchově. Za měsíc začne dvouletá rekonstrukce Pragrových kostek, sídla Centra architektury a městského plánování v Praze. Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému tragickému požáru restaurace v Mostě. A většinou bude polojasno, později večer až skoro zataženo s teplotami do 26 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 19 a bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vlaky mezi Hlavním a Smíchovským nádražím v Praze zítra přes den nepojedou. Cestující budou muset v uvedeném úseku využívat linky MHD. Pracovníci správy železnic budou na Smíchově měnit výhybku. Omezení se dotkne podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského rychlíku i osobních vlaků.
3: Od rána od 8 hodin do 18 hodin tímto úsekem neprojedou žádné vlaky, ani osobní regionální spoje, ani rychlíky. Všechny vlaky ve směru od Berouna anebo ve směru na Beroun budou začínat a končit na stanici Praha Smíchov.
1: A podobná výluka bude mezi Hlavním a Smíchovským nádražím i 27. a 28. června. Stavba povolena, to je název závěrečné výstavy Centra architektury a městského plánování v Pragrových kostkách u areálu Emauského kláštera. Na návštěvu zbývá poslední měsíc, pak tuto ikonu moderní architektury čekají dvouleté rozsáhlé opravy. Výstava připomene například starší expozice takzvaného kempu. Pokračuje mluvčí Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Matouš Hutník.
4: Program Stavba povolena má tři hlavní části. Na začátku měsíce právě teď probíhá v kempu retrospektiva předchozích výstav. Od 12. června to naváží intervence známých českých umělců a na konci měsíce 25. všichni, kdo mají kemp rádi, můžou přijít na rozlučkovou akci.
1: Na novém místě by Centrum architektury a městského plánování mělo být od letošního podzimu. Vedení ale novou adresu zatím nezveřejnilo. Policie navrhla státnímu zástupci obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem restaurace v Mostě, který si vyžádal 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policisté obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že je soud shledá vinnými, jim hrozí až 10 let vězení. Příčinou požáru mostecké restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 17 lidí. Úřady hlásí přes 100 zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu uvedl, že rakety zasáhly obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusové použili nadzvuk rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a přes 600 útočných dronů. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do semifinále 4 hry Grand Slamového turnaje Roland Garros. Na pařížské antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Magali Kempenová, Andreja Klepačová hladce 6-1 a 6-3. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia a později večer až skoro zataženo. Během noci se rozprší a ochladí se na 16 až 14 stupňů. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháňkami. Odpoledne se ojediněle může objevit i bouřka. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí k 17 až 19 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tu čas podívat se také na to, jak to vypadá na silnicích. Lukáš Miller nám bude průvodcem Prahou. Lukáši, vítej.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je poměrně klidný, ale silný provoz čekejte tradičně na Pražském okruhu, z D1 na letiště, v nesouvislých kolonách se jede od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 20 minut pro osobní auta, stojí hlavně kamiony. Komplikace přetrvávají ve Kbelské, směrem z Hloubětí na Duletňan za nájezdem z Novopatské u sjezdu na Kbely překáží nepojízdné auto v pravém pruhu, pomalu se tak jede jak z Novopatské, tak i přímo ve Kbelské od Poděbradské ulice, zdržení je ale pouze pár minut. Silný transitní provoz, to znamená hodně kamionů, čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Europarkem. Pomalej se jede jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, je to vždy na 10 minut. A plní se Nuselský most na příjezdu do Legerovy, zdržení od Kongresového centra 10 minut a 10 minut naberete v koloně i ve Vilzenově od Florence k muzeu, stejně tak i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: Krásný 2. červen, konkrétně 2. červnové odpoledne roku 2026 je po 13. hodině a my si můžeme užít jak skvělého počasí, tak také skvělé muziky. Kdo s ní přijde? Kamrat. Taky skvělá trojice, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Dreams a Gabriel, tak takhle pěkně se nám snilo už v roce 93, kdy vyšla právě tahle ta píseň. Vy jste měli možnost ji sledovat u nás na rádiu Praha. Ale pojďme ještě hloubš, alespoň je tu ta možnost vydat se hlouběji do hudební historie. První červnové retro dnes přinese po 21. hodině legendární hity 80. od Phila Collinse, Diany Ross, Roberta Planta, The Clash nebo Kim Wilde. Ve fokusu zabereme 45 let staré album amerických Journey, jmenuje se Escape. Český příspěvek pak bude přesně 40 let starý 10. studiové album skupiny Olympic, a to sice Big Beat. Retro na 107.1 FM a v DAB Plus v 21 hodin. A co říká aktuální doprava? Začneme tím, že v Praze je klidnější provoz, pomaleji pojedete po okruhu směrem z D1 na letiště, v nesouvislých kolonách se jede od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdrží vás to čtvrt hodiny, ale jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Komplikace jsou ve Kbelské do Letňan, za nájezdem z Novopatské u sjezdu na Kbely stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a pomalu se jede z Novopatské i od Poděbradské ulice. Silný transitní provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrů. Před průmyslovou, pomaleji se jede od Spořilovské i od Běchovic vždy asi 10 minut. Plní se taky Nuselský most do Legerovy, zdržení je tady 10 minut. Zdržení na 10 minut je i ve Vilzonově od Florence k muzeu a 10 minut se stojí v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me In The Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
3: Hit týdne.
2: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS

0: Kula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Inde Club, možná už za chvilku Mirek Kasanda také vyrazí kam si do klubu, ale teď jsou tady ještě zprávy ve 13 hodin a 30 minut na Rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne. Případů žloutenky v Česku nadále ubývá. V květnu bylo 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotnický ústav jen v Olomouckém a ve Zlínském kraji. České dráhy od 18. června nabídnou více spojů mezi Prahou a Břeclaví nebo Bratislavou. Informují o tom v tiskové zprávě. Ta lince X41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, budou vlaky jezdit od čtvrtka do pondělí. Tři nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví, jeden se slovenskou metropolí. Jízdenky jsou už v prodeji. Spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří má pomoci obětem zneužívání v církvi. Memorandum dnes se spolkem podepsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je zlepšení podmínek pro oběti jednou z priorit. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum leží v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Odpoledne bude v Praze většinou polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia, později večer až skoro zataženo. Během noci se rozprší a ochladí se na 16 až 14 stupňů. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přehánkami. Odpoledne se ojediněle může objevit i bouřka. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podívat také na aktuální dopravu, s tou přichází teď Lukáš Miller.
3: Hezko odpoledne, tak v Praze i nadále přetrvává spíše poklidnější provoz bez zásadnějších komplikací. Pomalej se tradičně jde po pražském okruhu z D1 na letiště. Ty kolony jsou nesouvislé od Jesenice až ke sjezdu na Ořech. Zdržení asi 15 minut, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Komplikace přetrvávají ve Kbelské ulici směr Letňany za nájezdem z Novopatské u sjezdu na Kbely. Překáží nepojízdné auto v pravém pruhu. Pomalu se jede jak od Novopatské, tak i od Poděbradské ulice. Je to vždy na pár minut. Silný transitní provoz čekejte na jižní Štěrboholské spojice obou směrně před Europarkem, jak od Spořilovské, tak od Běchovic, vždy na 10 minut. Plná je také magistrála, a to ve Vlzenově ulici od Florence k muzeu, čekejte 10 minut navíc. 10 minut se stojí také na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A také v Bělohorské z centra zdržení před křižovatkou Vypich 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 33 minut, úterý 2. června. No a do pražské zoologické zahrady dnes přijelo 150 pěstounských rodin a zájemci o náhradní rodinnou péči také. Přišli na den pěstounů. Jak tam probíhala, probíhá, si řekneme už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 13 hodin 46 minut. No a my se přesuneme do pražské zoologické zahrady, protože dnes tam pořádají Den pěstounů. Je tedy určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i pro veřejnost. Na místě je naše kolegyně Laura Hajková, kterou teď srdečně zdravím do vysílání. Vítej, Lauro.
1: Hezký den. Návštěvníci se sešli tady u vzdělávacího centra. Mělo sem dorazit dohromady zhruba 150 pěstounských rodin. Součástí oficiálního programu jsou třeba workshopy výroby papíru se sloním trusem, prohlídka s průvodcem a ukázka tréninku lachtanů. V areálu jsou zároveň taky pracovnice pražského magistrátu, které zájemcům říkají víc o různých možnostech sociálního poradenství. Můžu říct, že rodin je tu skutečně hodně, viděla jsem nejméně 20 kočárků a desítky hrajících si dětí.
0: Proč pěstouni s dětmi na akci dnes dorazili?
1: Třeba paní Lenka mi potvrdila, že má holčičku v pěstounské péči a možnost setkat se s dalšími pěstouny je pro ní důležitá.
2: Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
1: I další návštěvníci si chválili tu podporu a možnost sdílení, třeba Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny, což je organizace nabízející vzdělávání a podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům. Podle něj dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
3: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
1: Zájem o pěstounství podle něj naopak ve srovnání s dobou před zhruba 15 lety spíš trochu opadlo.
0: Den pěstounů v zoologické zahradě je

0: Účastí akce Dny pěstounství, ty začaly už 14. května. Co ještě zájemce o tyto akce čeká?
1: Dny pěstounství potrvají do 16. června. Cílem je informovat širokou veřejnost o náhradní rodinné péči. Na programu jsou v příštích dnech například různé dny otevřených dveří, přednášky a další akce. Třeba Charita Hvězda v sobotu pořádá takzvaný bábovkový den.
0: Říká Laura Hajková. Lauro, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi na silnicích, je klidnější provoz, pomalu ale pojedete po pražském okruhu směrem z D1 na letiště, v nesouvislých kolonách se jede od Jesenice ke sjezdu na Ořech, zdrží vás 115 minut, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Komplikace jsou ve Kbelské směrem do Letňan, za nájezdem z Novopatské u sjezdu na Kbely stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a pomalu se jede z Novopatské i z Poděbradské. Silný transitní provoz je také na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jede od Spořilovské i od Běchovy. Vždy asi na 10 minut. A plní se také Nuselský most do Legerovy. Zdržení 10 minut. Zdržení na 10 minut je i ve Vlozonově od Florence k muzeu a 10 minut se stojí v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A také v Bělohorské z centra zdržení před Vypichem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Mikuláš Josef nás přivedl ke 14. hodině na rádiu Praha. No a 14. hodina, to pro nás jsou aktuální zprávy. Ty přinesla do studia už Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Hygienici v Praze pokračují v kontrolách pískovišť. Letos zatím byla všechna v pořádku. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Pracovní portály už nabízejí tisíce letních brigád v červnu a na začátku července budou ještě přibývat. Čekejte oblačno až polojasno, později k večeru skoro zataženo, teploty až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
3: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
1: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, to je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo také 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Jarní teploty podle ústavu stoupají v průměru o 0,3 stupně Celsia za 10 let. Meteorologové proto naměřili posledních 12 nejsušších jar po roce 2000. Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než loni, ale podle společnosti by jich mělo přibývat. A to zejména v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou ale výrazné regionální rozdíly, říká Tomáš Ervin Dombrovský z Alma Career.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
1: Přepočtu asi 300 korun zaplatí odléta návštěvníci německého Kolína nad Rýnem za vstup do tamního věhlasného chrámu. Dnes to oznámila kolínská kapitula. Zavedení vstupného je podle ní nutné. Údržba chrámu vyjde v přepočtu asi na 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma. Platit nebude muset ani ten, kdo do něj půjde zapálit svíčku. Výběr vstupného není v německých kostelech pravidlem. Stovky korun se ale platí třeba také v evangelické katedrále v Berlíně. Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo Letenské pláně se uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude od středy do neděle. Bude oblačno až polojasno, k večeru i skoro zataženo a teploty dnes 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu také čas na aktuální dopravu a s aktuální dopravou míří do éteru Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte pomalejší provoz na Pražském okruhu, zde jedničky směr letiště, ty kolony jsou nesouvislé, jsou od sjezdu na Jesenici až po sjezd na Ořech přes oba tunely, zdržení celkově 15 minut, stále je to hlavně transitní kamionová doprava v pravém pruhu. Silný transitní provoz je rovněž i na jižní a štěrboholské spojice, a to obou směrně před Europarkem, před Průmyslovou, kolony jsou jak od Hradecké dálnice, tak také od Spořilovské ulice, plní se stále Nuselský most na příjezdu do Legerovy, to je na 10 minut, 10 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A začínají také zvolna regulovat průjezd tunely Blanka, menší kolony tak jsou třeba v Povltavské ulici v Troji, nebo i v Radlické ulici směr tunel Mrázovka. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 4 minuty venku, počasí jako malované, trošku dusno, možná by to bylo ideální na plavání někde v přírodním jezírku a nebo i někde na venkovním bazénu. No a kdo nám k tomu případně bude hrát Matafix? V téhle hodině u nás můžete těšit i na Imagine Dragons a hit

0: anebo další hit. Talk to me, Damiano David a Tila a Neil Rogers. Ale právě teď startujeme s Adele. Oh my God.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: Felix Jena, Kaskáda, 14 hodin a 16 minut, s vámi je Rádio Praha. No a my pro vás máme možnost hlasování pro vinyl na pondělní večer. A půjdeme do 80. stejně jako dnes v retru. Jaká alba jsou k mání a která proti sobě stojí? Tak tím prvním albem je album, které vyšlo 29. října 1982. Jmenuje se Famous Last Words a jsou pod ním podepsáni Supertramp. Na tomhle albu můžete najít takové hity jako It's Raining Again nebo My Kind of Lady. No a proti ním stojí o trošku mladší album ze 17. května roku 1985. A je to album od Dire Straits, které se na kterém najdete takové hity jako So Far Away, Money for Nothing, Hook of Life a další jedinečné hity. Tedy Brothers in Arms. Na vás je, jak budete hlasovat na našem Facebooku. U závěrka je v pondělí ve 12 hodin, takže nějaký čas na to hlasování rozhodně je. Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. V Praze se jede pomalu po Pražském okruhu, zde jedničky na letiště u sjezdu na Ořech na 18. Tam řeší nehodu mimo jízdní pruhy a kolony se tvoří od sjezdu na Jesenici. Zdrží vás 120 minut. Silný transitní provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou, pomaleji se jede od Spořilovské i od Běchovic vždycky asi 10 minut. Plní se i Nuselský most od Legerovy, zdržení 10 minut, na 10 minut vás to pozdrží ve Wilsonově od Florence k muzeu a 10 minut postojíte v koloně Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují průjezd tunely Blanka, takže menší kolony čekejte v Povltavské, Troji od mostu Barikádníku nebo i v Radlické od Motorletu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 14.30, jsou tu zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Maximální prodejní cena benzínu ve středu dál klesne o 21 haléřů na 42,25 haléřů za litr. U nafty se pokles cen po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39,44 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné, shodla se koalice. Návrh počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety vězení. Evropská komise dnes doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích, které zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí Kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě. Dnes má být oblačno až polojasno, později k večeru i zataženo a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také Lukáš Miller s dopravou. Začneme Pražským okruhem.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu jsou velmi čerstvé a velké komplikace z dálnice D1 na letiště. Těsně za sjezdem z D1 u Modletic na 78. kilometru je těžká nehoda. Nákladní auto narazilo do stojící kolony, blokuje pravý pruh a kolona kvůli tomu je z dálnice D1. Komplikace jsou pak na Pražském okruhu směrem na letiště i dál u sjezdu na Ořech na 18. kilometru, tam řeší nehodu. Mimo jízdní pruhy nepřekáží, i přesto se ale pomalu jede od sjezdu na Jesenici, zdržení celkově asi 20 minut. Silný transitní provoz, to znamená hodně kamionů, pak čekejte na jižní Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak také od Spořilovské ulice. Pomalejší provozy pak na jižní spojice směr Smíchovy před Barandovským mostem od sjezdu na Krč, je to na 10 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě, tam je to na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Wilsonově od Florence k muzeu. A regulují také průjezd tunely, takže kolony už třeba čekejte v Povltavské ulici v Troji směr tunel Blanka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na rádiu právě 14 hodin a 32 minut. Za chviličku Leonie Kolumskot, Robbie Williams a také Petr Jungmann, který přinese přehled toho, co se událo 2. června.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 2. června, svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
4: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
3: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburgu do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
0: prosím jedno pivo,
3: a německou nádražní restaurací.
0: Ein Bier bitte.
3: 85

0: 60. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stoneům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album For In Tongues. Věta 50 je dneska specialistce na biomasu.
1: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomasu.
2: My jsme úplně zabředli do biomasy.
0: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
2: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
0: Já přeju hezký den.
3: Na Pražském okruhu je zastavený provoz z dálnice D1 na letiště těsně za sjezdem s D1 u Modletic na 78. kilometru. Je tam těžká nehoda, nákladní auto narazilo do stojící kolony a nedá se projet. Dá se to objet přes Modletice, po silnici 101 okruh najet u Jesenice. Komplikace jsou i na Pražském okruhu směrem na letiště i dál u sjezdu na Ořech na 18. kilometru řeší nehodu mimo jízdní pruhy a kolony se tvoří od sjezdu na Jesenici. Zdržení je tady 20 minut. Silný transitní provoz je na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Spořilovské i od Běchovic vždy asi na 10 minut a 10 minut se jede v koloně po jižní spojce i před Barandovským mostem. Plní se také Nuselský most do Legerovy, zdržení 10 minut a zdržení na 10 minut je ve Vilzonově od Florence k muzeu. 10 minut se postojí v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže menší kolony už čekejte v Povltavské, v Troji od mostu Barikádníků nebo také v Radlické. Od Motorletu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha. Viny.
5: Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms.
6: Viny.
5: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je přesně 15 hodin a to znamená, že Denisa Žižková je ve studiu a má pro vás zprávy.
1: Dobré odpoledne.

0: Středočeský a Jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. V Belgii začali neohlášeně stávkovat letoví dispečeři. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi Středočeským a Jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
3: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
0: Současný provozovatel mýta má smlouvu do prosince 2029. Rezort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do prosince roku 2032. V Belgii se až do 21. hodiny zastavil letový provoz. Důvodem je předem neohlášená stávka letových dispečerů. Na webových stránkách o tom informuje bruselské letiště. Aerolinky podle něj budou muset zrušit lety. Další podrobnosti i případný dopad stávky na spojení z Prahy zjišťujeme. Belgičtí letoví dispečeři spontánně stávkovali už v noci na dnešek. Nelíbí se jim, za jakých podmínek se uvádí do provozu budoucí digitální řídící věž v Namuru. Ta by měla už příští rok centralizovat činnost řídících věží na letištích v Lutychu a Charleroi. Hokejisté Caroliny a Vegas nastoupí k prvnímu finálovému zápasu NHL. Úvodní duel série o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl. Počasí bude oblačné až polojasné, později večer i skoro zatažené a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme se podívat na silnice, už zas tak pohodový provoz zřejmě nebude. Lukáš Miller nám řekne víc.
5: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze na silnicích celá řada komplikací, na pražském okruhu stále zastavený provoz, dálnice D1 na letiště, kousek za sjezdem z D1, u Modletic je těžká nehoda, nákladní auto narazilo do stojící kolony, je to opravdu velká nehoda, takže nedá se tam projet. Dá se to ale objet přes Modletice po silnici 101, na okruh se pak vrátí u Jesenice. Komplikace pak na pražském okruhu čekejte i dál směr letiště u sjezdu na Ořech na 17. kilometru, tam řeší nehodu mimo jízdní pruhy, nepřekáží, ale kolony se i tak tvoří od sjezdu na Vestec zdržení přes půl hodiny. Nehoda překáží v Praze i ve Strakonické z centra před Lahovickým mostem u sjezdu na Radotín, 2 osobní auta v levém pruhu, kolona od závodiště asi na 5 minut. Silní tranzitní provozy pak na jižní Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, od Spořilovské i od Běchovic je to vždy na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i na jižní spojice před Barandovským mostem. A regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte třeba v Povltavské, v Radlické nebo i v Plzeňské ulici směr tunely. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den. 15 hodin a 5 minut. S vámi je Rádio Praha a s námi Sunrise Avenue. téhle skvělé společnosti i Vesna a Kateřina Marie Tichá.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 15 hodin 16 minut. Patříte k milovníkům akční her, jako je například paintball, ale vadí vám to barvení toho ošacení? V tom případě můžete zkusit paintball bez barev. Jmenuje se Rebol a používá speciální gumové kuličky. No a prověří stejně jako paintball vaši rychlost a také fyzičku. Jak se to hraje, všechno se můžete dozvědět na našich stránkách, protože tuhle aktivitu si vyzkoušela jedna z našich létajících redaktorek a myslím, že to skvěle popsala. Podívejte se tedy na praha.rozhlas.cz. A my se zatím podíváme na aktuální dopravu. Tu má pod Malíkem teď Lukáš Miller a začne na Pražském okruhu.
1: Hezké odpoledne, ano, tak na Pražském okruhu je stále zastavený provoz dálnice D1 směrem na letiště, těsně za sjezdem z D1 u Modleti zodklízí těžkou nehodu nákladního auta, nedá se stále projet. Objízdná trasa pak vede přes Modletice, po silnici 101 na okruh se dá najet u Jesenice a nebo dá se jet i přes Prahu po jižní spojice a přes Barrandovský most. Komplikace pak na Pražském okruhu směr letiště zůstávají dál u sjezdu na Ořech na 17. kilometru, tam dořešují nehodu mimo jízdní pruhy, kolony jsou od Lochkovského tunelu na 20 minut. Nehoda pak stále překáží ve Strakonické z centra před Lahovickým mostem u sjezdu na Radotín, tam se srazila dvě auta v levém pruhu, v koloně se jede z Malé Chuchle 15 minut. Kolony provozem pak jsou i na jižní Štěrboholské spojice před Průmyslovou, jak od Spořilovské, tak od Běchovic na 20 minut, 15 minut naberete v koloně i ve Vlzenově od Florence k muzeu a regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Radlické Zinonic, také v Plzeňské od Klamovky a ucpává se i Povltavská ulice v Troji. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topí

0: Lukas Graham s námi, 15 hodin 30 minut, Rádio Praha, Denisa Žižková a zprávy.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Radnice Prahy 13 opravila atletické hřiště u základní školy Janského na Velké ohradě. Nově vybudovala například plochu pro hod oštěpem nebo skok daleký. Obnova stála 12 milionů korun. Areál bude k tréninkům využívat také atletický klub Actis. Sportoviště nově splňuje podmínky pro pořádání soutěží. Celníci nově učí své služební psy rozpoznat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, která budou nasazovat v prodejnách nebo dopravních prostředcích. ČTK a CNN Prima News to dnes řekl vedoucí kynologického cvičiště celníků Martin Kobrč. 20 protidrogových psů už umí vyčenichat marihuanu, hašiš, kokain, heroin, metamfetamin, amfetamin, efedrin a extázy. Nový pach zvládnou rozpoznat zhruba za týden, poté je potřeba udržovat jejich čichovou paměť pravidelným výcvikem. Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní dnes ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš z ANO. Na jeho návštěvu města upozornil server iDnes.cz. Starosta města Martin Mrkos ze STAN řekl, že stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Město chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum. Zastupitelé ho budou schvalovat 11. června. Podle Mrkose je Žďár jen jednou z možných lokalit pro halu. Další místa neupřesnil. Teniska Kateřina Siňaková postoupila na Roland Garros do semifinále 4 hry. S americkou spoluhráčkou Tayloru Tausendovou porazili na Antuce v Paříži belgicko-slovenskou dvojici Magali Kempenová, Andreja Klepačová 6-1, 6-3. Čtvrtfinálový duel vyhráli za hodinu a 11 minut. Siňaková může v Paříži vybojovat trofej už po čtvrté. Čekejte zataženo, zítra s deštěm, dopoledne vydatnějším, odpoledne ojediněle bouřky a později odpoledne budou srážky ustávat. Teploty zítra 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je to také čas na dopravu. Pokud vyrážíte na silnice, bude vám určitě zpravodajství Lukáše Millera vhod.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze máme celou řadu komplikací. Největší jsou na Pražském okruhu, tam zůstává zastavený provoz směrem na letiště, těsně za sjezdem z D1 u Modletic odklízí těžkou nehodu nákladního auta a stále se po okruhu nedá projet. Dá se to objet přes Modletice po silnici 101 na okruh, pak najet u Jesenice. Nehoda v Praze překáží ve Strakonické z centra k dálnici D4, kousek před Lahovickým mostem u sjezdu na Radotín jsou 2 osobní auta v levém pruhu, kolona je teď od Barandovského mostu na 20 minut. Komplikace jsou i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Před sjezdem na Pankrát stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona je tak od Barandovského mostu také asi na 15 minut. A kolony provozem pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice před Europarkem od Spořilovské i Běchovy zase na 20 minut. 15 minut naberete i na magistrále od Florence k muzeu a regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Radlické Zinonic, v Plzeňské Sklamovky a plní se i Povltavská v Troji. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 15 hodin 34 minuty s vámi Rádio Praha a také Elizabeth Taylor, ale v podání Taylor Swift nebo Z. Alessia Cara a nebo Daniel Poutr. No a také se budeme věnovat i jiným jménům. Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Její hlasy zazní v nové audiosérii Hlubina Rádia Junior. Je to hororový příběh, který zkoumá svět pod hladinou tajemného jezera, ve kterém se ztratil malý Vojta. Víc vám řekneme už za chvilku, za 10 minut.

0: Bad Day, Daniel Poutr, tak doufejme, že jste na tom určitě líp. Dnes je 15 hodin a 45 minut s vámi Rádio Praha. No a letošních oceněných audiokniha roku zabudovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a lyžák navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové tentokrát zavítají podvodní hladinu.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu.
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají duňové zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavej a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Dismanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A je tu Lukáš Miller s dopravou.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz, lepší situace je ale na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště. Těsně za sjezdem z D1 u Modletic je stále těžká nehoda nákladního auta, už se ale podle záběru z kamer dá projet okolo levým pruhem, takže ty kolony z D1 se postupně dávají do pohybu. Nehoda stále ale v Praze překáží ve Strakonické z centra, kousek před Lahovickým mostem. U sjezdu na Radotín se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona od Barandovského mostu je na 20 minut. Komplikace zůstávají i na jižní spojce, směr na Černý most, kousek za Barandovským mostem před sjezdem na Pankrác stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, čeká na odtah, kolona je tak od Vltavy od Barandovského mostu na 20 minut. A silný provoz v Praze zůstává na obvyklých místech, na spojkách obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou od Spořilovské i Běchovic na 20 minut, 15 minut se stojí v koloně i ve Vlzenově od Florence k muzeu a regulován je také průjezd tunely, takže kolony čekejte v Radlické Zinonic, v Plzeňské Sklamovky, plná je i Patočkova na Břevnově nebo Povltavská v Troji. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa. YouTube.

0: Poslední měsíc na návštěvu Pragerových kostek před rekonstrukcí mají lidé v Praze. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Počet pacientů s pooperační sepsí by se mohl snížit, plánuje to ministr zdravotnictví. Zítra bude převážně zataženo a déšť a teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v Praze mají poslední měsíc na návštěvu Pragerových kostek před opravou. Můžou navštívit závěrečnou výstavu Centra architektury a městského plánování s názvem Stavba povolena. Ta připomene například starší expozice takzvaného kampu, říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Matouš Hutník.
2: Program Stavba povolena má tři hlavní části. Na začátku měsíce právě teď probíhá v kempu retrospektiva předchozích výstav. Od 12. června to naváží intervence známých českých umělců a na konci měsíce 25. všichni, kdo mají kemp rádi, můžou přijít na rozlučkovou akci.
0: Na novém místě by Centrum architektury a městského plánování mělo být od letošního podzimu. Vedení centra novou adresu zatím ale nezveřejnilo. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
3: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
0: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Stát chce o polovinu snížit počet případů po operační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péči jde přitom podle Vojtěcha po operačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto Vojtěch platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměli zaplacené.
4: Pacienti jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
0: Příští sezona hokejové Tip Sport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháňkami. Odpoledne možné bouřky, později odpoledne budou srážky od jeho západu ustávat a zároveň bude ubývat oblačnosti a teploty zítra 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A Lukáš Miller bude varovat před tím, co se děje před 16. Teda po 16. hodině na silnicích, Lukáši.
6: Hezké odpoledne, tak děje se toho opravdu hodně. Na Pražském okruhu je sice lepší situace směrem z D1 na letiště, za nájezdem z D1 u Modletic už se kolem nehody kamionu dá projet, kolony se postupně rozjíždí, ale stále jsou velmi dlouhé. Nehoda pak v Praze překáží ve Strakonické z centra před Lahovickým mostem u sjezdu na Radotín. Tam jsou dvě osobní auta v levém pruhu, kolona je už od Barandovského mostu asi na půl hodiny. Komplikace jsou pak i na jižní spojice z Barandovského na Černý most před sjezdem na Pankrác, tam stojí nepojízdné auto. V pravém pruhu kolona je z Dobřížské i z Barandovského mostu asi na 15 minut. A další komplikace je pak na jižní spojice směr Černý most o kus dál u Průmyslové. Tam stojí nepojízdná dodávka v levém pruhu. Kolona je od Spořilovské na 25 minut. Problémy jsou pak i v Kutnohorské směrem do centra. V Dolních Měcholupech v centru je nehoda osobního auta s dodávkou. Kolona je z Uhříněvsi do centra Prahy na 20 minut. A kolony jsou pak v Praze na obvyklých místech, na Štěrboholské spojice k Průmyslové, také ve Kbelské do Letňan. A kolony jsou i na vjezdech do tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Vítejte u nás na Rádiu Praha teď po 16. hodině, kdy nádherně svítí sluníčko, alespoň tady v Karlíně, a tak si ho můžeme užít s Johnem Newmanem. Bude i Sienna Spiro. A hodinu začíná Luis Capaldi. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burka.

0: Love Me Again, John Newman s námi na rádiu. Praha je 16 hodin a 15 minut. Pokud u nás budete i po 21. hodině, čeká vás také první červnové retro. No a to přinese legendární hity 80. od Phila Collinse, Diany Ross, Roberta Planta, The Clash nebo Kim Wilde. Ve fokusu zabereme 45 let staré album amerických Journey, Escape. No a český příspěvek bude přesně 40 let starý 10. studiové album skupina Olympic a Big Beat. Retro na 107.1 FM a v DAB Plus dnes po 9. s Petrem Jungmanem.
1: Otevřel ji v roce 1939 jako nejmodernější obchodní dům střední Evropy. To je Bílá labuť. Ikonická funkcionalistická budova, kterou poznáte už z dálky. Právě tenhle obchodní dům měl vůbec první eskalátory a další technické vybavení. A možná proto je budova zapsána na seznam kulturních památek. Když se sem vydáte, sami můžete zjistit, jak moc se proměnila a co z její prvorepublikové elegance stále zůstalo. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A Lukáš Miller nám poví, co se děje na silnicích a před čím se mít na pozoru.
2: Hezké odpoledne, tak hodně se bourá na Pražském okruhu, tam jsou stále komplikace z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic odklízí kamion po těžké nehodě. Průjezdný aktuálně levý pruh, ale kolona je z dálnice D1 jak z Průhonic, tak také v opačném směru od Velkých Popovic. Nehoda stále překáží ve Strakonické z centra na Pražský okruh, kousek před Lhovickým mostem, dvě osobní auta v levém pruhu, kolona je z Barandovského mostu na půl hodiny. Komplikace zůstávají na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most, kousek před sjezdem na Pankrác je nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona je z Dobřížské ulice, přes Barandovský most je to zdržení asi 20 minut. Lepší situace je na jižní spojice směr Černý most u Průmyslové, tam už je nepojízdná dodávka z levého pruhu odjela, kolona ale zůstává ve špičce od Spořilovské na 20 minut. Problémy jsou také v Kutnohorské, do centra v Dolních Měcholupech v centru je nehoda osobního auta s dodávkou a 20 minut se jede v koloně z Úříněvsi. A kolony jsou pak v Praze na obvyklých místech, třeba na Štěrboholské spojice k Průmyslové, Vekbelské do Letňan, anebo i na vjezdech do tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: Divadlo Amiraj, s vámi je Rádio Praha 16.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Radnice Prahy 13 opravila atletické hřiště u základní školy Jánského na Velké ohradě. Nově vybudovala například plochu pro hod oštěpem nebo skok daleký. Obnova stála 12 milionů korun. Areál bude k tréninkům využívat také atletický klub Actis. Zkušenost s tím, že kvůli nedostatku míst museli své dítě umístit do vzdálenější školy, má 14% obyvatel Prahy. Za hůře dostupné považují Pražané střední a mateřské školy než základní nebo vysoké. Praha by podle nich měla především jednat se státem a Středočeským krajem o zajištění dostatečných kapacit a stavět nové školy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEMMARK mezi 513 obyvateli Prahy. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval 14 923. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil. Meziročně se zvedl o 42%. Vyplývá to z údajů úřadu práce o zaměstnávání cizinců. Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné. Shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku, jak ho dnes ve sněmovně představili předsedové klubů ANO a motoristů Taťána Malá a Boris Šťastný, počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přehánkami, odpoledne pak možné bouřky, k večeru bude srážek ubývat a teploty zítra pouze 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také čas na aktuální dopravu a Lukáš Milerský.
3: Dneska odpoledne tak na Pražském okruhu stále čekejte komplikace směrem z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic stále překáží kamion po dřívější nehodě, průjezdný okolo levý pruh a ty kolony jsou z dálnice D1 jak od Průhonic, tak také na příjezdu od Brna, tam se pomalu jede už od Velkých Popovic. Lepší situace je v Praze ve Strakonické z centra před Lahovickým mostem u sjezdu na Radotín, už nehoda v levém pruhu nepřekáží, kolona od Barandovského mostu se rozjíždí. Komplikace ale zůstávají na jižní spojici z Barandovského na Černý most, před sjezdem na Pankrác překáží nepojízdné auto s defektem v pravém pruhu a kolona je tak kvůli tomu z Dobřížské i z Barandovského mostu na 15:15. Problémy zůstávají v Kutnohorské ulici směrem do centra Prahy na průtahu Dolních Měcholů, řeší nehodu osobního auta s dodávkou, blokují odbočovací pruh, kolona je kvůli tomu z Uhříněvsi skoro na 20 minut a kolony v Praze zůstávají na obvyklých místech, jak na jižní a Štěrboholské spojce Průmyslové od Běchovic i Spořilovské na 20 minut. Tak také ve Kbelské do Letňan, tam je zdržení zhloubětí na 15 minut a kolony jsou i na vjezdech do tunelu Blanka v Radlické, Plzeňské, Patočkově i po Vltavské ulici. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 16:30, za chviličku volný čas. A kam třeba dneska vyrazit, to nám poradí Jirka Štefl v Pražských typech. Už za 10 minut.

0: Katy Perry s námi na rádiu Praha 16 hodin 45 minut. No a s námi také Jirka Štefl, který je přinesl pražské tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. V Praze začíná světový pohár ve sportovním lezení. Od středy se můžete těšit na špičkové výkony světových hvězd. K disciplíně boulder se nově přidá taky lezení na obtížnost a tím se závodní program výrazně rozšíří. Kromě samotných závodů se můžete těšit taky na bohatý doprovodní program. Na nejlepší lezce a leskyně z celého světa se běžte podívat na ostrov Štvanice, a to od středy do neděle. A nebo se díky cestovatelské přednášce vydejte do Vietnamu. Cestovatelka Jitka Zadražilová vás provede zemí, kde se mísí starobylé tradice s moderním chaosem, buddhistické chrámy s neonovými velkoměsty a klidné zátoky s divokým provozem plných skútrů. Přednáška pro vás může být skvělou inspirací pro další dovolenou a začíná v kulturně komunitním centru Koruna ve středu od 18 hodin. A příjemné zážitky s celou rodinou přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A my se podíváme teď za Lukášem Millerem, ten pro nás má dopravu.
2: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu stále čekejte komplikace z D1 směr letiště, za nájezdem z dálnice D1 u Modletic stále odklízí kamion po nehodě, podle záběru z kamery je už na místě odtahová služba, postupně se pokouší odtáhnout ten havarovaný kamion, průjezdný je levý pruh a kolona z dálnice D1 jak od Průhonic, tak také na příjezdu od Brna, tam se pomalu jede od Velkých Popovic. V Praze pak je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce, kolony jsou obousměrně před Průmyslovou, jak od Běchovic, tak i od Spořilovské asi na 15 minut a kolona asi na 20 minut je pak na jižní spojice i směr Smíchov před Barandovským mostem. Fronta je od magistrály. Problémy jsou v Kutnohorské do centra, v Dolních Měcholupech v centru, tam řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Kolona je prakticky už od Uhříněvsi asi na 20 minut. Ucpávají se příjezdy do centra po magistrále, jak po Nuselském mostě, to je na 15 minut před Legerovou, tak po pojíždí také Velzenová mezi Štvanicí a muzeem, obousměrně je to na 20 minut a 15 minut naberete v koloně i ve Kbelské ulici z Hloubětína do Letňan před sjezdem do Cínovecké. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Zlatý princ Gold. Máme tady zprávy na 17. hodinu a ve studiu už je kolegyně Denisa Šišková. Tak Deny, příjemné odpoledne.
1: Děkuju, tobě taky, hezké odpoledne. U letiště Točná poblíž Prahy spadlo soukromé letadlo, dva lidé zemřeli. Státní zástupce obžaloval Číňana, kterého viní ze špionáže. Tenistu Menšíka čeká čtvrtfinále Roland Garros, jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Zítra má být převážně zataženo a déšť a teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se teď budou zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Nehoda se stala krátce po 16. hodině. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sorbaňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
3: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
1: Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko nebo Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krize Hadži Lahbibové zajistí unijní exekutiva také nasazení dodatečné hasičské techniky.
4: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviča a taky Kaspra Ruuda. Zápas začne na hlavním dvorci nejdříve v 8:30 večer. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přehánkami. Odpoledne ojediněle možnost bouřky, později odpoledne budou srážky od jeho západu ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, nám řekne Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak poměrně komplikovaně na pražském okruhu stále zůstávají problémy směrem z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic odklízí kamion po nehodě, na místě odtahová služba, průjezdný pouze levý pruh a kolona je jak z dálnice D1 od Průhonic, tak také v opačném směru pomaleji se jede od Velkých Popovic. Kolona asi na 20 minut je pak na pražském okruhu také směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu. Komplikace jsou nově na jižní spojice směr Smíchov. Zase příjezdem na Pankrác v prostředním pruhu překáží nepojízdné osobní auto. Kolona je tam od magistrály asi na 20 minut. Silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou. Od Běchovice Spořilovské je to na čtvrt hodiny. Komplikace jsou v Kutnohorské do centra, v Dolních Měcholupech v centru. Dořešují nehodu osobního auta s dodávkou. Kolona z Uhříněvsi je na 15 minut. Pomalu se jede ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan, zdržení čtvrt hodiny. 15 minut se jede v koloně i v Bělohorské z centra před Vypichem, anebo také na magistrále od Florence k muzeu. A regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony na vjezdech do tunelů jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po páté odpolední. Robin Schulz a Jasmine Thompson. Bude tady Miles Smith. A společně Alok, Sigala a Ellie Goulding. A já jsem Petr Zajíček a přeju vám příjemné odpoledne.

0: Tak dneska máme úterý a to znamená, že večer po 21. hodině jako každé úterý se vrátíme na 55 minut do 80. s pořadem Retro. Tak co pro to první červnové retro připravil kolega Petr Jungmann, náš hudební dramaturg? Tak bude prý Phil Collins, Diana Ross, těšit se můžete na Roberta Planta, punkovou skupinu The Clash a nebo popovou divu Kim Wilde. Ve fokusu zabereme 45 let staré album amerických Journey, Escape, a český příspěvek bude tentokrát přesně 40 let starý z 10. studiového alba skupiny Olympic Big Beat, takže se můžete těšit na partičku kolem Petra Jandy. Dnešní retro, jako vždy, začíná po zprávách po 21. hodině. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už je otázka na Lukáše Millera.
1: Hezké odpoledne a začneme na Pražském okruhu. Tam jsou stále komplikace směrem z D1 na letiště, za nájezdem z D1 u Modletic, vyprošťují kamion po nehodě, je na místě odtahová služba, aktuálně ten provoz je opět na několik minut pozastavený, kolona je z dálnice D1 z Průhonic. Kolonu čekejte na Pražském okruhu i z letiště k dálnici D1, to od plzeňské D5 k Ořechu, je to asi na 20 minut. Na jižní spojce lepší situace směrem k Barandovskému mostu, za sjezdem na Pankrác už nepojízdné auto odtáhli, takže nepřekáží a ta kolona se postupně rozjíždí, teď zdržení od Spořilovské asi 15 minut. Silný provoz pak na jižní a štěrboholské spojice, tradičně na příjezdech Průmyslové, a to od Běchovic a také od Spořilovské, je to na 15 minut. Problémy zůstávají stále v Kutnohorské ulici z centra, v centru Dolních Měcholůb, tam odklízí nehodu osobního auta s dodávkou a ucpává se také příjezd od Uhříněvsi, je to asi na 20 minut. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekají třeba v Plzeňské, Patočkově nebo v Povltavské ulici. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: to byl Alvaro Soler, na rádiu Praha je 17:30, jsou tady krátké zprávy a Denisa.
1: Dobré odpoledne. U pražského letiště Točná spadlo dnes odpoledne ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště. Jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Nehoda se stala krátce po 16. hodině. Na místo byly povolány všechny složky integrovaného záchranného systému. Praha 8 chce postavit nový skatepark v Bohnicích. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, který má vzniknout u základní školy Glovackého. Musí ale ještě dořešit osvětlení sportoviště, aby omezila tvorbu světelného smogu. Nový skatepark by dělníci mohli stavět v příštím roce. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo také osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Zítra čekejte v Praze převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přehaňkami, odpoledne pak možnost i bouřky. A později odpoledne budou srážky od jihozápadu ustávat, zároveň bude ubývat i oblačnosti a teploty zítra pouze 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě? To už je otázka na Lukáše Millera.
3: Hezké odpoledne, tak na pražském okruhu stále výrazné komplikace směrem z dálnice D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic odtahují kamion po odpolední nehodě. Ten provoz je stále pozastavený, takže kolona je z dálnice D1 z Průhonic. Dá se to ale objet po silnici 101 přes Modletice. Na okruh se pak dá najet u Jesenice. A kolonu asi na 20 minut pak čekejte na pražském okruhu také z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech. Kolona je od plzeňské dálnice D5. V Praze pak je silný provoz na jižní a také Štěrboholské spojce. Ty kolony jsou obousměrně před Europarkem od Běchovic i Spořilovské na 15 minut. 15 minut se jede v koloně na jižní spojce také směr Smíchov od sjezdu na Krč do Vídeňské k Barandovskému mostu. Problémy jsou v Kutnohorské ulici do centra, v Dolních Měcholupech stále řeší nehodu osobního auta s dodávkou a hlavně z Úříněvsi to zdržení je asi 15 minut. Ucpaná je pak také magistrála, konkrétně Velzenová od Florence k muzeu. Čekejte 15 minut navíc, 15 minut se jede v koloně i na Nuselském mostě do Legerovy, nebo také věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Chovatelům zooparku Zájezd na Kladensku se podařilo vylíhnout mládě orla savanového. Zřejmě jde o první úspěšný chov a odchov v Evropě. Už za chvilku se do zooparku Zájezd vypravíme.

0: Tento dravec obvykle snáší dvě vejce, druhé ale slouží spíš jako pojistka a pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo na starém kontinentu.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe, nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě.

0: Zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
1: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test určitě dělat budeme.
0: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: A pojďme se vrátit zpátky do hlavního města a podíváme se na dopravu s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, začneme opět na Pražském okruhu. Tam stále zůstávají komplikace směrem z dálnice D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic stále dořešují odpolední nehodu kamionů. Průjezdný je teď zase opět levý pruh a kolona je z dálnice D1. Na výjezdu z Prahy se stojí od Průhonic. A 20 minut pak naberete na Pražském okruhu také směrem z letiště k dálnici D1. Tam je to provozem od plzeňské D5 k Ořechu. Silný provoz pak je na jižní, také na Štěrboholské spojce, vždy na příjezdu k Průmyslové. Pomalu se jede teď od Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholi, čekejte asi 10 minut navíc. 10 minut pak naberete na jižní spojice také směr Smíchov, a to před Barandovským mostem, kolona je tam od magistrály. 10 minut se zdržíte v koloně i ve Vlzenově, to je na magistrále od Florence k muzeu, také na Nusilském mostě do Legerovy nebo i Věčné, tam je kolona asi na 10 minut z Karlova náměstí na IP Pavlova. A probíhá také regulace tunelů, takže kolony jsou v Radlické, od metra Radlická, také v Plzeňské a nebo i v Povltavské ulici. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byl Niko Santos na Rádiu Praha, teď už je tady 18. hodina a připravená je další zpravodajská relace s Denisou Žižkovou. Hezký podvečer.
1: Dobré odpoledne. Kvůli technické závadě nejezdí dnes odpoledne metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Bútovice. Po pádu letadla u pražského letiště Točná zemřeli dva lidé. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku, od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli technické závadě nejezdí dnes odpoledne metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Bútovice. Pražský dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Postupně zavádí náhradní autobusy, uvedl to na svém webu. Vlaky metra se na lince B zastavily krátce před 17. hodinou. Náhradní autobusová linka XB by měla jezdit v úseku Anděl Smíchovské nádraží Nové Bútovice. V úsecích Nové Bútovice Zličín a Smíchovské nádraží Černý most je provoz metra zachován. Vlaky tam jezdí v pravidelných intervalech mimo svůj jízdní řád. U pražského letiště Točná havarovalo dnes soukromé letadlo. Na místě zasahují hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koronér.
1: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Rusko po více než týdnu provedlo další masivní vzdušný útok na ukrajinská města. V Dnipru podle tamní vojenské zprávy zahynulo 15 lidí. 6 mrtvých hlásí metropole Kyjev. Počet zraněných podle úřadu přesáhl stovku.
4: Záchranáři v Dnipru celý den prohledávali trosky bytových domů a nacházeli další a další oběti, mezi nimi i dvě malé děti. Starosta Dnipra Boris Filatov na sociálních sítích napsal, že Rusko použilo k útoku i kazetovou munici a při opakovaném úderu zahynul jeden ze záchranářů. V Kyjevě rakety a drony nebo jejich trosky dopadly téměř do všech městských částí. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi řekl, že nedostatek raket do systémů protivzdušné obrany, schopných zničit balistické střely, byl je a bude, protože se jich ve světě vyrábí málo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí Kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Později večer by měly srážky i oblačnost ubývat a teploty zítra 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak na pražském okruhu stále čekejte komplikace směrem z dálnice D1 na letiště u Modletic. Kousek za sjezdem z brněnské D1 uklízí vozovku po nehodě kamionu. Aktuálně se podle záběru z kamer projíždí levým pruhem, kolona je tak z dálnice D1 od Průhonic. Kolona asi na 15 minut pak zůstává na pražském okruhu také v opačném směru, to znamená z letiště k dálnici D1, tam je to provozem od plzeňské D5 k Ořechu. Komplikace zůstávají v Kutnohorské do centra, v Dolních Měcholupech Hradech v centru dořešují nehodu osobního auta s dodávkou, ta kolona směrem z Uhříněvsi je teď asi 10 minut. 10 minut naberete také na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu, stejně tak i na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy od kongresového centra a také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut naberete v koloně také v Bělohorské ulici z centra před Vypichem a stále ještě probíhá regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Radlické od Motorletu nebo v Plzeňské od Klamovky a popojíždí také Povltavská ulice v Troji směr tunely Blanka. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu například rozebereme téma letní brigády. Městská knihovna v Praze otevřela novou pobočku na Černém mostě. Prozradíme, kde přesně se nachází a také co nabízí. A už za chvíli se vydáme do základní školy Janského, kde za novým sportovištěm stojí i oštěpařka Bára Špotáková. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný úterní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
10: Pražský update.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Základní škola Janského v pražských Stodulkách má nový atletický stadion. Jeho součástí je i vrhačská louka, kterou pomáhla vytvořit i olympijská vítězka Bára Špotáková. Areál si děti mohly poprvé vyzkoušet na meziškolním atletickém turnaji Janského tretra.
2: Připravte se! Pozor!
3: Na nově opraveném atletickém areálu u základní školy Janského se sešly desítky žáků. Celkem proti sobě soupeřilo 8 škol v různých disciplínách. Popisuje Tomáš ze základní školy Mohylová.
4: Budu skákat do písku a házet. Já dělám atletiku, takže mě to baví a přijde mi, že je to fajn, že je to na čerstvém vzduchu.
3: Děti si také mohly vyzkoušet hod do dálky molitanovou raketkou. Jakub Kohoutek ze základní školy Mládí ale se svým výkonem nebyl spokojený.
5: Hodně špatný za mě. Mohl jsem to hodit líp a je na mě strašně moc lehká ta raketka.
3: Místo molitanových raketek si děti budou moc brzy zaházet oštěpem nebo třeba diskem na nové vrhačské louce. Její vznik prosazoval Radek Bártl, předseda atletického klubu Actis, který na Praze 13 působí přes 25 let.
6: Tím pádem tady vlastně můžeme běhat, můžeme skákat výšku, otyči, můžeme vrhat koulí, házet diskem, kladivem, oštěpem.
3: Výstavbu areálu pomohla prosadit olympijská vítězka Barbora Špotáková. Podpora atletiky a sportu v Česku by podle ní měla být větší.
7: Začínám vnímat to, že opravdu infrastruktura sportovní dost pokulhává v Čechách. A jako potom mluvíme o Praze, tak tam je ta situace úplně zoufalá. Takže dneska opravdu se děje něco výjimečného.
3: Vedení Prahy 13 také nechalo opravit atletický ovál, který byl poškozený kvůli kořenům okolních stromů. Celou rekonstrukci se podle starosty Davida Vodrážky z ODS povedlo dokončit během jednoho roku.
8: Náklady byly 12 milionů korun, nepřešvihli jsme to, dokonce některé finanční prostředky zbyly, takže díky tomu ještě budeme dokupovat právě jednu klec na ty vrhačské disciplíny.
3: Novou vrhačskou louku si děti budou moct vyzkoušet až na začátku příštího školního roku. Nejprve totiž musí zarůst trávou a zatvrdnout. Z pražských Stodůlek Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď už pražská doprava a Lukáš Miller.
9: Hezký podvečer, tak začneme opět na pražském okruhu, protože tam přetrvávají komplikace směrem z dálnice D1 na letiště, za sjezdem z D1 u Modletic na 78. kilometru stále uklízí vozovku po odpolední nehodě kamionu, projíždí se levým pruhem, v pravém pruhu tedy uklízí tu vozovku a kolona je kvůli tomu z D1 od sjezdu na Průhonice. Vázne provoz pak také na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1, asi čtvrt hodiny se jede v koloně od plzeňské D5 k Ořechu. Komplikace zůstávají v Kutnohorské směrem do centra, v centru Dolních Měcholů dořešují nehodu osobního auta s dodávkou, zdržení v koloně od Uhříněvsi asi 10 minut. 10 minut se jede v koloně také na magistrále ve Vlzonově od Florence k muzeu nebo také na Nuselském mostě do Legerovy, případně i Věčné ulici, také kolona z Karlova náměstí na IP Pavlova. A 10 minut se popojíždí v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Městská knihovna v Praze otevřela svou 640. pobočku. Nachází se v novém polifunkčním domě u stanice metra Černý most. Mimo půjčování knih lidem nabízí i prostor pro komunitní setkání.
2: Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší.
3: Novou pobočku knihovny mi ukazuje její vedoucí Vesna Markovičová.
2: Pak máme z místa jako dětské oddělení, komunitní kuchyňka samozřejmě.
3: Knihovna má být také místem pro pořádání kulturních akcí.
2: Větší část programu budeme zajišťovat my, jako knihovna, ale možnost půjčit si prostor i pro veřejnost, pro místní komunitní kroužek například.
3: Dodává vedoucí pobočky Vesna Markovičová. Knihovna má 2 patra o celkové ploše 1000 m2, jak zmiňuje architektka Jana Mastíková, která podobu knihovny navrhla.
4: To první vstupní podlaží je prostorově menší, zhruba třetinové. Máme tady jednu barvu, to je tady ta mentolová, peppermintová, aby, víte co, jakože když jdete do knihovny, tak jdeme do té prostě do té mentolový, zelený, svěží a tak.
3: Pobočka má otevřeno každý pracovní den od 9 do 19 hodin. Ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák vysvětluje, že po celém hlavním městě její služby využívají především lidé, kteří ani nemají členství.
5: Obecně klesá počet výpůjček, to v zásadě neklesá je návštěvnost knihoven a počet lidí, kteří do knihovny chodí.
3: Knihovna půjčuje kromě klasických publikací také třeba mapy nebo deskové hry. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští
6: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a je tady souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. U pražského letiště Točná spadlo dnes odpoledne ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Okolnostmi pádu letadla se nyní zabývají kriminalisté společně s pracovníky úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště. Jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10. Pražská policie pátrá po muži, který na konci dubna v ulici ve Střešovičkách v Praze 6 vyhrožoval jinému muži smrtí. Je podezřelý z nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až rok vězení. Policie o tom dnes informovala na webu a zveřejnila video, na kterém je hledaný muž vidět. Pokud byste ho poznali, volejte na linku 158. Vlaky v Praze zítra od 8 do 18 hodin nepojedou mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. Cestující budou muset v uvedeném úseku využívat linky MHD. Pracovníci správy železnic budou na Smíchově měnit výhybky. Omezení se dotkne podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského rychlíku i osobních vlaků. Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo Letenské pláně se uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude od středy do neděle. Zítra čekejte převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším, odpoledne i bouřky a k večeru pak budou srážky ubývat. Teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz už se sklidňuje, nicméně stále komplikace. Čekejte na Pražském okruhu a to směrem z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic stále ještě dořešují nehodu kamionů, projíždí se pouze levým pruhem, v pravém pruhu se uklízí vozovka a kolona je tak stále z dálnice D1 na příjezdu z Prahy od Průhonice 6. kilometru. Komplikace zůstávají v Kutnohorské ulici směrem z Uhříněvsi do centra, na průtahu Dolních Vnicholub v centru dořešují nehodu osobního auta s dodávkou, stále překáží v odbočovacím pruhu, kolona je teď asi na 5 minut. A vázne provoz také v centru Prahy na magistrále ve Velzenově od Florence k muzeu, je to asi na 10 minut. 10 minut naberete na příjezdu do Legrovy ulice po Nuselské mostě, anebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A v Bělohorské z centra na Pražský okruh čekejte kolonu před křižovatkou Vypich, zdržení od Kláštera asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rozvod?
6: Rozvod.
5: Dobře, bez rukavic.
6: Ano, bez rukavic.
7: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Máte rádi novinky?
10: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Máme 2. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: úterý 2. června. Svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
4: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
3: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích, vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
5: prosím jedno pivo,
3: a německou nádražní restaurací.
5: Ein Bier bitte.
3: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stonům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55 je dneska specialistce na biomasu.
6: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelených, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
7: My jsme úplně zabředli do biomasy.
3: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
7: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
3: Já přeju hezký den.
1: Rádio Praha.

0: Pražský advent.
1: Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, také cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotní o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jenom 2 týdny.
2: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
3: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
4: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů.

0: celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
1: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
2: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, postesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
1: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
4: update. A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak na pražském okruhu stále čekejte z omezení směrem z D1 na letiště za právě nájezdem z dálnice D1 u Modletic uklízí vozovku po odpolední nehodě kamionů průjezdný levý pruh a stále čekejte pomalý provoz dálnice D1. Hlavně směrem z Prahy se pomalu jede od Průhonic. Komplikace teď čekejte ve Vršovicích, ve Vršovické ulici na zastávce u fotbalového stadionu Bohemians zasahují záchranáři u sražených dvou chodců. Je to větší nehoda, směrem z centra se nedá projet. Směrem do centra provoz řídí policisté. Kolony pak čekejte na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu, je to na 10 minut. 10 minut naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy nebo i Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova a kolonu čekejte i v Bělohorské z centra, asi 10 minut se zdržíte před Vypichem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
7: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: A pojďme se ještě podívat na počasí v pražském updateu. Tak v noci musíme počítat s deštěm a teploty klesnou na 16 až 14 stupňů Celsia. No a zítra se nám výrazně ochladí, teploty vystoupí pouze na 17 až 19, takže se o těch nočních moc slyšet nebudou. No a opět nás čekají přehánky nebo i vydatnější déšť. Tak tolik počasí aktuálně.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: turn to dust all that I adored.
1: Tak to byly Bastille na rádiu Praha. Teď už se nám přiblížila 19. hodina, tak jsou připravené další zprávy a s nimi Denisa Žižková. Hezký večer.
2: Dobrý večer.

0: Praha za 130 milionů korun zvýší kapacitu čistírny vody v přední Kopanině. Počet pacientů s pooperační sepsí by se mohl snížit, plánuje to ministr zdravotnictví. Karlovarský festival uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teploty maximálně 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská vodohospodářská společnost, kterou vlastní hlavní město, zahájila rekonstrukci a zvýšení kapacity menší čistírny odpadních vod v přední Kopanině na severozápadním okraji Prahy za zhruba 130 milionů korun. Většinu odpadních vod v metropoli čistí ústřední čistírna na Císařském ostrově. Na periferiích kromě toho PVS provozuje asi 20 menších čistíren, které postupně rekonstruuje a rozšiřuje. Zařízení v přední Kopanině nyní dokáže čistit vodu pro 700 obyvatel, po rozšíření to bude 1850, což umožní na čistírnu připojovat další domácnosti. Stát chce o polovinu snížit počet případů pooperační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péči jde přitom podle Vojtěcha pooperačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto Vojtěch platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměly zaplacené.
2: Pacienti jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
0: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
3: Paní Janáková, akorát za váma jdu.
4: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
5: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
4: Druhým snímkem hlavní soutěže, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
6: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech, hlavní roli s Aňou Geisterovou.
4: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Dějiště podzimních domácích zápasů dnes na svém zasedání schválil výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Zítra bude v Praze převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháněmi, odpoledne i možnost bouřek. Později odpoledne pak budou srážky od jihozápadu ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnost a teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: No a teď už doprava a Lukáš Miller.
8: Hezký večer, tak v Praze stále čekejte velké komplikace ve Vršovicích, konkrétně ve Vršovické ulici. U stadionu Bohemians zasahují záchranáři u nehody chodců z tramvají. Směrem z centra je provoz zastavený, do centra se tam dá projet jedním pruhem. Na Pražském okruhu jsou komplikace směrem z D1 na letiště, u Modletic kousek za sjezdem z brněnské dálnice. Odklízí stále ještě nehodu kamionu, která se stala odpoledne, na místě uklízí vozovku a průjezdní stále pouze levý pruh. A kolona je z dálnice D1 od Průhonice asi na 15 minut. Bouralo se také ve Kbelské ulici směr Letňany před sjezdem do Novopatské, nehoda dvou osobních aut, kolona z Hloubětína je asi na 5 minut a 10 minut naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Olivia Rodrigo, Tom Grennan a třeba Anana Club a Ale Farben. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný 2. červnový večer.

0: Tak to byl návrat do 90. a nádherný duet Tiny Turner a Erose Ramazzottiho. Rozvod mohou provázet různé konflikty, třeba o to, kdo bude pečovat o děti. A jak ukazují statistiky Ministerstva spravedlnosti, zhruba každé páté opatrovnické řízení v Česku musí rozhodnout soud. Nově bude zřejmě muset posuzovat i to, zda v rodině nedocházelo k domácímu násilí. Navrhuje to totiž poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Jejím cílem je lépe chránit děti.
1: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Pás si před něho brečí a snaží se mámu uhodit taky.
2: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudů stále převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
3: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled vlastně dětí na tu situaci. A nikdo vlastně s dětmi třeba nekomunikuje na úrovni soudu to, že domácí násilí prostě není normální.
2: Jak má soudce ke konfliktu rodičů přistupovat dnes, radí například Justiční akademie, která je vzdělává. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Základní poučka zní, není možno dívat se na ten případ staticky. Určitě by jsem se měl dívat na symetrii nebo asymetrii moci, na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
2: Konkrétní nástroje k určení zatím soudci nemají. Teď jsou k dispozici jen testovací materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Dokumenty zkouší 7 okresních soudů v Jihomoravském a v Ústeckém kraji. Jmenují se checklist a risk mapa, říká ředitelka odboru legislativy ministerstva Pavla Beloňová.
5: A jsou tam konkrétně napsány možné projevy od popisu fyzického násilí, psychického, sexuálního násilí, ekonomické závislosti.
2: Pokud byly děti svědky domácího násilí nebo dokonce sami jeho oběťmi, měli by soudci povinně rozhodnout o případném omezení rodičovské zodpovědnosti. Chce to novelou prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí.
2: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Týdne.

0: tří Temper City Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop the

0: Kula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones In The Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasek na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Pojďme si aktuálně říct, jaké bude počasí. V noci musíme počítat s deštěm a teploty nám klesnou na 16 až 14 stupňů Celsia. No a zítra se významně ochladí, teploty vystoupí pouze na 17 až 19, takže nebudou o moc rozdílné proti noci. A opět musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami.

0: K disciplíně boulder se nově přidá taky lezení na obtížnost a tím se závodní program výrazně rozšíří. Kromě samotných závodů se můžete těšit taky na bohatý doprovodný program. Na nejlepší lesce a leskyně z celého světa se běžte podívat na ostrov Štvanice, a to od středy do neděle. A nebo se díky cestovatelské přednášce vydejte do Vietnamu. Cestovatelka Jitka Zadražilová vás provede zemí, kde se mísí starobylé tradice s moderním chaosem, buddhistické chrámy s neonovými velkoměsty a klidné zátoky s divokým provozem plných skútrů. Přednáška pro vás může být skvělou inspirací pro další dovolenou a začíná v kulturně komunitním centru Koruna ve středu od 18 hodin. A příjemné zážitky s celou rodinou přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
2: hudby,
1: sportu
2: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
1: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
2: Čekají vás workshopy,
1: sportovní aktivity,
2: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
1: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
2: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
1: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Topíte se v reklamách.
5: V reklamách.
4: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tektonik na Rádiu Praha, Martin Garrix a Ed Sheeran. Teď už je tady 20. hodina a také další zpravodajská relace, kterou připravila Denisa Žižková. Deny, hezký večer.
1: Dobrý večer. Zdravotní středisko v Mnichovicích u Prahy by se mělo přesunout do Pražské ulice. Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Tenistka Siňáková slaví na Roland Garros. Postup do semifinále debla nouza končí. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mnichovice u Prahy chtějí postavit nové zdravotní středisko Čeřovka. Město dokončilo architektonickou soutěž na přestavbu budovy v Pražské ulici. Současné středisko je ve špatném stavu a podle nezávislé starostky Margity Valentové v něm už nebyl dostatek místa.
3: Určitě bychom tam chtěli mít rozšíření ordinací lékařů, tedy nejen těch, kteří jsou dnes v té stávající budově, ale i nové obory. Jistě by tam měla být lékárna a možná i prodej nějakých zdravotnických pomůcek.
1: Celkové náklady na výstavbu nového zdravotního střediska by se mohly pohybovat kolem 100 milionů korun. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
4: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
1: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moci prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes, vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Tenistu Petra Nouzu s jeho rakouským parťákem Oberleitnerem dělil jediný míč od postupu do semifinále 4 hry Roland Garros. V souboji s italským párem Boletti Vavasori měli 2 matchboly, ale nakonec prohráli v závěrečném super tiebreaku 3. setu 12-14. Nouza po utkání uznal kvalitu soupeřů a vyzdvihl hlavně jejich returny.
5: Oni nám podle mě snad od 2. setu jako nedali jediný bod zadarmo. To bylo jako neuvěřitelný. Na to, jak vlastně my jsme dobře servírovali, tak to jsem nikdy neřešil, že hlavně ten Boleli, který má prostě jednu ruč a mohli jsme na 200 prostě na téčko nebo kick na téčko, že mu to měl jako nad hlavou, ale vždycky dal jako lob prostě, že jsme museli hrát a fakt to bylo jako náročný. Tohle to fakt bylo neuvěřitelný, kolik těch returnů dostali do hry, no, jako klobouk dolů, ještě se máme co učit.
1: Postup do semifinále dámské 4 hry slaví nasazené Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová. Čekejte převážně zataženo s deštěm, dopoledne vydatnějším nebo přehánky, odpoledne také bouřky. K večeru by se měly srážky ustávat a ubývat oblačnost a teploty zítra v Praze pouze 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě krátce doprava. Po 20. hodině už je provoz mírný, ale ve Vídeňské ulici byla vážná dopravní nehoda. Schořela tam motorka. Chvilkama to bylo úplně neprůjezdné. Nevíme, jak je to teď aktuálně, ale dalo se to obět třeba souběžnou ulici k výzkumným ústavům. Tak jenom na tuto situaci upozorňujeme ve Vídeňské. No a potom na Pražském okruhu za sjezdem z D1 směrem na letiště stále omezují průjezd následky nehody kamionu. Na 77 km je zabraný pravý pruh. Kolona už se ale ale vzhledem k volnější dopravě netvoří, pouze tam dávejte tedy větší pozor. A ještě D1 směrem do Prahy před sjezdem na Sázavu, je to kilometr 35,5. Řidič tam hlásí, že dostal poruchu, stojí s osobním autem v odstavném pruhu, tak tady na 35,5 kilometru D1 směrem do Prahy opatrně.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Budou tady Wet, Wet, Wet. Taky Sabrina Carpenter. Oh, a společně Callum Scott a Whitney Houston. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný úterní večer.

0: Tak to bylo What na Rádio Praha. Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Musí například vyměnit topný systém a zateplení budovy. Radnice se to za to zaplatí 6 milionů korun. Školku městy zpřesunul do Sokolovny a jak se ukazuje, byl to dobrý krok. Děti jsou více než spokojené.
1: Moc se nám to líbí tady. Děti jsou nadšený, dneska slavíme den dětí. Měli jsme divadýlko, teď máme skákací hrad.
2: Ředitelka školky Jitka Povolná nás tady přivítala ve školce alias v Sokolovně. A tady okolo teď probíhají děti. Dobrý den, děti. A děti vypadají naprosto spokojeně.
1: Jsme tu spokojení, jo. Moc se nám to líbí a vlastně přistěhovali jsme sem skoro celou školku, což uvidíte, takže jako v pořádku úplně.
2: No ale já už chápu, proč jsou ty děti nadšené, protože tady je ten obrovský prostor, kde běžně by se asi tady cvičilo, vidíme tam kruhy, lana, tamhle pódium a tady jsou takové provizorně tady oddělené třídy. Děti tady mají skákací hrad, což asi běžně ve školce by nešlo.
1: Rodiče říkají, že jsme tady udělali velkokapacitní školku, protože opravdu ty prostory jsou tady pěkné.
2: A děti, a kdo by mi chtěl říct, jak se mu líbí teď tady ta vaše nová školka?
3: Dobře.
2: No a není to tady hezčí než třeba v té vaší školce, v té normální?
3: Jo.
2: Na to, jak se dětem líbí v Sokolovně, se přišla podívat taky nezávislá starostka Monika Šlehobrová. Pojďme říci, proč jste přesunuli celý ten provoz sem?
4: Vzhledem k tomu, že v školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky a veškeré práce se musí zvládnout během letních prázdnin, a protože by to bylo nereálné, tak jsme začali už 20. května.
2: Vy nejenom, že tady rekonstruujete mateřskou školku, ale začnou taky práce na základní škole.
4: Co se týče rekonstrukce základní školy, tak je nutné udělat stavební úpravy, které spočívají ve výměně střešní krytiny nevyhovující části krovu.
2: Končíte teda dřív?
4: Končíme tedy 20. června s tím, že druhý stupeň má prodloužený ředitelský volno a první stupeň budeme umisťovat do náhradních prostor, takže budou na fotbalových kabinách nebo tady u nás na obci nebo v hasičské zbrojnici.
2: Práce na základní i mateřské škole mají skončit do konce léta. Z Netvořic Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

Seedlines, skvělý skočtí Simple Minds a Jimmy Carr u mikrofonu, muzika z 90. v tomto případě. No, my se vrátíme už za půl hodiny po 21. hodině po zprávách do 80., protože je úterý a jako každé úterý tady samozřejmě bude pořad retro. Tak co pro vás tentokrát připravil kolega Petr Jungmann, náš hudební dramaturg. Vše odstartuje hned po 21. hodině Phil Collins a jeho Don't Lose My Number. Následovat bude legendární Diana Ross a její Upside Down. A propos, Diana Ross přijede letos do České republiky. Konkrétně zaspívá 29. července, takže už za pár týdnů v Plzni na Lochotíně. Zpět k našemu retru, po 21. dále třeba Robert Plant, punkový The Clash a jejich nejslavnější Should I Say, Should I Go, anebo Kim Wilde s hitem You Came. Ve fokusu zabereme 45 let staré album amerických Journey Escape, ze kterého nebude chybět samozřejmě velký hit Don't Stop Believin'. Tak to určitě uslyšíte. No a československý příspěvek bude přesně 40 let starý. Z 10. studiového alba legendární skupiny Olympic. To album se jmenovalo Big Beat a vyšlo právě v roce 1986. Já k tomu jenom dodám, že to bylo první album, které nahrávali noví členové Olympiku. Za bicí tenkrát usedl poprvé místo Petra Hejduka Milan Peroutka a za druhé klávesy Jirka Valenta. Ten do roka zcela nahradil klávesistu Mirka Berku, který bohužel tragicky zahynul. A konkrétně tady z alba Big Beat si zahrajeme Můj klid. Takže retro, nezapomeňte, po 21. hodině tady u nás.

0: letošních oceněních audiokniha roku zabodovala hned dvojice napínavých sérií Rádia Junior. Na úspěch titulů Kost a Lyžák navazuje hororová Hlubina, kterou napsala a režírovala Tereza Verecká. Hrdinové tentokrát zavítají pod vodní hladinu.
1: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
2: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
3: Jezero Tichá voda je oblíbeným místem, kde rodiny s dětmi tráví své prázdniny. Letní idyla se ale změní v horor. Pod vodou se ozývají duňové zvuky. Místní tuší nebezpečí. Pak se ztratí malý Vojta.
4: Vojta je kluk, který má hrozně rád bagry, elektrické stroje a prostě takhle stroje. Baví mě to, jak je zvídavý a tak, a myslím, že máme hodně podobnou duši v sobě.
3: Popisuje natáčení 11letý herec Viktor Krčmář, člen Desmanova souboru. Kromě něj se posluchačům představí Martin Mišička, Václav Neužil nebo Gabriela Míčová. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi, oba jsou vážně zranění. Poslední měsíc na návštěvu Prágrových kostek před rekonstrukcí mají lidé v Praze. Středočeský a Jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teploty maximálně 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice, informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Lidé v Praze mají poslední měsíc na návštěvu Prágrových kostek před opravou. Můžou navštívit závěrečnou výstavu Centra architektury a městského plánování s názvem Stavba povolena. Ta připomene například starší expozice takzvaného kempu, říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Matouš Hutník.
2: Program Stavba povolena má tři hlavní části. Na začátku měsíce právě teď probíhá v kempu retrospektiva předchozích výstav. Od 12. června to naváží intervence známých českých umělců a na konci měsíce 25. všichni, kdo mají kemp rádi, můžou přijít na rozlučkovou akci.
0: Na novém místě by Centrum architektury a městského plánování mělo být od letošního podzimu. Vedení centra novou adresu zatím ale nezveřejnilo. Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%. Předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů podle ní predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale i silný dopad. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště. Jeden z nejsilnějších jevů El Niño se vyskytl v letech 2015 a 2016. Tehdy vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížil například produkci obilí. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Ten středočeši získali ve 20 z předchozích 22 sezon. Pardubice bojují o trofej poprvé. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic. Bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatným nebo přehaňkami. Později odpoledne budou srážky od jihozápadu ustávat, zároveň bude ubývat i oblačnost a teploty zítra v Praze 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Retro.
4: Ladíte Rádio Praha v čas večerního hudebního speciálu a jelikož máme úterý, čeká nás parádní výlet do 80. let. Je tady první červnové retro a u mikrofonu Petr Jungmann. Dobrý večer. Ve fokusu bude dnes 45 let staré album amerických Journey, jejich nejúspěšnější Escape. Do českých vod zamíříme přesně o 40 let zpátky. Tehdy už veteráni Olympic vydávali jubilejní 10. album. Jmenovalo se Big Beat. A hlavně až do 10. čekejte nádherné songy a legendy té doby. Soulová královna Diana Ross bude se svým multiplatinovým singlem z roku 1980 Upside Down. Hvězda z Detroitu jinak na konci července poprvé zaspívá v České republice. V Plzni, Lochotině, ve svých 82. Budou i její krajané z Filadelfie, famózní duo Hall & Oates, teď Phil Collins. Po letech strádání a nemoci oznámil, že se letos hodlá k muzice vrátit. Tak to klobouček a držíme palce. Don't lose my number. To je single z LPčka No Jacket Required z roku 1980.

0: To se nedá nepoznat. Jeden z nejlepších rockových hlasů všech dob. Zeppelin Robert Plant. V roce 1988 měl solové album Now and Then. Právě z něj byla tato balada Ship of Fools. Plant je stále v mimořádné formě. Loni vydával své zatím poslední album Saving Grace. Jak jinak luxusní poslouchání. Tady je retro a dnešní fokus. V něm album Escape rock bandu ze San Francisca Journey. Ty vznikly už v roce 1973, ale chvíle největší slávy přišly až se zpěvákem Stevem Perrym. Ten se připojil v roce 1977 a díky svému hlasu udělal z Journey minimálně americkou rockovou extra třídu. Podobných kapel tehdy byla za velkou louží spousta. Steve Perry jen jeden. 17. července 1981 vydali Journey 8. album Escape. To bylo pátým právě se Stevem Perrym. A jestliže Journey byla kapela do té doby známá hlavně v Americe, tak to všechno změnil jediný song. Hned ten úvodní na celé desce. Fenomenální Don't Stop Believin'. Za 45 let se několikrát vrátil do čátu, nebo je možná spíš ani neopustil. Stal se 18krát platinovým v Americe, 12krát platinovým v Austrálii a 7krát i ve Spojeném království. A když se řekne Journey, každý si jako první vybaví právě tento song. Přidám i další dva z alba Escape, Stone in Love a softrockovou Who's Crying Now. Tady jsou Journey a jedinečný Steve Perry.
1: Rádio Praha. Retro.

To byla ta okouzlující blondýnka z pomády, zpěvačka a herečka Olivia Newton-John. Hit Physical byl původně napsán pro Roda Stewarta, pak byl nabídnut Tině Turner, ale nakonec ho před 45 lety chopila kráska z Cambridge. Vzala si čelenku, sexy, cvičební outfit a pobláznila songem Miliony sléčen. Každá chtěla vypadat a cvičit jako Olivia. Jinak kytarové solo v songu hrál kytarista a zpěvák ze skupiny Toto, Steve Lukather. Další solo zahraje nestor naší scény Petr Janda. Když vyšlo album Big Beat, bylo mu 44. Za bicí soupravou v Olympiku už neseděl Petr Hejduk a pro Miroslava Berku to byla poslední deska. O rok později si sáhl na život. Na desce Big Beat tak poprvé hrál na bicí Milan Peroutka a druhé klávesy do zvuku Olympiku přinesl Jiří Valenta. Také byly dvoje klávesy třeba v songu Můj klid hodně slyšet. Tady je Olympik, rok 1986 a song z alba Big

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lewis and the News a teď Clash a ikonická vypalovačka Should I Stay or Should I Go. A jsme ve finále dalšího výletu do 80. let. Doufám, že vám hráli dobře a že za týden si to dáme společně znova. Zase v úterý po 9. Teď ještě britská blondýnka Kim Wilde a po ní zprávy v 10. Snad budou dobré.
1: Rádio Praha. Retro.

0: 60. let se vrátíme přesně za týden. V úterý od 21 hodin si nalaďte retro.
1: Retro na rádiu Praha. Praha.
0: Hit týdne.
2: Tři novinky jste poslali do hry o body. Na 10. místě je Matt Smith, Hold Me in the Dark. 9. příčka patří Temper City, Self Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
2: Jak vypadá top 5? 5. místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou

0: Kula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Je 22 hodin.
2: Po pádu letadla u pražského letiště Točná zemřeli dva lidé. Vlaky z Berouna do Prahy budou zítra končit na nádraží Praha Smíchov. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějšíma teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: U pražského letiště Točná havarovalo soukromé letadlo. Na místě zasahovali hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koronér.
2: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se teď budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví. Vlaky mezi hlavním a Smíchovským nádražím v Praze zítra přes den nepojedou. Cestující budou muset v uvedeném úseku využívat linky MHD. Správa železnic bude na Smíchově měnit výhybku. Omezení se dotkne podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského rychlíků i osobních vlaků.
4: Od rána od 8 hodin do 18 hodin tímto úsekem neprojedou žádné vlaky, ani osobní regionální spoje, ani rychlíky. Všechny vlaky ve směru od Berouna anebo ve směru na Beroun budou začínat a končit na stanici Praha Smíchov.
2: Podobná výluka bude mezi hlavním a Smíchovským nádražím i 27. a 28. června. Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
5: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
2: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadu jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Hokejisté Caroliny a Vegas nastoupí k prvnímu finálovému zápasu NHL. Úvodní duel série o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším nebo přeháňkami, odpoledne možnost i bouřky. Později odpoledne budou pak srážky od jeho západu ustávat a teploty zítra v Praze 17 až 19 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Rádio Praha.

největších hřbitov v Praze, to jsou Olšany. Zelená oáza s víc než 50 hektary, kde odpočívá řada známých osobností. Třeba Ladislav Smoljak, Vladimír Menčík a spousta dalších. Některé hroby jsou samostatná umělecká díla, třeba ten od Olbrama Zoubka, který navrhnul hrobku Jana Palacha. Součástí Olšan je taky vojenský a židovský hřbitov. Tenhle největší hřbitovní komplex v České republice je

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím. To ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom jednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubiani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografií, jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád je ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
3: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
2: Lákalo vás někdy třeba učit?
3: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku. Jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
2: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
3: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumšt toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohleto by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže
2: no,
3: jsem
2: tak
3: strašně rád.
2: No.
3: Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
2: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
3: To je strašně těžká otázka. Ani na to nedovedu odpovědět. Ale určitě jsou to ty technologie, ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
2: Je takový přetlak všeho.
3: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
2: Říká Jiří Bubeníček.
0: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu nejnovější

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhle mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet, Korzár, to je velice klasický, krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný růžíš sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdnej a nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tomu tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Já mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidět, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba já mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zase, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli, nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, tak schytně. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víc. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovéhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovéhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takový jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční celá práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým, mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná ze začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže ze začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná, jo. Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě, ale tenkrát jsem si říkal, no já nevím, prostě to, nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi? Že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro po každý, když tvoříte nový balet, to je vždycky, jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposled, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě... A pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásný pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla. To je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř. To můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, anebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně, nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera, se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydit se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu a už je to jenom jejich, potom ten balet nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: A to musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je
1: si,
2: to, no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, 3 děti máte? 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy, někdy to trvá rok, nebo například proces odkavky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to já dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chorograf celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut, protože já jsem vlastně v té přítomnosti, já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někde, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, no, bohužel, no. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: Čtete si potom třeba kritiky reakce no. na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: Potom, to je potom to je vlastně práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste

0: dělám to umění, protože to cítím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne, a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
0: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam se vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času asi jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
0: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
0: Děkuju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza.
2: Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula.
3: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území.
4: Řekl to šéf aliance Mark Rutte.
5: Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty.
6: Stíhačka NATO například se střelila nad estonským dron.
0: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit? Nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla? A kdo má ve válce dronů navrch? Ptám se analytika Lukáše Dyčky z Vojenské akademie ve Vyškově. Dnes je úterý, 2. června. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
7: Také přeju dobrý den.
0: O víkendu se do panelového domu v rumunském městě Galac začali vracet obyvatelé do toho domu, který byl zasažen ruským dronem. Nikdo se teď ale necítí v bezpečí, natáčela tam britská BBC.
8: Yes. Now I am afraid.
0: Nás shromáždila reakce lidí, kteří se bojí, spoléhali na obranu NATO, přesto ruský dron ten dům, střechu toho domu zasáhl.
9: We just want them to prevent such things from happening further.
0: Jak se to mohlo stát? Proč ten dron nezlikvidovala protivzdušná obrana?
7: Jednak ta oblast neleží zase až tak daleko od ukrajinských hranic, v úvozovkách samozřejmě. Při rychlosti těch dronů je to několik minut pohybu ve vzdušném prostoru Rumunska. No a zároveň je pravděpodobné, že ve chvíli, kdy nečekáte takový útok, tak dostat do vzduchu ten typ prostředku, který potřebujete se střelou dronu, není úplně jednoduché. No a zároveň nebylo jasné, jaký cíl ten dron vlastně má. On se choval relativně nepředvídatelně. To znamená, to rozhodnutí rumunské protizdušné obrany bylo v zásadě logické.
0: To znamená, přestože jsou informace o tom, že vystartovaly rumunské stíhačky, dvě F-16, dokonce snad i vrtulník, a byly informace i o tom, že už předtím ten dron vychýlila z trajektorie ukrajinská protivzdušná obrana, tak se Rumuni rozhodli nezasáhnout z těch důvodů, o kterých vy jste mluvil, a prostě riskovat, že holt to dopadne, kam to dopadne.
7: Ano, protože ten zásah by mohl způsobit větší škody. Vystřelená raketa také někam může dopadnout, trosky dopadnou potom nepředvídatelně do prostoru a můžou zranit větší množství lidí nebo zasáhnout větší plochu. Což Ukrajinci neřeší, protože u nich ty drony, které Rusové posílají, samozřejmě mají za cíl zničit infrastrukturu, to znamená, Ukrajinci je musí likvidovat za každou cenu. Ale ve chvíli, kdy víme, že k nám vstoupil dron nějakým způsobem omylem, tak někdy je zkrátka lepší ten zásah neriskovat.
0: K nám tedy do oblasti Severoatlantické aliance. Tak, podle rumunského prezidenta mělo jít o geraň 2 ruského původu. Vyplývá to z oficiálních analýz, které byly zveřejněny tento víkend. Co to je za dron?
7: Je to hodně zhruba kopie iránských dronů. Liší se buď tím, jestli má hlavici nebo nemá hlavici. To znamená, buď je to dron, který funguje jako jakási návnada, která má zahltit protivzdušnou obranu, nebo je to dron, který hlavici má, má za cíl samozřejmě likvidovat ty cíle, na které je vypálen. A představme si to jako malé letadlo poháněné motorem, který je o něco lepší než motor sekačky, ale zase v zásadě ne o moc výkonnější, s rychlostí řádově třeba 200, možná 300 km za hodinu.
0: Počkejte, a malé letadlo, takže opravdu třeba 5-6 metrů na délku to má?
7: No, je menší, ale představme si jako velmi lehké, ultralehké letadlo.
0: No, není to první případ, kdy Rumuni řešili vnik cizího dronu, ruského dronu do svého vzdušného prostoru. Rumunsko teď slibuje přehodnotit vztahy s Ruskem. Vyhodili taky jednoho z ruských konzulů, předvolali si velvyslance. Přijde vám ta reakce dostatečná? Připomenu teda, že při tom útoku nedošlo k žádnému zabití, byli dva lidé zraněni a desítky teda lidí museli být evakuováni z toho paneláku.
7: Ta reakce je poměrně, řekněme, logická, když si dáme do kontextu chování Ruska směrem k Rumunsku za posledních několik let. Jednak samozřejmě Rusové zasahovali poměrně výrazně do předvolebního klání v Rumunsku, nejenom Rusové, ale některé jiné země, především Rusové. No a zároveň právě, jak jste zmínil, do Rumunska dopadlo více dronů, více součástí ruské bojové techniky. A samozřejmě Rusko je také na východní hranici aliance, to znamená, ty vztahy s Ruskem jsou napjaté také třeba kvůli Moldávii a Podněstří. Takže těch důvodů, proč Rusko s Rumunskem mají vztahy napjaté, jsou jejich několik. No a toto je, řekněme, další z těch hřebíčků do rakve jejich dobrých vztahů, které kdysi ještě v nedávné době fungovaly poměrně intenzivně.
0: A když se znovu zeptám na tu dostatečnost té reakce.
10: Bezprecedentní povaha této události si žádá rozhodnou, koordinovanou a přiměřenou reakci na národní, spojenecké i mezinárodní úrovni.
0: Když rumunský prezident vyzývá ke koordinované mezinárodní akci, k čemuž se třeba připojuje výzvami i český prezident Petr Pavel, který říká, že by nemělo zůstat jen u společného odsouzení, co si pod tím mám představit?
11: Jednoznačně podporuji apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
0: Bude to jenom ten v uvozovkách jenom další sankční balík, který teď chystá Evropská unie, anebo to má být něco víc?
7: Zase vžijeme se do role představitele státu, na jehož území dopadne dron a zraní lidi. On samozřejmě musí pronést prohlášení, které nějakým způsobem zní tvrdě. Nicméně v praxi já si neumím moc představit, co dále vůči Rusku ještě můžeme dělat. Stejně tak další balíček sankcí. Já už vlastně mě selhává fantazie v tom, jaké další věci z Ruska ještě nebudou sankcionovány.
0: 21. balíček už to je, nebo má být?
7: Ano, přesně tak. A nezdá se, že by to Rusko nějakým způsobem odradilo toho, aby válka vedlo, byť to samozřejmě zpomaluje. To znamená, z politického hlediska k uklidnění domácí populace je potřeba pronést silné prohlášení, ale v reálu se vlastně nic nestane. Vzpomínám si na to, jak Polsko reagovalo poměrně intenzivně na útoky ruskými drony, které byly zřejmě záměrné. A zdá se, že i po nějakém roce vlastně žádná výrazná silná reakce stejně nepřišla.
0: Teď v tomhletom případě, když mluvíte o té záměrnosti, to ale neberete jako ruský útok na Rumunsko, šlo o ruský útok na Ukrajinu a ten dron byl tedy vychýlen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, jak jsem zmínil, nebo je zatím něco jiného, o čem nevím?
7: Já patrně ty informace nemám z první ruky, ale to, co se dá odvodit z těch analytických vývodů, ukazuje právě na tu druhou verzi, to znamená vychýlení toho dronu. Byť samozřejmě Rusko to může použít k eskalaci třeba v Moldávii, může tu situaci se snažit nějakým způsobem zamlžit a potom ve chvíli, kdy provede reálné skutečné údery třeba na Moldávii v souvislosti s Podněstřím, tak může znovu argumentovat tím, že ukrajinská protivzdušná obrana jenom vychýlila drony a může se snažit vlastně tu situaci nějakým způsobem rozmělňovat.
0: No navíc Rusko ani nepřiznává, že by ten dron měl být právě Moskvy.
12: Nikto nemůže skazat, jakové происхождení tot или другой летательный аппарат.
0: Tvrdí, že to vyšetřování a celou tu situaci vyřeší samo.
12: My provedeme objektivné rozsledování.
0: Já jsem tu zmínil prezidenta Petra Pavla, který byl v minulých dnech na návštěvě Estonska, kde si prohlédl mimo jiné budování opevnění v takových malebných lesících na rusko-estonské hranici. A tak se zeptám, jestli by třeba tou odpovědí nemělo být to, co dělají v Estonsku, totiž budují bunkry, budují protitankové příkopy s dračími zuby, s žiletkovým plotem. To je významnější a důležitější odpověď na to, čím Rusové hrozí?
7: Jednak bych rozporoval ty malebné lesíky. Já jsem v Estonsku žil 6 let zrovna v té oblasti a ty lesíky připomínají spíše, řekněme, lesy z pohádky s Babou Jagou.
0: Já jsem viděl videa, která zveřejnila prezidentská kancelář. Tam vypadá to trošku jako pískoviště pod těmi stromy, ale vypadalo to poměrně hezky.
7: Což samozřejmě ale má dopady na to, jakým způsobem v tom terénu můžete potom bojovat, protože to je samozřejmě terén porostlý stromy a občas i s bažinami a s pískem, který jednak zneprůchodní těžkou techniku, to je velice důležité. A jednak i ty stromy a samotný ten pokryv té vegetace znesnadňuje pohyb dronů. To znamená jednak pozorování z dronů a jednak samozřejmě ten pohyb těch dronů, které potom loví ty vojáky. To znamená, řekněme, z čistě taktického hlediska dává smysl tam opevnění budovat. Jestli to dává pohled, nebo smysl z pohledu strategického, je těžko říct. A mně napadá analogie z první republiky z Československa, kdy opevnění na hranicích bylo jednak samozřejmě stavěno proto, aby na důležitých směrech přehradilo úder Němců, ale zároveň také proto, aby obyvatelstvu dalo najevo viditelným způsobem, že se budeme bránit. No a ty východní oblasti Estonska, kde opevnění jsou stavěna, jsou právě obývána především ruskou menšinou. To znamená dát vlastně ruské menšině najevo, že se chceme bránit, je možno tím, že jim ukážeme, že fyzicky opravdu něco děláme. Takže tento pohled bych vlastně si nezatracoval, ale je poměrně důležitý.
0: Na druhou stranu to teda k ničemu nemusí nakonec být, protože ten dron asi úplně bunkr nezastaví.
7: To ano, ale dron také úplně neobsadí území. To znamená, k obsazení území potřebujete pořád ještě, řekněme, s některými výjimkami živého vojáka a toho naopak zastaví ten zákop a žiletkový drát.
0: Právě v Pobaltí se řada těch incidentů s drony v posledních letech odehrála, ale mimochodem mnohdy to jsou i zatoulané nebo havarované ukrajinské drony. Proč? Z jakého důvodu se tohle děje?
7: Máme asi jedno, ze které země ty drony jsou. Pořád se to děje v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině, ale máte pravdu, většinou jsou to, řekněme, ukrajinské drony. Dává to smysl, protože Ukrajina využívá koridor podél hranic s Běloruskem k útokům na některou ruskou infrastrukturu v Baltském moři a ještě dále. A samozřejmě působením jak už prostředků protizdušného boje nebo možná normální navigační chybou ty prostředky, myslím tím drony, občas vlétnou do prostoru pobaltských zemí, což je něco, co se samozřejmě stává.
0: Zároveň teda já jsem mluvil o tom, že se to děje v posledních letech, ale v posledním měsíci. To je poměrně časté.
7: Je, také to souvisí s tím ze strany Ukrajiny, že se zlepšují jejich schopnosti zasahovat cíle v hloubi Ruska. A ty schopnosti se vyvíjejí, řekněme, dramaticky poslední rok. A předtím Ukrajinci podobným způsobem neútočili. No a zároveň to souvisí také, řekněme, s ruskými schopnostmi a potřebou se bránit, to znamená ze stahováním některých prostředků protitušné obrany právě směrem k těm cílům v Baltském moři a okolí.
0: Vy jste si vzpomněl na to Polsko, loni v září tam pronikla skupina dronů, dostala se i hluboko do vnitrozemí ruských dronů. V čem se ta nynější situace, vrátím-li se k Rumunsku, od této liší? Protože ty dronové války ve vzduchu vypadají tu a tam trošku jinak.
7: Ano, inovace v téhle oblasti je extrémně rychlá. Liší se jednak samozřejmě množstvím těch dronů. V Polsku bylo, řekněme, větší množství, pokud si pamatuju správně, třeba kolem 20. Jednak se zdálo také, že jde o koordinovaný úder, byť to byly většinou drony, které nenesly výbušnou hlavici. Zatímco ten dron v Rumunsku je patrně opravdu zatoulaný nebo z cesty svedený dron, byť to zatím ještě nemůžeme potvrdit. Takže jednak kvantitou a jednak ten inovační cyklus na Ukrajině v použití dronů trvá zhruba 6 týdnů. To znamená, to, co před 6 týdny je žhavá novinka, tak za 6 týdnů je zastaralé a nějakým způsobem překonané, nebo na to existuje reakce. A obě dvě ty strany inovují v zásadě stejně rychle. Takže samozřejmě to období od polských útoků do toho úderu teď v Rumunsku je poměrně dlouhé, tak si spočítejme, kolik těch inovačních cyklů mezi tím stihlo proběhnout.
0: Ono to může mít poměrně silné dopady mimochodem i na politickou situaci v těch daných zemích, například právě v Pobaltí, protože tam dokonce lotyšská premiérka podávala demisi kvůli tomu, že předtím ještě odvolala jednoho z ministrů, který podle ní nedostatečně reagoval na průniky cizích dronů do lotyšského vzdušného prostoru, pak se jí sesypala podpora ve vládě. Mimochodem Moskva tvrdí, že Ukrajina záměrně využívá prostor těch pobaltských zemí právě ke koordinování svých dronových útoků. Před několika dny také mělo Bělorusko protestovat proti průletu dronů z Litvy do Běloruska. Skutečně už se ta dronová válka přesouvá z ukrajinsko-ruské hranice na severoatlantickou hranici?
7: Spíš se rozšiřuje. Já bych neřekl přesouvá konkrétně tímto směrem, ale tím, jak ty prostředky jsou častější, jak se zlepšují možnosti obrany, tak se také rozšiřuje pole, kde ty drony působí a kam někdy zalétnou. Takže já bych to spíše považoval za normální průvodní jev. Zároveň je to jev relativně pozitivní, protože ukazuje zvyšující se schopnosti ukrajinské strany provádět vlastní ofenzivní operace, což je něco, což třeba před 4 lety bylo považováno za velkou výjimku. Ve chvíli, kdy Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, a to ještě blíže hranicím, tak to bylo bráno jako něco překvapivého. Dnes se to děje v zásadě každodenně. Takže já bych to nebral jako negativní věc a bral bych to jako normální jev, jak válka vypadá.
0: A když mluví řada evropských představitelů o ruských provokacích, tak je to eufemismus? Co brát už jako závažné ohrožení Severoatlantické aliance? Co jako útok? Jak se rozhodovat, proti čemu zasáhnout víc, proti čemu míň?
7: No, ta linka dělící je samozřejmě poměrně složitě nalezitelná a je to něco, s čím se NATO potýká už od dob studené války, co už je a co ještě není útok. A já to samozřejmě nevím a vždycky je to politické posouzení. To znamená, žádné vojenské jasné rozhodnutí hledisko neexistuje. Ruské provokace můžou znamenat třeba zasahování do voleb nebo ovlivňování mediálního prostoru nebo třeba útoky na infrastrukturu energetického rázu. To znamená, ta škála může být extrémně široká. Ano, a vždycky je to na posouzení politiků a politické reprezentace, co už bude bráno jako vojenský útok a co jako útok nebude. Mě spíše zajímá, proč to Rusové dělají, proč, když mají v vozovkách plné ruce práce na Ukrajině, proč mají potřebu provokovat ještě další země, a to natolik silné země, jako jsou ty země alianční. A napadá mě v podstatě jediná logika. ta logika je, a Rusové to občas říkají, že oni chápou alianční země jako jakési zápolí Ukrajiny, to znamená jako jakýsi prostor, který Ukrajinu živí a pomáhá jí bojovat. No a poslední, co z pohledu Ruska chcete, je, aby výzbroj a peníze z těchto zemí odešly na frontu na Ukrajinu. To znamená, vyhrožování aliančním zemím slouží v zásadě jako způsob, jak vázat ty prostředky těchto států na jejich vlastním území. Jinými slovy, vyhrožování aliančním zemím bude znamenat, že tyto země se budou cítit ohroženy a zbraně, které vyrobí protizdušnou obranu, kterou vyprodukují, tak si ponechají doma a neposkytnou Ukrajině. To znamená, neposkytnou tam, kde je z pohledu Ruska největší hrozbou.
0: Mm-hmm. No a ten záhumenek ukrajinský teda má se důvod obávat, protože třeba podle Wall Street Journal se evropské země bojí možného útoku na buď za prvé jednu z pobaltských zemí, za druhé jeden z dánských nebo švédských ostrovů, nebo za třetí na alianční území v Arktidě. Je to reálné? Třeba právě drony.
7: Reálné, ano, ale záleží na tom, jak moc. Otázka je, proč by to Rusko dělo. My třeba víme, že náš náčelník generálního štábu je frustrovaný z toho, že u nás není ten pocit urgence dostatečně silný. To znamená, zpravodajské informace mu asi naznačují něco, co není úplně otevřené nebo veřejně zmiňováno. Na druhou stranu, my nevíme, jestli Rusko toto chce provést v nějakém krátkodobém horizontu, jestli naopak nehraje nějakou vlastní hru, která má nás přesvědčit, že ta hrozba existuje. A to se velice těžko posuzuje. Každopádně i tak to má pozitivní efekty v tom, že to zvyšuje povědomí ve společnosti, nutnosti obrany, zvyšuje to třeba nábory, zvyšuje to také ochotu financovat obranu, což univerzálně je věc, která dlouhodobě se nám určitě vyplatí.
0: No problém by byl, kdyby to skutečně měl být nějaký test soudržnosti NATO, test důvěry Severoatlantické aliance, a kdyby něco takového prošlo bez povšimnutí, tak by to mohl být precedens pro něco dalšího, pro další kroky v budoucnu, ne?
7: Ano, ano, samozřejmě, tak to testování probíhá kontinuálně dlouhodobě, to není zase nic nového. A aliance přes některé klopítnutí samozřejmě většinou se staví k těmto hrozbám poměrně jednoznačně. To znamená, já si myslím, že vysíláme ten správný signál směrem k Rusku.
0: To znamená, ten signál je, přiletí-li něco k nám a my uznáme, že to byl cílený útok, a chápu, že to není jednoduché, tak nejenom, že to sestřelíme, ale ještě budeme konat nějak dál?
7: To je možná moc taktická úroveň, ta správná reakce je spíše, že víme, kdo je náš nepřítel a víme naopak, kdo jsou naši spojenci a že jsme ochotní za těmi svými spojenci stát. A potom sestřelování konkrétního dronu, to už je jako relativně taktická úroveň, kterou si myslím, že není potřeba úplně přeceňovat.
0: Ne, tomu rozumím, ale jestli stále se nedržíme spíš v nějaké abstraktní slovní rovině, jestli už ty kroky Moskvy nezasluhují skutečně nějakou ráznou reakci nebo něco, co je hmatatelné, jak třeba bránit se podobným incidentům, jako byl ten v Rumunsku, aby k ním prostě nedocházelo.
7: To je složité, protože logika eskalace říká, že vždycky eskalují obě dvě strany, ale zároveň, že eskalace jakékoliv situace je nejenom pragmatická, ale i emocionální. To znamená, ve chvíli, kdybychom prudce reagovali na zatoulaný ruský dron v Rumunsku, tak my nevíme, jestli to náhodou není přesně to, co Rusové potřebují, aby posílili podporu domácího obyvatelstva současnému režimu, aby jim to třeba umožnilo spustit další vlnu mobilizace. To znamená, naše přehnaná reakce na v zásadě banální incident by mohla spustit dalekosáhlou reakci, eskalační reakci v Rusku, protože ten proces funguje oboustranně a my nevíme, jestli jim vlastně nehrajeme do karet. To znamená, zůstat racionálně, mírně stlumit ty naše emoce je možná to nejlepší, co můžeme dělat.
0: Přesto neměli bychom alespoň přemýšlet nad tím, že pokud by bylo nutné ty drony sestřelovat třeba ve větším množství, takže bychom měli vymyslet způsob, jak to dělat levněji, než doposavať.
7: Ano, a Ukrajinci na tom pracují a z poměrně logických důvodů. To, co můžeme dělat my, je učit se od nich a pomáhat jim třeba s tím vývojem, což se samozřejmě děje. A zároveň znovu ta logika inovace říká, že ve chvíli, kdy obě dvě strany v tom konfliktu inovují extrémně rychle, zhruba těch 6 týdnů, ale také za extrémně velkých nákladů, a teď nemyslím jenom finanční, ale především z pohledu lidských ztrát, tak my, protože samozřejmě žádné lidské ztráty generovat nechceme a nebudeme, tak nikdy nejsme schopni tu eskalační rovinu nějakým způsobem, tu inovační linku dorovnat. To znamená, že někdy je možná lepší počkat, než uspěchat tu reakci a než rychle skočit na nějaké řešení, které teď se zdá, že funguje, protože nikdy nevyložíme tolik zdrojů jako Ukrajinci a Rusové a proto bychom v podstatě platili drahé řešení, které za 6 týdnů může být nefunkční.
0: Tomu já rozumím, ale zároveň se ptám, jestli nemůže Evropa zaspat, nebo jestli už nezaspala, protože když jsme zmiňovali útok v Polsku, ten dronový, ruský, vlastně ten nálet té skupiny dronů do Polska, tak sestřelování těch dronů stíhačkami bylo 10x dražší než vypálení těch dronů směrem do Polska. A mluví se tu o evropské protidronové zdi, ta stále, teda nevím, jestli v uvozovkách stojí nebo nestojí, protože jsem od té doby, co jsme o tom naposled mluvili před pár měsíci ve Vinohradské 12, jsem nezaznamenal, jestli to mají být nějaké nové technologie, nové radary, senzory, nové drony, které budou jiné drony ničit.
7: Ano, může to být celá řada těchto opatření, které jste zmínil, plus samozřejmě výcvik a nějaký způsobem integrace těch nových schopností do stávajících schopností. A zároveň ale není dobré úplně poměřovat cenu toho vypáleného projektilu, třeba rakety, která se střelí ten nepřátelský dron, protože ten dron má za cíl zničit nějaký cíl. To znamená, je lepší porovnávat cenu vystřelené rakety k sestřelu dronu s cenou toho cíle, který ten dron měl zničit, a nejenom cenu toho dronu samotného. A my nevíme, jaké ty cíle vlastně chtějí drony zničit. My jenom víme, že Ukrajinci to teď umí dělat v uvozovkách levněji, levněji na kus, ale rozhodně musíme započítat ty náklady, které je vlastně tato zkušenost stála. To jsou lidské životy, které neumíme finančně vyčíslit, a jsou obrovské jejich ztráty, no a potom samozřejmě finance, které do značné míry pochází právě ze západu. To znamená, nejde říct, že neděláme nic, my děláme strašně moc, jenom se to realizuje v praxi na ukrajinském bojišti a ne u nás.
0: A ta evropská protidronová zeď teda se taky realizuje na ukrajinském bojišti nebo i u nás?
7: No, ty zkušenosti, které Ukrajinci sbírají, se dají sbírat jenom tam a pouze tam a nikde jinde. To znamená, znova platí to, co říkám, někdy je lepší počkat a nespěchat a studovat ty zkušenosti důkladněji, protože nám to umožní ušetřit si spoustu chyb, kterými si ti Ukrajinci také musí procházet a které my bychom nebyli schopni odhalit tak rychle jako oni, protože oni v reálném boji jsou a my ne.
0: A když ministr obrany avizuje, že během příštích 2 let armáda, česká armáda, plánuje pořídit 1000 dronů, tak to už je ale reálný krok, ne?
13: Téměř 3000 dronů, které se v této fázi pořizují do roku 2028.
0: To už skutečně něco asi děláme pro to, abychom nestratili tempo.
13: Budou následovat další fáze modernizace armády.
7: Jistě, to jsou drony, které se nakoupí centrálně, ale potom samozřejmě celá řada útvarů má možnost nakupovat decentrálně a toto dělá třeba na 3D tiskárnách. Takže ten fyzický počet dronů a ten objem bude vyšší a důležité je, aby vojáci s nimi mohli cvičit. To znamená, aby ti vojáci věděli, jak vypadá dron ve vzduchu, jakým způsobem se proti němu krýt, jakou má si rychlost a nějakým způsobem si fyzicky zvykli na to, co ten dron může dělat. A to právě tyto nákupy mají pokrýt a myslím si, že to je správná cesta.
0: Rumunsko, území Severoatlantické aliance, Polsko, loni území Severoatlantické aliance a dokonce tenkrát ty drony byly jenom pár set kilometrů od Ostravy. Vy nemáte strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít i v Česku?
7: Tak, jednak sedím v Brně a to je ještě nějaká vzdálenost od Ostravy. Jednak samozřejmě otázka je, proč by se to mělo dít a proč zrovna u nás. To znamená, ano, může se stát zatoulaný dron, tak jako v Rumunsku, který proletí přes Polsko, možná třeba přes Slovensko k nám. A určitě to spustí velké povzdvižení, což by možná svým způsobem bylo dobře, abychom se probudili. Ale jinak si neumím představit, proč zrovna my a konkrétně proč zrovna teď by Rusko mělo něco takového podnikat, protože z mého pohledu opravdu starosti má v současné době někde jinde.
0: Možná dobré se na to ptát teď, než potom.
7: Ano, přesně, přesně tak.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás udělal chvíli a díky za všechny vaše odpovědi.
7: Také děkuji a přeji pěkný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Dičkou z Vojenské akademie ve Vyškově a ptal jsem se ho na drony a na obranu východního křídla NATO. Druhý den nového týdne, nového měsíce, čekají nás nové události, ale taky staré známé pořádky, totiž i v sobotu opět vydáme Katy, naši speciální sérii o diktátorech. Současně už chystáme i letní program, opět totiž platí, že Vinohradská 12 bude vycházet bez přestávky celé léto, abyste měli co poslouchat. Naslyšenou zítra.

0: Premiér Andrej Babiš minulý týden vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla ke snížení úrokových sazeb. Měnovou politiku národní banky kritizoval i kvůli cenám hypoték. Měly by úrokové sazby klesnout? A jaké důsledky má premiérovo napadání státních institucí? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je bývalý premiér, guvernér Národní banky a také člen poradního výboru Aspen Institutu Jiří Rusnok. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když se Andrej Babiš ptá, proč Česká národní banka drží základní sazbu o 1 procentní bod výš než eurozóna, neptá se premiér správně? Není chyba, že Česká národní banka drží úrokové sazby výš než Evropská centrální banka?
2: No, pokud by to bylo jenom jaksi takto obecně a filozoficky postaveno, tak jistě ptát se může na cokoliv, to je v pořádku.
0: Ptá se správně?
2: Záleží v jakém kontextu. Prostě úrokové sazby se neřídí přáním politiků, aspoň v normálních zemích, které se spravují podle nějakých pravidel. A jedno z těch pravidel je to, že úrokové sazby určuje nezávislá centrální banka, a ta je určuje podle vývoje aktuální a zejména budoucí situace, pokud je o inflační tlaky, pokud je o vývoj cenové stability. A Česká národní banka stanovila úrokové sazby tak tam, kde jsou, a podle toho vývoje bude upravovat, předpokládám. A ona i u nás, dokonce je to v zákoně formulováno explicitně, nemůže přijímat pokyny od kohokoliv, počínaje prezidentem, vládou, dokonce ani parlamenty nemůže dávat pokyny, jak má stanovovat úrokové sazby. Takže ona funguje nezávisle a tak by měla fungovat i nadále.
0: Z čeho podle vás vychází úvaha Andreje Babiše jako premiéra a z čeho úvaha Aleše Michla, který prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i uvozovky zdrtit ekonomiku? Nejprve k té premiérově úvaze. Jde mu o to, že voličům slíbil zlevnit hypotéky a teď se to neděje?
2: Ano, to je určitě součást těch jeho pohnutek, levnější úvěry, nejenom pro ty, kteří chtějí si vzít hypotéku, ale jistě i pro podniky, developery, vlastně kohokoliv, kdo si potřebuje počít peníze, tak je lepší, když ty úrokové sazby jsou nižší, protože náklady potom takové akce, takového projektu jsou nižší. Nicméně, jak říkám, ty úrokové sazby nejsou stanoveny prostě jenom podle vůle toho či onoho, ty vycházejí z nějaké ekonomické reality. A ta ekonomická realita je taková, že cenová hladina u nás není prostě jaksi tak nízká, abychom si mohli dovolit nižší úrokové sazby, ty sazby odpovídají tomu stavu cenové hladiny, respektive té dynamice cenové, té pohybu těch cen. Jsou tady dneska nové, navíc prostě tlaky, které přicházejí ze zahraničí, že jo, spojené s cenami energetických komodit, čili spíše je tady očekávaný výhled možná na stabilitu, ale možná i na růst sazeb prostě do budoucna, abych byla schopna centrální banka udržet tu cenovou hladinu tam, kde ji chce mít, to znamená blízko toho cíle 2%. A to je asi zase jaksi to, co vede guvernéra k tomu, že je razantní v tom vyjádření. Na druhou stranu samozřejmě kritici toho vyjádření guvernéra mají také pravdu v tom, že takto centrální bankéři v normálních zemích nemluví.
0: No k tomu guvernérovu vyjádření. Ona, Národní banka, má ze zákona udržovat cenovou stabilitu, to jste říkal. Není ale to zdrcení ekonomiky, o kterém guvernér Michl mluví, příliš vysoký výdaj za stabilitu cen?
2: Ano, je, rozhodně. Národní banka má pečovat o cenovou stabilitu, má k tomu příslušné nástroje, primárně úrokové sazby, ale současně samozřejmě každá normálně uvažující centrální banka toto dělá tak, aby nenadělala více škod než užitku, abych to řekl lidově. Jo? To znamená, kdybychom zdrtili ekonomiku, tak náprava toho zdrceného stavu bude tak drahá celospolečensky, makroekonomicky, že je možná lepší mít chvilku o něco vyšší ceny nebo inflaci, než bychom si ideálně přáli. Takže ta centrální banka funguje v nějakém kontextu, v nějaké realitě té své ekonomiky, nad kterou má tedy ten pouvoir, a nemůže to brát takto voluntaristicky. Jo? Takže samozřejmě je to složitější, ale primární cíl banky skutečně je ta cenová stabilita.
0: Říkáte, že to nemůže brát tak voluntaristicky. Překládám si to, že nemá tolik svobodné vůle, aby mohl zacházet.
2: Ano, nelze to dělat jaksi za každou cenu.
0: Za každou
2: no?
0: cenu. Mhm.
2: To znamená, to má vždycky svoje náklady a ty musí ona vzít v potaz. Teoreticky totiž platí, že vy skutečně můžete teoreticky porazit skoro jakoukoliv inflaci těmi nástroji centrální banky, ale bude to znamenat zdrcení té ekonomiky. Jo? My prostě stanovíme úrokové sazby na 50% a ta ekonomika se zastaví, jo? Protože všechny projekty, kde věřitelé dluží peníze a najednou by měli vracet ne za úrok 5%, ale za 50, tak vlastně začnou se hroutit. No a ty věřitelé zase začnou mít jako pohledávky za těmito hroutícími se dlužníky a celý ten kruh se může prostě propojit a to si samozřejmě nikdo nepřejeme, aby ta ekonomika se dostala do takovéto krizové situace.
0: Vy jste zareagoval tak, že ten obrat zdrtit ekonomiku, že jste slyšel, že jste ho zaznamenal. Ona se rozběhla debata, jestli guvernér Národní banky, tedy konzervativní instituce ze své podstaty, by měl používat takovéhle expresivní obraty, co byste řekl?
2: No neměl, rozhodně neměl. Já jsem se s tím nikdy nesetkal. Neslyšel jsem, že by nějaký guvernér jakékoliv evropské nebo řekněme civilizované centrální banky něco takového použil. Jo? Takže jistě takto centrální bankéři nemluví.
0: O výšce úrokových sazeb nerozhoduje samotný guvernér České národní banky, ale sedmičlenná rada, tedy kromě něj ještě dva viceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Jak si tedy vysvětlujete ten premiérův výpad vůči samotnému guvernérovi, mimochodem svému bývalému poradci?
2: No tak zase, ano, máte naprosto pravdu a je to velice dobře, že ta instituce je robustní, zároveň prostě jsem kvazi demokratická, protože to nerozhoduje jeden člověk, je to celá rada, sedm lidí, tak asi pan premiér si věci jaksi zjednodušuje, on si prostě personifikuje instituce s jejími šéfy, že to jistě ví, jak vypadá bankovní rada a to, ty další věci, to jsou spíš otázky pro politologa, možná psychologa, to fakt neumím dobře jaksi analyzovat.
0: Hostem Interview Plus je ekonom Jiří Rusnok.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Babišův výpad proti Michlově snahou předhodit veřejnosti jméno někoho, na koho lze svést, že hypoteční a jiné úvěrové úrokové sazby neklesají a možná jen tak neklesnou, napsal na internetových Lidovkách ekonom Michal Skořepa. Souhlasíte s ním?
2: Ano, k tomu se člověk může klidně připojit, protože myslím, že to je jedno z těch logických vysvětlení a je to ale ten politologický pohled, jo, takže, ale zní to logicky.
0: Já cituju ekonoma, souhlasíte tedy i s předpovědí, že hypoteční a jiné úrokové sazby jen tak neklesnou, jak on předpovídá?
2: Ano, ta situace teď to naznačuje, my jsme prostě pod tím tlakem toho externího globálního šoku. Všechny centrální banky mluví o tom, že buď budou zvyšovat úrokové sazby dříve nebo později, některé už to udělali, třeba Norská nedávno, teď asi velmi rychle během několika týdnů to udělá ECB. V Americe byla přece velká debata o tom, jestli Fed nemá podobně jako u nás příliš vysoké sazby, že jo, pan Trump by si přál nižší, teď mají nového guvernéra, ale ten pravděpodobně nebude mít také prostor, že v Americe je poměrně vysoká inflace, někde mezi 3-4% momentálně, aby snížil ty sazby, které jsou třeba vyšší než sazby evropské. Takže prostředí je bohužel stagflační, to znamená, jsou tam inflační tlaky z těch cen ropy, plynu, dalších komodit a zároveň spíše stagnační tlaky na růst ekonomický, to znamená nižší růst, než se očekávalo.
0: Pan Skořepa, jestli mu dobře rozumím, v tom zmíněném textu píše, že roli tu hraje také výška mest, tedy to, že české příjmy přepočtené na eura rostou rychleji než příjmy v eurozóně. Máte dojem, že to hraje nějakou roli?
2: To hraje roli v tom celkovém uspořádání a je to jedno z vysvětlení, proč naše sazby jsou obvykle vyšší než sazby v eurozóně. My jsme pořád takzvaná konvergující ekonomika. Ekonomika, která se přibližuje k těm vyspělým, nejvyspělejším zemím Evropské unie. Ta konvergence buď probíhá rychlejším růstem příjmu u nás nominálním, při stejné inflaci plus minus, nebo posilováním kurzu, to znamená posilováním koruny plus minus při stejném růstu příjmu. Většinou je to nějaká kombinace, v poslední době je to spíše ten růst rychlejší nominálních mest a příjmu u nás při zhruba stejné inflaci a proto také je tendence, to tlačí na to, že ta inflace je o něco vyšší než obvyklá inflace v zemích eurozóny, proto také obvykle máme vyšší úrokové sazby, protože celkově ta naše produktivita je prostě pořád jaksi vyjádřená v tom, kolik vyprodukujeme srovnatelné hodnoty na jednoho zaměstnance nižší než v té západní Evropě. A proto se prostě tyto věci liší a budou se lišit i do budoucna.
0: Hostem Interview Plus je ekonom Jiří Rusnok. Pojďme teď ke stylu komunikace mezi premiérem a guvernérem České národní banky. Vy jste už říkal, že nejste odborník na komunikaci, ale byl jste v obou těch pozicích. Pro připomenutí, vy sám jste jako premiér zažil guvernéra Miroslava Singera.
2: Ano.
0: A jako guvernér České národní banky jste zažil tři předsedy vlád. Bohuslava Sobotku, Andreje Babiše a Petra Fialu. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Nejprve vymyká se ten Babišův vzkaz Michlovi nějaké vaší zkušenosti, ať už tónem nebo obsahem?
2: Určitě se vymyká. Podívejte, standardní je, že guvernér chodí na jednání vlády, to je prostě v jednacím řádu vlády, a tam samozřejmě má dost příležitostí, řekl bych, v odpovídajícím prostředí sdělit svůj pohled na věci, které se dotýkají jaksi hospodářství a zejména těch věcí, které patří do ranku ČNB. Stejně tak ministr financí, ministryně financí a jistě i premiér má možnost chodit na měnová zasedání Národní banky, samozřejmě nemohou tam hlasovat, stejně jako guvernér nehlasuje na té vládě, ale mohou zase tam, mohou vyslechnout celé to okolí toho rozhodování, proč se takhle rozhoduje, jakým směrem uvažuje ta banka. Čili existuje dost mechanismů osvědčených, které tady léta fungovaly, desítky let, pro komunikaci vlády a centrální banky, které zároveň nijak jaksi nediskreditují, řekl bych, z hlediska nějakého vnímání veřejnosti, že ty instituce někdy mají neúplně podobné názory nebo stejné názory. To je normální, ale měli by se snažit o to, jednak to neprohlubovat a jednak pokud možno ty názory zbližovat a koordinovat se, pokud to jen trochu jde, protože je v zájmu hospodářství a tudíž této země, když obě ty politiky, zejména tedy fiskální politika a možná v širším kontextu hospodářská a měnová politika, která je ve výlučné pravomoci ČNB, působí stejným směrem. Tak říkají, stáhneme za jeden pro vás.
0: Já jsem si vytáhl 5 let starý titule, který vás doufám pobaví. Konec příměří. Babiš a Schillerová kritizují ČNB za zvyšování sazeb. Nesmyslně utrácíte, kontruje Rusnok. Já nevím, jestli si to na to vzpomínáte. To vypadá ještě na vážnější přestřelku, než je ta nynější s panem Michalem.
2: Samozřejmě si na to vzpomínám. Ona taky, ta situace byla mnohem vážnější, než je ta dnešní. Jo. To bohužel začínala ta velká inflační vlna, celoevropská, globální. A my jsme samozřejmě jako centrální banka byli jedni z prvních na světě, kteří jsme začali reagovat, zvyšovat úrokové sazby. To se samozřejmě vládě nelíbilo, nebo aspoň tehdejší vládě se to nelíbilo a začala prostě kritizovat ty naše kroky. No a my jsme si prostě hájili toto rozhodnutí, věděli jsme, proč to děláme a věděli jsme, že máme takovou odpovědnost a musíme to uhájit.
0: Co byste řekl, že ve vztahu mezi premiérem nebo premiérkou případně a guvernérem nebo guvernérkou České národní banky ten nejcitlivější bod? Jsou to ty zmíněné úrokové sazby a míra inflace?
2: Ano, myslím, že v principu ano, protože jak jsem říkal již předtím, měnová politika dokáže opravdu velmi významně ovlivnit ekonomiku a její všechny souvislosti, ale může to být někdy velmi bolestivé. Jo, a samozřejmě premiér, vláda, to je prostě politická reprezentace státu a jako tu bolest potom do značné míry inkasuje prostě ta vládnoucí ekipa. Jo? Takže tomu rozumím, ale takhle je to prostě nastaveno, takhle je to normální v civilizovaných zemích a mělo by se podle toho postupovat.
0: Já bych se teď odvolal k vaší zkušenosti. Jakou roli tu podle vás v té komunikaci hrají povahové rysy aktérů? Můžeme říct třeba, že Andrej Babiš je prostě přímočarejší a impulzivnější než Petr Fiala nebo Bohuslav Sobotka. Je to tím dáno?
2: Určitě to roli hraje, to nepochybně, ale jak říkám, všechno má nějaké svoje z dobrých důvodů zažitá pravidla nebo nějaké hranice únosnosti. Ta debata by měla být kultivovaná. Přece jenom tito lidé zaprvé dávají nějaký vzor občanům v tom vzájemném chování a respektování a za druhé, jedná se o citlivé makroekonomické záležitosti, které skutečně i tyto, řekněme, soft věci zdánlivě ovlivňují chování těch hospodářských aktérů. To znamená, ovlivňují burzu, ovlivňují investory, vnímání té země jako země více či méně civilizované a to má svoje ekonomické důsledky nakonec.
0: Jaký vliv tedy má na ekonomiku, když se používá silácká řeč nebo když se adresují takhle přímočaré osobní vzkazy?
2: No, začínají vás investoři a pozorovatelé té ekonomiky, analytici vnímat více jako, řekněme, rozvíjející se zemi, než nějakou etablovanou, vyspělou ekonomiku, protože tím se ty země dost často odlišují.
0: Čili mluvíte o oslabování důvěry, řekněme, těch investorů?
2: Ano, určitě. Klesá určitá důvěra a zejména předvídatelnost. A předvídatelnost je významný prvek toho budování té důvěry.
0: Prezident Petr Pavel na téma koruny a eura včera prohlásil, že pokud by pro nás bylo euro výhodnější, je na čase oprostit se od citových vazeb ke koruně. Tak já vím, že to je téma na celou přednášku, ale jenom když tenhle výrok slyšíte, tak souhlasil byste s ním?
2: Tak já mám problém s tím neustálým hledáním něčeho, co skoro nelze najít, to znamená výhodnější. Jo? Ono prostě nikdo není schopen spočítat, jestli je výhodnější a kdy výhodnější a pro koho. Jo? Prostě ta není univerzální odpověď, jestli je výhodnější mít euro nebo korunu. Za určitých okolností to či ono a taky pro koho. Jo? Čili to je první věc. To bych trochu relativizoval ten popis té situace. Ale to, že z takového jaksi strategického pohledu asi Česko jako země velmi integrovaná do Evropské unie a tudíž do eurozóny by asi měla směřovat k té poslední fázi té integrace v tomto smyslu, to znamená zapojení se do eurozóny, to mi připadá logické. Snížilo by to prostě transakční náklady, zvýšilo by to tu předvídatelnost. A samozřejmě má to svůj náklad v podobě toho, že se vzdáme části kompetencí v oblasti hospodářské politiky, čili v té měnové politice, které jsou významné. To si musíme, všechno je něco za něco.
0: My se tady bavíme o vztahu.

0: občané si málo vážíme těchto lidí. A to vede k tomu, že ta státní správa je ekonomicky podhodnocená, tím myslím platově, vede to k tomu, že samozřejmě ty lidé jsou do jistý míry dehonestováni. Těžko potom bude taková sféra lákat ty nejlepší lidi, od kterých zároveň chceme, aby zajistili ty kvalitní a dobré, co nejlepší služby toho státu, který prostě potřebujeme. V některých věcech ho prostě nelze nahradit. Jo? Takže taková schizofrenie česká a dokud tuto věc nepřekonáme, tak budeme neustále tady jaksi lamentovat nad tím, že stát je špatný a že úředníků je mnoho a že jsou špatní. Přitom ono v objektivním srovnání to není pravda. Jo? Na to, jak jsou špatně placení a na to, jak jich je relativně málo u nás, ve srovnání se světem srovnatelným, tak ještě to je zázrak, že ta státní správa docela slušně funguje.
1: Nedávno vydaná studie Aspen Institutu nazvaná Jak lépe řídit stát konstatuje to, co říkáte, že Češi nevěří úředníkům svého vlastního státu, úředníci a úřednice jsou stále považováni za zbytnou byrokracii, která lidem staví do cesty zbytečné překážky. Jak jsme zmínili, vy jste členem poradního výboru Aspenu, asi tu studii znáte, překvapilo vás zjištění, s kterými ta studie přichází?
0: Ne, určitě ne, to myslím, že byla všeobecně očekávaná zjištění. To bohužel tyto tendence tady prostupují mnoho, mnoho let.
1: Průměrný věk úředníků ve státní správě je podle studie 50. Mladí odborníci se do státních služeb nehrnou, odrazují je platy, zvýhodňující ty, kdo slouží déle. Odpovídá to vaší zkušenosti se státní správou?
0: Odpovídá to, ano, zejména v posledním období tomu, to už tu zkušenost tolik nemám, ale odpovídá. Samozřejmě vidíme to z těch prostě dat. Mladí lidé, když už tam jdou, tak tam vydrží velmi krátce. Je tam, myslím, nějakých lidí do 30 let, je tam do 3%, což ve světě je asi třikrát tolik, nebo možná ještě víc. Čili ta státní správa stárne, tak není divu samozřejmě, že se projevují všechny ty negativní tendence, které jsme zmínili.
1: No a proč podle vás neláká možné potenciální státní úředníky stabilita jejich práce? Je to přece jenom stabilní?
0: No protože už ani ta stabilita tam není, jo. Jako kdyby tam byla a byla by jakž tak předvídatelná, tak by asi to část lidí lákalo. Víte, řada lidí by šla pracovat, i mladých. Já se s mladými jako občas setkávám na školách, by šla pracovat, protože ne všichni chtějí pracovat pro velké nadnárodní firmy nebo v nějakým prostě korporátním prostředí. Ono ta práce pro stát je vlastně úžasná, protože pracujete jaksi pro sebe. Jo?
1: A máte možnost ovlivňovat prostředí, v kterém žijete.
0: Přesně tak. A je tam často i teoreticky velmi zajímavý kariérní postup. Jo? Prostě že dostáváte se do kontaktu se zahraničím a tak dále. Ale musí tam být ta elementární stabilita a nějaká přijatelná úroveň, která odpovídá tomu vašemu očekávání, když jste, já nevím, mladý právník nebo mladý ekonom, tak asi těžko budete někde pracovat za plat prostě, který je poloviční oproti tomu, co je běžné na trhu, jo.
1: A když říkáte, že ta stabilita už není, co bývala, tak myslíte tím třeba ty změny na úřadu vlády, o kterých jsem mluvil, taková podezřívavost?
0: To je jedna, řekněme, to je epizoda, jo? To je epizoda jistě významná, ale my vidíme, že při každé změně vlády, přestože tady máme deklarované oddělení úřednictva od politické sféry, dochází k velkým obměnám na úrovni, řekněme, až po nějaké nižší ředitele. Jo, to jsou věci, které ty lidi odrazují, protože oni vlastně říkají, já se tady budu snažit a přijde nová garnitura a stejně mě vyhodí. Jo. To jako zase v civilizovaných zemích není běžné. Tam se střídají garnitury, ale ten kmen toho aparátu, který se osvědčil, tak ten zůstává. Jo, čili to si myslím, že je ta nestabilita, o které mluvím. Ta nestabilita těch podmínek, jo.
1: A není někde ve spod té nedůvěry ve stát a jeho úřady ten často zmiňovaný deep state takové to temné podezření, že ti úředníci si žijí svým životem, stejně na ně nemůžeme, ale oni mohou na nás?
0: Určitě je, určitě taky je a já to nechci jako vůbec jaksi zpochybňovat, že by to bylo ideální, jo? Prostě tam je spousta věcí, které je třeba zlepšit v tom fungování těch institucí státních, o tom není pochyb, ale cesta není podle mě jako nějaké destrukce,

0: Cesta je opravdu tlačit tam na ten výkon, na tu kvalitu, vyhodnocovat to působení těch lidí. Vidíte se, já mám zkušenost i z korporátní sféry, já se nebudu představit dneska solidní korporaci, kde by se nejméně jednou za rok nehodnotili výkony těch zaměstnanců. A byl na to prostě systém, který ukazuje, ano, tenhle člověk je dobrý a lepší, tenhle se zhoršuje a to se tady jako děje buď vůbec ne, nebo formálně. Takže ta kvalita se dá zlepšovat, věci se určitě dají vždycky. Jo.
1: A když mluvíte o destrukci, máte dojem, že ta se děje?
0: No trochu to tak vypadá. Když se podíváte, jak rychle se objevil návrh na změnu toho zákona o státní službě, aniž by se vůbec nechal dozrát ta poslední změna, která je úplně čerstvá ještě z minulé vlády. Ten zákon se provádí s poslaneckým návrhem. To je prostě podle mě nezodpovědné, protože to je velmi složitá materie, ta státní služba. To jsou věci, které se kultivují zkušenostmi roky. Tak já si myslím, že to je... A ten směr té změny je jasný. Zvýšit vlastně možnost zbavovat se těch nepohodlných nebo nežádaných, nevím, státních úředníků. Já nejsem proti větší flexibilitě, ale zároveň musím těm lidem něco nabídnout. To znamená nějaké kariérní možnosti, nějakou přece jenom vyšší stabilitu, než je běžná na běžném trhu práce, protože proč by tam jinak chodili za horších podmínek? Nemá to smysl.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý premiér, guvernér Národní banky a také člen poradního výboru Aspen Institutu Jiří Rusnok. Mnohokrát děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Skončila hokejová sezóna v Evropě, ne však pro vysílání radiožurnálu Sport, protože i celé léto tady pro vás bude čistá hra Martina Procházky, ve které se dnes ale ještě logicky pobavíme o tom, co nás bavilo teď posledního 2,5 týdne, plus předtím tedy ještě přípravné zápasy, nebo chcete-li Eurohockey Tour. To všechno probereme právě s Martinem Procházkou. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.
0: A probereme to taky s jedním z našich reportérů, kteří byli přímo ve Švýcarsku, nejprve ve Friburgu a pak v Curychu, Petrem Kadeřábkem. I tobě pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Čistá hra Martina Procházky.
0: Tak pánové, pojďme nejprve začít drobnou zvukovou ukázkou. Tohle je trenér národního týmu na tom posledním světovém šampionátu Radim Rulík.
4: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat to čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
0: Tolik Radim Rulík, ke kterému se můžete pochopitelně vyjádřit i vy, naši vážení posluchači. Číslo zůstává stále stejné. 221 552 222. Pánové, nejprve Martine Procházko, bylo to tedy zklamání, ta předvedená hra, ten výsledek?
1: Bylo, musíme to vzít tak, jak opravdu to i Radim Rulík říkal. Ono, už ta základní skupina, tam ty výkony nebyly vůbec přesvědčivé, byly tam střídavé výkony, ano, porazili jsme Švédsko, porazili jsme Slovensko, velmi příjemné dva týmy, ale ztratili jsme ty dva body ze Slovinskem, tady si myslím, že byl základ toho neúspěchu. Pak samozřejmě ten nekvalitní výkon v podstatě proti Itálii, kde jsme to otáčili až v té třetí třetině. Celkově, já jsem očekával, že to bude mnohem taková ta týmovější práce. I se to očekávalo, byl to vlastně tým takhle poskladaný, i ten první zápas, který jsme porazili Dány, tak 4-1, tak to vypadalo velmi dobře, ale pak se to zkazilo prostě nějakou takovým tímhletím nepříjemným zápasem se Slovinskem, no a pak už se to v podstatě nějak nezvedlo, no, takže za mě velké zklamání, čtvrtfinále jsme neuhráli, takže je to zklamání.
0: Reakce Petra Kadeřábka přímo z dějiště?
2: Já budu naprosto souhlasit s Martinem Procházkou, pro mě je to také zklamání. Zklamání je to, že já jsem tam vlastně neviděl jeden jediný zápas, který by Češi odehráli celý, tak, jak bych si asi představoval. Ano, dobře, prvních 13 minut ze Švédy, to byla paráda, ale to bylo všechno. Se Slováky, dejme tomu také první třetina, ale potom mladý slovenský tým, který měl o ještě jednu omluvenku více, tedy 30 hráčů se omluvilo trenéru Orságovi, tak dali dohromady docela dobrý tým. A pro mě bylo třeba zklamání to, že Slováci nepostoupili, a bylo to taková škoda, protože mně přišlo, že hráli opravdu velmi nadšeně a takový hokej bych si představoval třeba od českého týmu, ale bohužel bylo tam zklamání. Jedna určitě pozitivum jsou ti mladí hráči, ale k tomu se asi dostaneme.
0: Určitě dostaneme. Petr Kadeřábek nakousl ty dobré úvodní třetiny nebo vstupy do zápasu v duelech se Švédskem, respektive Slovenskem. To byly zápasy, které vždycky následovaly po takových, řekněme, výsledkových propadech. 2-3 v prodloužení se Slovenskem prohra, následovala tedy výhra nad Švédskem. Pak z toho bylo dlouhé trápení s Itálií, byť nakonec zne 3-1 a právě potom přišlo to Slovensko 3-2. Martine Procházko, myslíš, že tedy tohle kolísání, nebo lépe řečeno, že ten nárůst formy přišel vždycky až v momentě, kdy tým zjistil, aha, my něco děláme špatně, že to bylo kvůli tomu?
1: No, asi jo, trochu, no, přece jenom vždycky asi ti hráči si v kabině něco k tomu řekli, dokázali se na ten další následující zápas, jak říkáš, připravit, chvilku to vždycky fungovalo, ale pak to, jak říká Petr Kadeřábek, no, prostě nebylo to dotažený vždycky do konce, aby ten dojem z toho ty fanouci měli, ano, tohle to bylo utkání skvěle odehrané, pak si vezmeme, jaké bylo utkání z Nory. Prohrajeme 4-1 z Nory. Čekali jsme tady, že to bude už o takový ten odrazový. Sice jsme měli právě tu jistotu toho čtvrtfinále, to je právě taky, možná to v těch klukách hlavách bylo. A prohrajeme 4-1 z Nory a tím se to vlastně úplně celé zkazilo, protože potom zápas Kanadu, ať si říkáme, co si říkáme, Kanada první třetinu prostě vůbec nehrála, pak trochu přidala a úplně nás, dá se říct, trochu přehráli. Měli jsme tam v závěru možná trochu smůlu, že jsme dali dvě tyčky, ale to už prostě k takovým zápasům patří. No a přišlo čtvrtfinále a tam to bylo úplně podobné, takže je možné, že nějakým způsobem vždycky po tom zklamání ten tým se srovnal, ale neudržel to v sobě dlouho ti hráči.
0: Zaznívaly taky slova, že Čechům úplně nejezdily nohy. Třeba tuhle citaci jsem si vypůjčil od Michala Broše, bývalého extraligového hráče, který takhle mluvil pro Hokej.cz. Zmiňovali to i sami hokejisté, Petře Kadeřábku, že třeba Lukáš Sedlák, Roman Červenka měli za sebou extrémně dlouhé náročné sezóny, včetně olympijského turnaje, včetně finálové extraligové série.
2: A zrovna u nich bych řekl, že jim ty nohy celkem jezdily. Ale třeba když jsem se podíval na Daniela Voženílka, jak on dře, jak prostě se snaží makat, ale přesto prostě byl na tom velkém kluzišti pohledově, samozřejmě pomalejší, on z toho byl také zklamaný. To jsou jako věci, ano, je to dlouhá sezóna. Když jsem se bavil s Jiřím Černochem, on na mě vypálil číslo, zítra budu hrát 88. zápas v soutěžní sezóně. A to byl borec, který nebyl na olympijských hrách. A dobře, s Karlovými Vary také došel docela daleko v playoff, ale i to je neuvěřitelné číslo. A do toho vlastně nemusíme počítat právě ten olympijský turnaj. Ale hráč v Evropě, který by odehrál k 90 zápasům, to se musí někde projevit. A projeví se to zrovna na tomhletom velkém hřišti, které pro mě bylo vlastně největším kamenem úrazu pro ten výkon českého týmu, protože ta taktika, když se na ní podíváme, jaká byla českého týmu v Miláně a jaká byla teď ve Friburgu, potažmo v Curychu, tak ona byla de facto stejná, ale na jednom hřišti funguje a na tom velkém prostě fungovat nemůže. A myslím si, že zrovna zápas s Norskem toho byl jasnou ukázkou, protože jakmile čeští hráči propadnou u mantinelu, tak prostě ten systém nefunguje. A to, že tam propadali v souboji u mantinelu, že tam byli Norové neuvěřitelně silní, takový Martinsen, ten projížděl českými hráči, jak kdyby byli, nevím, z Molitanu a on byl takový ten ostrý nůž, to bylo něco neskutečného. A to nebyl sám. Takže tohle si myslím, že právě nejvíc má dopad na to hodnocení českého týmu. Prostě, že ta taktika se přeci jen neupravila pro ty další 4 metry na krajích, které v Miláně prostě nebyly.
1: Já se přidám k Petrovi, ale ještě přidám jeden možná takový poznatek. Přišlo mi, že jak už jsi zmínil, právě to široké a velké hřiště, tak my jsme často, nebo jsem kritizoval často, že v tom té taktice bylo při zvoleným vlastně přechodech přes střední pásmo a doutočnou pásmo vlastně jsme hodně protečovávali kotouče a pak jsme pořád je někde museli vybojovávat, že jsme nejezdili doutočného pásma v podstatě na holi, na kotouči a to nám také určitě hodně chybělo, protože ono potom každý ten souboj stojí spoustu sil a pak když už jsem viděl ten backchecking, jak se ti hráči vraceli, potom než dojeli do toho útočného pásma i za brankovou čáru, tak tam bylo obrovský znát, jak právě jim docházeli v závěru právě ty síly.
0: Trenér Rulík, ten zmínil, že si stojí z 90% za svou nominací, takže podle Petra Kadeřábka možná měl tedy sáhnout po vícero šikulech a nejenom bruslařích?
2: No, já asi nejsem z toho hodnotit, koho nevzal. To nevím. Já bych mohl vyjmenovat jinou sestavu, která mohla jet, ale je to úplný nesmysl. Radim Rulík věřil těmhletěm hráčům. Z 10% on říkal, že netrefil tu sestavu. A teď my se můžeme tady rozebídat, koho tedy netrefil. Asi bychom našli nějaká jména.
0: No tak to řekni, která buď prostě konkrétní.
2: Byla. No, já třeba rovnou řeknu Matěj Bliml, protože a stejně bych ho vzal. Ale čekal bych, že bude mít prostě formu, kterou očekávám, že bude mít, ale on ji neměl. Backchecking zpátky nic moc, nebo spíš nic než moc.
0: Ale s tím se dalo
2: a
0: počítat.
2: Střela, když se na něj podíváte na tréninku, to je neuvěřitelná rána, ale on to neprodá v zápase. V zápase národního toho na mistrovství světa. Ale já to nechci házet jenom na Matěje Blimla. Myslím si, že úplně se nepotkali s formou třeba Jan Mandát, který dostal tedy jenom jednu možnost. Nevím úplně třeba, jak fungovala kabina a nevím úplně, jestli i hráči, kteří, dejme tomu, odvedli ten výkon na ledě, jestli potom v zákulisí nebo v tom se nechovali tak, aby ta kabina prostě držela pospolu, protože v některých těch zlomových okamžicích hráči nehráli pospolu na ledě, ale to vyplývá z toho, a Martin to určitě potvrdí, jací jsou mimo led. Takže tam si myslím, že také bude někdo z těch 10%, který úplně nezapadl do toho kolektivu té kabiny.
1: No, potvrdím to samozřejmě. On už to i trošku naznačoval Roman Červenka, že kapitán týmu, že to prostě nebylo úplně v některých těch zápasech tak, jak by si on i třeba představoval, nebo jak by si to ten tým představoval, že to nefungovalo, že nebyli pospolu, že byli kompaktní, že nikdy ti hráči prostě neplnili to, co si řekli. A mohli si to říct jenom i ti hráči. A to samozřejmě, když potom nefunguje, tak tam pak trenér s tím těžko něco udělá. A pokud třeba kolikrát, když to řeknu, trenér něco bude říkat a ten tým bude fungovat spolu, tak to bude i na tom ledě takhle. Ale tady si myslím, že to také nebylo úplně ono, jak už Petr zmiňoval.
0: Zároveň bez výrazného bodového příspěvku byla taky první formace, kde se čekalo, kdo půjde k Červenkovi se Sedlákem. Postupně tam hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek, tak jestli něco fungovalo, kde byla chyba, to hledal právě Roman Červenka.
5: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli a nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stalo to hrozně sil ten náš hokej. A když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší a to se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase. Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu. Podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat a prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
0: Martin Procházka se bije v prsa, protože Roman Červenka v podstatě zopakoval to, co ty teď.
1: No, nebyl.
0: To vypadá připraveně skoro.
1: Ne, nebylo to připravený, já jsem samozřejmě tady to zaregistroval, ale mě to taky tak právě přišlo, no, že Ne. Některé ty momenty tam byly fajn, byly dobrý, to už jsme je zmiňovali. Petr to říkal, tak Řábek prvních 13 minut ze Švedama, to jsme říkali, wow, to je pecka, no ale pak to dál nejelo, no. A ono na druhou stranu zase, když vám ty nohy nejdou prostě, nebo se necítíte hráč, tak to pomalu dochází, pak ten obraz na celý ten tým. Mm. A my jsme zmiňovali tady tu práci dozadu některých hráčů. Ale já jsem viděl kolikrát i přechod přes to střední pásmo těch hráčů, jak ty soupeři, jak byli proti nám prostě bruslivější, měli prostě větší energii, hlavně v tom zápase s Norama, tam jsme si vlastně skoro ani neťukli, když to řeknu. Hmm.
0: Tolik tedy Martin Procházka, stále jsme ve spojení s Petrem Kadeřábkem, možná teď na našeho reportéra, který byl přímo ve Švýcarsku, drobně se odkloním od české reprezentace, ale třeba takoví Slováci, ti se dostali z posledních 4 světových šampionátů ze skupiny jen jednou a přesto jsme o nich mluvili teď docela v pozitivním slova smyslu, tak nebude, Petře, podle tebe do budoucna kritérium úspěchu už jen to čtvrtfinále?
2: Nebude. Nebude, prostě český hokej musí vlastně myslet na to, že jaká je tady historie, jací tady byli hráči, že Martine Procházko, prostě tohleto, čtvrtfinále je prostě povinnost a bude do budoucna, jinak tady můžeme hokej zabalit. Ano, úspěch, neúspěch, bude právě to přejít přes čtvrtfinále. A když to srovnáme se Slováky, tak oni se museli drápat po rozdělení federace do té vyšší divize, pak získali postupně zlato, teď si vemte, kde hráli na olympijských hrách. Ano, vyšel jim jeden zápas. Ale to nebyl čtvrtfinálový. Byl to ten první hned, kdy dokázali porazit vlastně velmi silného soupeře. A pak se to na ně nabalovalo, měli dobrý los a skončili na čtvrtém místě na olympijském turnaji, kde hráli všichni hráči NHL. Teď se jim omluvilo 30 hráčů, ale oni i z těch mladých, oni měli průměrný věk 25 let. On ten náš tým, když odečteme třeba Romana Červenku, tak by se tím věkem jim hodně přiblížil, ale prostě pracovali trošku jinak. Byla ta taktika postavená právě na to široké hřiště a byla postavená na ty mladé hráče. A tady musím dát Vladovi Orságovi opravdu velký kredit. To, že jim to nevyšlo, to... No, asi se také bude hodnotit na Slovensku neúspěch. A hodnotí se to tak. Neprošli do čtvrtfinále. Ale účast ve čtvrtfinále pro český tým by v budoucnu neměl být úspěch, ale prostě povinnost. A je úplně jedno, že se ten hokej vyrovnává. Prostě český hokejový národní tým musí pořád mít medailové ambice.
0: Martin Procházka souhlasí, protože za vaší doby to byla povinnost.
1: A souhlasím s tím, samozřejmě Petr Kadeřábek už to taky teďka řekl, ale my jsme měli předtím soupeře, kde opravdu, když to řeknu, tak jsme si dělali v úzovkách skóre, jo, na některých těch turnajích, já nevím, s Rakouskem, s Itálií, jo, ty výsledky byly 9-5, jo, takovýhle. A teď už prostě tyhle ty týmy, Norové to ukázali, Dánové to ukázali v loňské sezóně, opravdu už my už je nemůžeme brát, jako myslím si, že fanoušci už by měli jako začít taky nastoupit a nebrat tyhle soupeře, takže i když já jsem to tady taky kolikrát naznačoval, že bychom měli přejet nebo prostě přehrát v klidu, tak ono už to teďka opravdu takhle není a ty zápasy jsou velmi těžké. Ale souhlasím s Petrem, že prostě čtvrtfinále je povinnost, protože jinak by to bylo už hodně špatný s naším hokejem.
0: Číslo 221-552-222 je pro vás v čisté hře Martina Procházky otevřené a teď ho využil první volající. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady posluchač Martin, okolí Brna teďka je zrovna podspanýho. Chtěl bych se zeptat, jak hodnotíte brankáře? Protože to bylo taky za mě jako velké téma. Myslím si, že jako na brankářském postu máme obrovskou konkurenci, jak v NHL, tak hlavně naší lize. A z mého pohledu si nemyslím, že zrovna trenéři jako trefili tu správnou dvojku nebo trojku. Tak by mě zajímal váš názor, jestli to trefili nebo ne, nebo po případě jakého brankáře byste tam dali vy. Děkuji.
0: Rozumíme, děkujeme za otázku. Martin Procházka se nadechuje.
1: No, tak vzhledem k těm omluvenkám, no, vzhledem k tomu, že opravdu Ondra Pavelec, trenér brankářů národního týmu, by určitě sáhl po některém z brankářů NHL, ale vlastně nikdo neměl možnost přijet. Čekal se, jestli projde Daniel Vladař, jestli projde kontrolu, neprošel. Takže teďka, když to teda vezmeme na tu Evropu, tady na naší extraligu, tak si myslím, že samozřejmě se dá říct, že prostě tyhle ti tři gólmani, který byli, tak by klidně mohli trenéři Radim Rulík nebo Ondra Pavlec vybrat další tři. Jo. Roman Vil, Dominik Frodl a další si nabízí samozřejmě. No. Ale jako takováhle byla volba jejich, takhle se rozhodli. Josef Kořenář, neříkám, že předal špatné výkony, škoda možná neprospělo to, že v závěru té skupiny, že měl nějaké zdravotní potíže, ale to prostě si to nesedlo, to mistrovství světa, že si to těžko hledat najednou teďka, jestli měli být jiní tři další brankáři, nebo úplně to je těžký teďka. Jako
0: ale na golmana to házet nebudeme.
1: Určitě ne, a když jsem viděl zápasy samozřejmě, kde chytal Dominik Pavlát, tak já jsem ho minimálně dva zápasy jsem říkal, že nemohl ani za jeden gól. Že to nebylo vůbec jakoby v rámci problému na brankářském postu. Bylo to, že ten tým prostě si nepomohl jednoznačnýma výsledkama a těžko to házet na brankáře, jestli prostě dostal, já nevím, jeden gól ze Slovince. Nebo dva, nakonec tři. Prostě.
0: Další z posluchačů na lince, dobrý den, díky za počkání, kdo tam?
7: Já vás zdravím, Petr Vervák, krásný den. Musím si přihodit taky trošku půlínku do toho mistrovského hodinku. Tím, že jsem už několikrát říkal, že mistrovství se to svým způsobem sleduju od té doby, co Martin Procházka začal hrát reprezentační kariéru, když myslím si, že bylo asi později, to je jedno. Ale já v současným reprezentačním výběru na tomhle tom týmu jsem postral nějakou náladu, to pozitivní naladění, který tam prostě nebylo. A je pravda, že poprvé v životě jsem vynechal zápas s Norama, kecám. S Norskem jsem viděl a právě pak s Kanadou jsem radši ani nechtěl koukat, protože jsem viděl, že teda jistý je čtvrtfinále, ale ten pocit toho, že vlastně v tom zápase ten průběh bude vlastně stejný. Kromě zápasu se Švédama si myslím, že prostě opravdu tahli za další konec lana. Prostě neměli navrch na proti žádnému soupeři. A ten pocit, který tam byl, prostě jako kdyby tam fakt nebyla v tom týmu taková ta pozitivní nálada toho, že to zvládnou. Ale já taky nasměřu možná i dotaz. Myslíte, že třeba i pan Rulík jako se snažil dát roli tomu týmu takovou, že prostě nemá ty vybraný jména nebo nemá úplně ty nejlepší hráče. I když za mě prostě, když se někdo dostane do reprezentace, tak je nejlepší hráč, jo. Ale i tak prostě, že s tím člověk počítá, že to čtvrtfinále je fakt jejich maximum. Za mě pátý místo, dobrý, ale já si myslím, že fakt navíc neměli. Moc vám děkuju.
0: Děkujeme, Petře, a my to rovnou přehrajeme na vašeho jmenovce Petra Kadeřábka. Jak jsi cítil tu náladu z českého týmu přímo v Curychu nebo Friburku?
2: Takhle, kdybych to měl srovnat s náladou, která byla v Praze, tak je to opravdu diametrální rozdíl. A na mě to působilo taky, já už jsem to vlastně říkal na začátku té naší dnešní čisté hry, že prostě nejen ta skladba toho týmu, nejen ta příprava, a pořád to budu opakovat, prostě nefunguje to na širokém hřišti 30-60. Vědělo se to 2 roky, že se na tomhle tom bude hrát a ta taktika se tomu měla přizpůsobit. Stejně tak možná i měli přijet trošku jiní hráči, ale ano, zařazujeme mladé hráče, ale musíme se dívat i na jejich nějaký způsob to chování v kabině. A tam jde o to, jestli právě tohle to nebylo tím, co trošku narušilo tu kabinu, ty jednotlivé vztahy. Nebudu vůbec hodnotit to, koho měl vzít nebo neměl. Ano, určitě, a Radim Rulík si to bezesporu vyhodnotí, že udělali chybu s celým realizačním týmem, že ta taktika se malinko nepřizpůsobila, ne soupeři, ale právě tomu prostředí, ve kterém se hraje. Tohle to je podle mě největší kámen úrazu. A to, že navíc neměli, když si vzpomenu na rok 2010, tam ten tým byl také spousta omluvenek, ale byly tam, dejme tomu, 2 obrovské osobnosti, Jaromír Jágr a Jakub Voráček, plus začínající třeba Roman Červenka. A tam, nebo Rolinek, že to byl neuvěřitelný tahon. A takovýhle hráč mi tam teď chyběl. Roman Červenka je všechno možné, ale není to ten hráč, který by měl zavelet, on také si řekne své v kabině, ale prostě třeba takový Tomáš Rolinek, typ Tomáše Rolinka prostě v tomhletom týmu chyběl, který by to prostě nastartoval v oslabení, ujel, dal 2 góly a nakonec prostě by se stal zázrak jako tehdy v tom Německu.
0: Martine Procházko, když sleduješ třeba českou extraligu, kde vidíš takovéhle hodně hlasité vokální hokejisty? Protože je jasné, že když přijde z NHL David Pastrňák, tak to asi nějakým svým slovem trochu strhne, ale přeci jenom potřebujeme brát během mistrovství světa borce spíš z Evropy, nebo bude se to tak dít, kteří to strhnou?
1: Tak já si myslím, že jeden z nich třeba je Jakub Flek, jeden z takových hráčů, který v Kometě samozřejmě předváděl vynikající výkon i v národním týmu, a jsou tam i další, Jirka Černoch určitě v Karlových Varech, taky určitě si k tomu vždycky dokáže všechno k tomu nějak tak říct a dokáže ten tým strhnout, ale to je asi teďka hodnotit to, jestli tam, no samozřejmě bylo by to dobré, kdyby mít tam takového hráče, který to nakopne, ale tady si myslím, že jsou opravdu, jak to říkali Petr Kadeřár, by se to nesešlo, že ty výkony prostě byly tak kolísavý, že se to neudrželo, tady byl ten problém, tady si myslím, že to bylo jednoznačné a je to jednoznačně spojený i s tou taktikou, jak říkal Petr, ono mně přišlo, že jsme nehráli ten náš takový ten typický hokej, kde jsme byli na kotouči, my jsme furt o něj někde jenom bojovali, pořád jsme tam někde se někým se snažili srážet a tím jsme si vytvořili i nějaký menší počet střel, lepších šancí, protože opravdu to všechno bylo takové vybojované situace. Přišlo mi tam prostě málo, no, když jsem se pak díval na některé ty jiný týmy, jak už jsme zmínili Slovensko nebo prostě další, tak si vytvořili situace 2-1, kolik my jsme dali gólu ze situace 2-1, když jsme jeli. A když už jsme ujeli, tak jsme to ještě třeba špatně sehráli. Takže ani ta pohoda na těch hráčích nebyla. Prostě no, nebylo to ono. No.
0: Ještě jednoho posluchače vezmeme do party. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Robert. Já bych chtěl jenom navázat na to, že celá ta předvedená hra, to nebylo vůbec hezký. Vzali jsme tam mladí hráči vlastně hlavně v obraně byli asi, si myslím, Alšer výborný, Cibulka, Galva, Ticháček, to jsou takový stejný typy hráčů, kteří jsou v obraně spíš takový ty i do útoku. A myslím si, že se nepovedl absolutně Hronkovi, jo, celý ten turnaj. Přihrávky, které končily zakázaným uvolněním, chyby, jo, ať už přímo v obraném pásmu nebo ve středním. Nebylo to ono, přesilovky, to byly strašné přesilovky, ale co si myslím do budoucna? Doufám, že pan Moták s panem Grossem budou mít, no, nevím, jestli měl teda pan Rulík takovýto slovo na závěrečnou finální nominaci těch hráčů, nebo jestli to byl manažer, ale sportovní manažer, ale doufám, že pan Moták s panem Grossem to líp nějak sestaví, nebo v té kooperaci se sportovním manažerem, že mladí hráči, kteří tam byli, budou furt nasazovaný, spíš ale do takového toho Eurohockey Tour, kde se předvedou, kde se budou sehrávat v tom herním systému. Myslím si, že nemusíme koukat na nějaký výsledky v Eurohacketu, to vůbec. Naopak, tam bych to viděl na tu implementaci mladých hráčů do týmu.
0: Děkujeme za názor. My se k mladým hráčům ještě dostaneme, je to samozřejmě téma, ale Filip Hronek, ten skutečně neměl úplně povedený turnaj. Co na to, Martin Procházka? Čekalo se víc.
1: Čekalo se víc, samozřejmě. No, nepadalo toto tam, takže ono, ty střely, které od něho jsme byli zvyklí, tak dal vlastně jenom ten jeden gól při přesilovce 5-3, který to trefil teda náramně, ale říkám, byla to přesilovka 5-3. A v tom čtvrtfinále, ale celkově se asi od něho očekávalo mnohem víc, na druhou stranu zase nemůžeme zase to házet jenom na Filipa Charonka, že on přijel jako jeden hráč z NHL, velká hvězda, a najednou ten tým nějakým způsobem takhle extrémně spasí, to si myslím, že by byla chyba, to zase nechci vůbec to na Filipa Charonka dávat házet.
0: Ještě jeden z posluchačů se nám dovolal, dobrý den.
9: Tady Roman, dobrý den. Pánové, já vám přeju hezký den všem ve studiu. A jenom, jak vás takhle poslouchám, tak mně přijde jedna závažná věc, kterou jste nezmiňovali. Já připadá mi, že kolem toho chodíte, jak chodíte, jako kolem horký kaše. Jo. Ale každý, kdo trošku sportuje, tak přece ví, že do toho zápasu, ač třeba nemáte tu formu, nemáte tu fazon na to, tak tam jdete s tím, že jdete vyhrát a jdete tam s tím nasazením. A mně přišlo, že celý náš tým, celý ten turnaj spíš odehrál nějaký krasobruslavský závod. Mně tam chyběli takový ti hráči typu Gudase. Nasazení, bojovnost. Přece když opravdu prostě vám to nejde, tak si řekneme, a vždycky jsme si říkali prostě, jestli máme prohrát, tak to toho soupeře musí aspoň bolet. A mně prostě přišlo, že ta agresivní hra, ta agresivita z toho týmu absolutně nebyla cítit.
0: Děkujeme za názor, možná to ještě pošleme na Petra Kadeřábka, cítil on tam od někoho, že by mohl být takovým buldozerem. Jan Šotka se o to ostatně v jednom z těch prvních zápasů, tuším proti Švédům, snažil, že Petře?
2: No tak to byla vlastně chránění svého spoluhráče, tam dostával hodně naloženo Daniel Voženílek na ledě Kroščeky, on to potom srovnal až příliš. Dostal těch 5 minut a málem Češi přišli o ten zápas, ale já úplně, i když slovo posluchače je posvátné, nebudu s volajícím souhlasit, protože ty vstupy do zápasu naopak byly vlastně takřka ve všech zápasech dobré. První 3 minuty proti Švédsku 13, tohle to, kdyby fungovalo po celých 60 minut, tak jsou Češi mistři světa. Protože ten vstup do zápasu jim vlastně vyšel ve všech těch duelech. I proti tomu Norsku, kdy vlastně jako ty první 3-4 minuty, dejme tomu, hráli de facto v útočném pásmu, vytvořili si nějaké střelecké příležitosti, nebyly to asi gólové šance, ale proti Švédsku 3 dokázali využít. Takže ty vstupy do zápasu vůbec první třetiny bych jako viděl jako pozitivum. Ale prostě to negativum, točíme se kolem toho pořád, prostě to, že to nevydrží celou dobu. A celou dobu toho zápasu můžu říct, že to odehráli hlavně ti mladí. Ať už je to Jaroslav Chmelař, ať už je to Melovský, když dostal prostor. A tady zrovna, možná se k tomu vrátíme, ještě k těm mladým hráčům. Za mě dostali málo ice timeu. Prostě ano, postupem času dostávali třeba Marek Alšer, který byl pro mě naprosto největším překvapením. Kdo ho tady znal z hokejových fanoušků. A ten frajer přijel a odehrál opravdu fantastické mistrovství světa. To samé Jaroslav Chmelař. Asi protože bydleli spolu na pokoji.
0: To říká Petr Kadeřábek v čisté hře Martina Procházky.
3: Čistá hra Martina Procházky.
0: Pojďme tady trochu dál, abychom se netočili pouze v kruzích. Pojďme si taky všímat toho, jak celé to bylo mistrovství světa, povedené či nepovedené. Jedna věc, kterou začnu, výkon spolukomentátora a zároveň brankáře národního týmu Petra Kváči. On spolukomentoval spolu s Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport 2 zápasy, nejprve ve skupině a pak ve čtvrtfinále. Tak Petře, z tvé pozice velezkušeného reportéra, jak mu to šlo?
2: Výborně. Akorát první třetinu toho prvního zápasu vlastně se vždycky díval upřeně na Františka, pak najednou na mě, když jsme komentovali, a kroutil hlavou, jak je to možné. Protože on nám potom po třetině říkal, To je neskutečný fofr. To je, já jsem vůbec nechápal, že to dokážete ukomentovat. Ale potom se chytil, samozřejmě jsme mu řekli, ať jakmile je přerušeno, ať začne mluvit a povídá, o čem chce. Jakmile se bude chystat vhazování, ať to ukončí. A on to zvládal. A myslím si, že jeho postřehy třeba na vhazování, když říkal, jak František tam popisoval vlastně proti Artu Retimu ve čtvrtfinále, kdy se tam sklonil David Tomášek na buli a byl úplně s ním zaklíněný, tak přesně popsal, že tohle to trénovali s Tomášem Plekancem a tohle my nevidíme. Takže tyhle ty postřehy hráče přímo z kabiny byly opravdu výtečné a Petr Kváča, jakmile skončí kariéru, tak by měl dostat od našeho šéfa laso.
0: My jsme z těch postřehů ostatně spolu s Martinem Procházkou dost často čerpali, že?
1: Je to tak, no tak samozřejmě to ví, jak to je na tom tréninku, je v té atmosféře a tyhle ty postřehy jsou úplně ideální, samozřejmě pro posluchače, protože jinak, jak říkal Petr, to vidí, znají to, vědí to, ale nevědí to přesně to, co se děje na tom tréninku, jestli to trénovali, jak to trénovali, co ten Tomáš Plekanec, jakým třeba hráčům dává ty pokyny, co je důležitý, v jaký moment. Já myslím, že tam prostě tyhle ty postřehy jsou perfektní.
0: I proto se vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport, jak to bylo organizačně, fanouškovsky povedené mistrovství světa Petře Kadeřábku.
2: Diametrálně rozdílné Friburg a Curych z toho fanouškovského pohledu. Ve Friburgu výborné z pohledu českých, respektive slovenských fanoušků. Ostatní zápasy vlastně navštěvovali Švýcaři převlečeni do jednotlivých dresů. Bylo to jasně poznat, jakmile se začala hrát švýcarská hudba, tak začali poskakovat a zpívat také. A v tom Curychu to bylo normálně, podle mě všechny vstupenky na mistrovství světa v Curychu skoupil nějaký pěvecký sbor. To není možné. Prostě tam 10 000 fanoušků zpívalo chorály, ale kdyby to byl jeden, kdyby to byly dva i tři, ale tam bylo třeba 5-6 písniček, které oni zpívali, když Švýcaři vedli 3 minuty před koncem, začali zpívat Tornéro. To bylo tak něco nádherného. Opravdu viděl jsem, no, zažil jsem tohleto pouze na klubové úrovni, třeba na fotbale, kde se zpívají také chorály, ale nikdy ne jako fandění na mistrovství světa v hokeji národnímu týmu. Opravdu výtečné. A organizačně jsou to Švýcaři naplánovali a přesně tak to dodrželi. Když ten plán byl špatný, dodrželi ho i špatný. Ale
0: jako hodinky.
2: No, prostě choďte tudy, je to dlouhé. Ne, choďte tudy, takhle to máme naplánované. A bylo to. A nebylo slovo, aby se něco změnilo.
0: Martin Procházka sice nebyl přímo ve Švýcarsku, ve Friburgu nebo v Curychu, ale když jsi měl možnost to poslouchat, tu kulisu pod komentářem Petra Kadeřábka nebo Františka Kuny, znělo to asi lépe možná než ty turné, na které ty si jezdíval, nebo?
1: No ne, já to jenom potvrdím, to, co říkal Petr, samozřejmě ta atmosféra byla vždy skvělá. Já myslím, že i na těch zápasech našich, jak už zmiňoval Petr, fanoušci si to užívali, že tam byla skvělá atmosféra, hlavně třeba v tom zápase se Slovenskem, tam to bylo naprosto perfektní, skvělý. No a no, ti fanoušci se vlastně v podstatě zlepšují každým rokem, přesně jak už říkal Petr, ty chorály, prostě tady to k tomu patří a já doufám, že to v tom budeme takhle jenom pokračovat. Teďka příští rok bude mistrovství světa v Německu. Myslím si, že hodně podobní typově fanoušci jako švýcarští, tak uvidíme, tak Němci také umí udělat pořádný mengál.
0: K tomu se ještě dostaneme. Každopádně příběhy tohoto turnaje asi musíme zmínit Norsko a musíme taky zmínit ten finálový. Švýcaři prohráli 3x po sobě, Leonardo Giannone třeba 3 roky po sobě ve finále dostal vždy jenom jeden jediný gól, ale stejně to nestačilo, protože Švýcaři ani v jednom finále neskórovali.
1: A přitom tým, který vyhrál naprosto jednoznačně skupinu, kde se jim dařilo střelecky, že jo, nejproduktivnějšího hráče, prostě všechno tam klapalo do sebe. Vypadlo to, že už si poradí právě i v tom domácím prostředí s tou podporou, že si poradí s Finy, ale Finové jim to překazili tím, že opravdu hráli skvělý hokej také. A je to pro mě jich bylo také líto, no, když jsem si říkal, že už po třetí za sebou prostě nejsou schopni na ten gól a nakonec 3 roky po sobě mají jenom stříbro.
0: Mimochodem za poslední 3 roky ve finále mistrovství se ta jeden jediný gól při hře 5-5 a byl to ten zlatý, který komentoval zlatý Davida Pastrňáka, který komentoval Petr Kadeřábek, náš reportér. Petře, podle tebe příběhy tohoto světového šampionátu ty nejvýraznější?
2: No určitě to Švýcarsko. To prostě, jako to, že Švýcaři nedají, když to sečneme ještě s rokem 2018, kde byli ve finále také, tak tam dali ve 23. minutě gól. Byl to, tuším, Dino Niederreiter. A od té doby nedali ve finále gól. Oni mají nejproduktivnějšího hráče světového šampionátu a nedají gól ve finále, ale to je 4 hodiny. 4 hodiny ve finále nedají gól. No, pak nemůžou mít titul mistra světa. Tohle je jasně největší příběh, ale další příběhy, jako je Barkov, který neodehraje v sezóně za Floridu vůbec žádný zápas a pak přijede na mistrovství světa a je de facto jednou z největších hvězd. Poté mladíci, 18-letý Stenberg ze Švédska, ale také to, co předvádí Mikael Granlund, když si vzpomenu 2011, když tam udělal Michigan v semifinále Rusům, pak přišel a sundal si helmu a já jsem myslel, že proti mě stojí 13-letý chlapeček. No tak teď po 15 letech zase předvádí parádní a on udělal Granlunda, on mu pomohl. Ale těch příběhů je tam víc, samozřejmě Norové, to bychom tady byli asi dlouho, celou čistou hru bychom mohli věnovat vlastně tomu norskému hokeji, protože Brance Knigor, když přijel ze zámoří, tak najednou vlétl do té první řady a úplně pozvedl ten norský výkon a těch příběhů je tam opravdu hodně, ale asi nejvíc nadevším budou prostě plačící Švýcaři po finále.
0: A samotní Norové, ti byli asi ve velké euforii, viď, v průběhu, v podstatě turné to gradovalo.
2: Vyskákali metr vysoko po každé výhře. Ne, opravdu to bylo to moc pěkné, ale zas mi to de facto připomnělo ty předchozí šampionáty. Dánové čtvrtí, předtím Němci, Lotyši. Je to tak, vlastně už je to taková tradice, že každý rok někdo z těch podceňovaných mimo té silné šestky tak prostě vylétne a udělá úspěch. A tím úspěchem je semifinále. Dánové loni, letos Norové, přijdou o 2gólový náskok, Kanada prostě během jedné minuty to vyrovná na 2-2 a potom bylo vidět, jak jim hrozně chybí ten Bouchard, který prostě 3-3 naprosto kraloval a když jsem to viděl ve skupině, jejich zápas, který nakonec skončil 6-5 prodloužení a to prodloužení trvalo 29 vteřin, protože na ledě byly Celebrini, Scheifele a Bouchard, takhle to udělalo klap, klap, klap a šlo to do prázdné brány. Teď 11 minut a no, nakonec Norové ten to trefil moc hezky a vlastně jim jsem to přál. Přál jsem to jim jako bronz a Švýcarům zlato, ale Finové si ho zasloužili víc.
0: To říká Petr Kadeřábek v dnešní čisté hře Martina Procházky.
3: Čistá hra Martina Procházky.
0: Spolu s Martinem Procházkou a Petrem Kadeřábkem, naším reportérem, musíme ještě zhodnotit éru Radima Rulíka, protože ta tímto světovým šampionátem skončila. Jedna citace na úvod. Všem bych vám chtěl poděkovat za spolupráci, sice jsem s vámi někdy nesouhlasil, ale to k hokeji patří. A jestli jsem byl někdy nevrlý, tak se omlouvám. To řekl Radim Rulík novinářům přímo v dějišti. Tak jaký byl Radim Rulík pohledem Petra Kadeřábka nejprve?
2: Za mě komunikativní. V některých situacích méně, ale je to prostě trenér mistrů světa. A to už mu nikdo neodpárá. Samozřejmě spíše se teď budou hodnotit ty jeho poslední dva šampionáty a bude se tvrdit, a už jsem to i zaznamenal, že vlastně na mistrovství světa v Praze by s tím týmem vyhrál jakýkoliv trenér. Já si to nemyslím. A myslím si pořád, že Radim Rulík má, samozřejmě má obrovské štěstí, když mu přijedou dva z desítky nejlepších hráčů současnosti, a to je Pastrňák a Nečas. A je úplně jedno, že by mu přijeli ostatní, tak vždy ten tým bude slabší, když nepřijedou oni, ať už jeden nebo druhý. To, že je dokázal dostat do týmu dvakrát, je také jeho zásluha. Takže já vlastně ho budu hodnotit pozitivně. Negativum je to, že ta předvedená hra a puste si zápasy v přípravě, když Radim Rulík před Prahou přišel a vedl ten národní tým. To byla nádhera se dívat na tu ofenzivní podívanou. A podívejte se na poslední zápas Čechů teď na mistrovství světa, na ten jeho poslední a tam je ten rozdíl v té předvedené hře diametrálně odlišný. Už to je teď s proměnutím Zanděur, je to bránící centr, de facto ti centři teď v posledním roce už nemají tu kreativitu, vlastně hlavně brání, hlavně pomáhají křídlům, aby se dejme tomu rozehráli a teď mluvím adresně o Davidu Tomáškovi, říká se, že nezvládl ten šampionát, za mě měl takové úkoly, že nemohl prodat to, co v něm je a co třeba ukázal v těch přípravních zápasech, kdy ta řada s Flekem Voženilkem fungovala, takže tady je další třeba výtka, ale jinak k Radimu Rulíkovi, prostě vždycky ho budu uznávat za to, že poskládal a dovedl ten tým v Praze před domácím publikem pod takovým tlakem, jakým hráči byli, že ho dokázal od nich odfiltrovat a ten tým připravil tak a nabudil na to, co se nakonec stalo, že Češi vyhráli zlato před domácím publikem. Takže za mě úspěšná éra Radima Rulíka s nějakými výtkami, které se můžou rozebírat dlouhá léta ještě, ale je to prostě trenér mistrů světa.
0: Převyšuje to zlato i další třeba čtvrtfinálová vypadnutí podle Martina Procházky. Jeden úspěch nade vše?
1: Já bych to jenom zopakoval, já se přidám tomu, co říkal Petr, jenom úplně podobný stejný názor. Možná jediné, co mu asi trochu ublížilo, nebo aspoň se to takhle i hodně zaregistroval od okolí, od fanoušků, ta posledně to rozhodnutí, že po této sezóně, že končí, že do Kladna a že vlastně už prý to nebylo z jeho strany tak na standardní přístup, než jaký prý od něho měli nebo cítili od něho tady v Praze, právě jsme získali tu zlatou medaili, ale já si to prostě úplně nemyslím, jako že by úplně Radim Rulík jako reagoval jinak. Já jsem tam možná na té střídačce to tak jako úplně nevypadlo, že tam nebyly možná nějaké emoce, ale jinak si myslím, že a to, co říkal Petr, s tím souhlasím, to je prostě, je to pořád trenér mistrů světa, takže tady asi na tom nejde vůbec nic jiného říct, než že ta jeho tříletá cesta národním tým byla úspěšná.
0: A neuškodilo mu tady, Petře, to, že přesně se vědělo dopředu, že půjde na Kladno?
2: Myslím si, že tohle byla chyba, že se to oznámilo ještě před mistrovství světa, ještě před nominací prostě. Kdyby se to oznámilo v průběhu světového šampionátu, že půjde do Kladna, tak by se asi vůbec nic neřešilo. Ano, končí mu smlouva, v pořádku. Teď se hledal, že jo, nový trenér ještě předtím, už se to rozptýlilo a myslím si, že tohle to rozhodně celému tomu realizačnímu týmu velmi uškodilo. Vemte si jenom ty úplně nesmyslné dohady třeba o Dominiku Pavlátovi a jeho nominaci. To bylo vyřešené daleko dopředu, než vůbec se mluvilo o tom, že takhle, rozhodně to bylo daleko dopředu dané, než když se zranil Patera, který měl působit jako v roli golmanské jedničky. Tam, jako, a to se vlastně vracím na začátek našeho pořadu. Myslím si, že tohle to prostě uškodilo to, že se oznámilo, že Radim Rulík končí a půjde do Kladna. To si myslím, že to oznámení mělo přijít, dneska je 2.6., mělo přijít 3.6.
0: Zdeněk Moták, tedy novým koučem, to už taky víme nějakou tu dobu. Občas byl kritizován ten jeho třinecký defenzivní styl, ale přeci jenom tou defenzivou Švýcaři se dostali teď třikrát do finále, nebo samozřejmě i ofenzivou zvládnutou, ale kdyby jsme se probránili k dalšímu titulu, asi by to nevadilo, Martine Procházko.
1: Tak když by to byl titul, tak je to asi úplně jedno, ale já si pamatuju tu dobu, když jsme tady měli finského téra
0: Kariho Jalonena
1: a obrovskou kritiku všech vlastně s tímhletím, ano, udělali jsme bronzovou medaili, tím stylem jsme bránili, ale měli jsme dvě střely proti, teď řeknu typnu, proti Dánu země dvě střely za třetinu třeba a nikomu se to moc nelíbilo, takže jako za mě určitě to není dobrá cesta, najednou teďka přemýšlím nad tím, že vem hrát nějaký velký defenzivní styl, musí tam mít kombinace toho, samozřejmě říkal si, že Švýcaři defenzivní hru, ale oni měli velmi dobrou ofenzivní hru.
0: Já jsem myslel až ve finále. Potom.
1: Jo, no. A v tom finále, ještě k tomu finále, mně přijde, že oni hráli na jedno úplně jiný hokej, že byli hrozně ustrašený. Když si představím jenom to prodloužení, tak ty Finové měli větší počet střel v tom prodloužení, byli víc, šli do toho rizika a oni kolikrát zajeli do útočného pásma, než aby ztratili kotouč, tak zase rychle utekli z něho a trval to hrozně dlouho, báli se o ten výsledek a sami si o to vlastně přišli, takže změnili ten styl, nedokázali to uhrát si právě až do toho finále, aby to zvládli.
0: Otázka je, na kom teď budovat novou reprezentaci, ty přísliby pro budoucnost, tak trochu popsal právě končící trenér Radim Rulík. Pojďme si ho poslechnout.
10: Roste generace, teď jde jenom o to, aby ty kluci stali se co nejdřív profíkama, aby využili ty možnosti, které se jim naskytnou, aby to jako nezahodili tím, že se uspokojí moc brzy. Určitě nejenom ty, co byli tady, ale i v letošní 20, i v loňský 20 jsou další hráči, který opravdu si myslím, že mají ten potenciál a opravdu jde o to, aby prostě na sobě pracovali, aby se prosadili na klubový úrovni a v ten moment si myslím, že mají otevřený dveře do národňáku.
0: Přísliby pro budoucnost, kdo tedy obstál, Chmelař, Alšer, Cibulka, Milovský, Galvas, znamená to, že teď budou jezdit na světové šampionáty dokola a dokola, nebo Zdeněk Moták stáhne trochu jinam? Petře Kadeřábku.
2: Zapomněl si ještě říct Jiřího Ticháčka.
0: Ano, ano.
2: Protože to je stejný ročník. Ale už dostal předtím šanci, nesmíme zapomínat třeba na také na obránce Špačka, který hrál i v Praze jako velmi mladý a dokonce hrál vlastně na pozici druhého beka, hrál druhou přesilovku, někdy se posunul až na tu první. Takže ti mladí hráči byli postupně zapracováni. Teď jich bylo hodně. A já už jsem to říkal, že vlastně mě nejvíce překvapil Marek Alšer a Jaroslav Chmelař. Ti byli opravdu jakoby nade všemi a zase oklikou bych se vrátil dopředu. Hrozně mě mrzí, že Jaroslav Chmelař nebyl vyzkoušený k Červenkovi se Sedlákem. Protože si myslím, že by to fungovalo, tím by se nerozpadla ta druhá řada, která byla výtečná v přípravě, to znamená Flek, Tomášek, Voženílek. A ono to bylo samozřejmě dané i tím, že se pořád hledalo nějaké místo třeba, aby se rozehrál Bilmo, aby se rozehrál Kubalík a tak dále. A tenhle ten mladý borec, ten, který se srážel u mantinelů, střílel, tlačil se do brány, hrál jednoduše, ale vlastně účelně, tak tu šanci v tom prvním útoku nedostal. Tohle si myslím, že je škoda, že jsem neviděl tuhle tu zkoušku. U Marka Alšera si myslím, že jemu nabíhal vlastně ten Ice Time. Nakonec, když se podíváte, kdo nastupoval jako první do oslabení, tak to byla dvojice Ticháček Alšer. Oni odehráli vlastně společně, dobře, Jiří Ticháček pak udělal tu chybu, která ho podle mě bude mrzet ještě hodně dlouho, kdy upadl a de facto daroval Finům ve čtvrtfinále ten první gól. Ale jinak ti mladí za mě byli opravdu výteční. Matyáš Melovský a jeho hra na buly, jeho přehled, dravost, ano, úplně super. Znovu bych to na něm stavil. Stavil bych to na Sikorovi, stavil bych to na dalších hráčích, které máme v zámoří a měli by se vracet i ti, kteří hráli třeba s Jiřím Ticháčkem nebo s Tomášem Galvasem vlastně na tom prvním bronzovém šampionátu, odkud je právě Chmelař s Alšerem a také s Melovským. Galvas tam byl také, ale ten to tam moc tehdy neodehrál. Ale vrátil bych se k těm Kulichům, Šalem a těmhletěm. Tohle jsou hráči, kteří mohou táhnout znovu vlastně ten tým. Ale jde o to, a teď se vrátím k tomu jednomu dotazu našeho posluchače, že by je měli zkoušet v Eurohockey Tour. Tyhle hráče nemůžete zkoušet v Eurohockey Tour, protože hrajou za mořem. Takže to bude pro Zdeňka Motáka velký problém, jak je vlastně dostat do té přípravy, aby si je vyzkoušel a aby je mohl hrát na tom mistrovství světa. Za mě tohle to, že tam byli tihle čtyři hráči ze zámoří, byl od Radima Rulíka výborný tah, ale velký risk.
0: Jenom doupravím, Tomáš Galvas nebyl u ty Rulíkovy první placky u dvacítky, ten jel až potom, pokud se dobře dívám, na ročník 2024 s Patrikem Augustou. Každopádně otázka na Martina Procházku. Nepřišlo možná to zapojování mladíků až trochu pozdě, že až teď bude někdo jiný sklízet plody Radima Rulíka, které on si takhle pokusil zasejít, že to přece jenom z těch pravidelně jezdících nebo více jezdících David Špaček, Jiří Ticháček z téhle silné mladé generace a až teď se ukazuje Jaroslav Milař, až teď se ukazuje Marek Alšer. Zatímco třeba na druhé straně u některých dalších reprezentací Američani ti letos přivezli v podstatě mládež.
11: No, Petr už to říkal, nemůžete brát, když prostě jsou tam v zámoří, jsou tam na těch farmách, tak nemají prostor, nemají možnost. Tady jde o to, aby možná, že se nabízelo v tom olympijském roce, kdy byla olympiáda, tak opravdu tady na těch turnajích se mohli zapojovat tady prostě někteří mladší hráči. Já myslím, že Radim Dulík je prostě zapojoval, že jo, jezdil Galvas jezdili tam další kluci, dostávali hodně prostoru a já doufám, že teďka to můžeme úplně v pohodě pokračovat. Už jsme to říkali také na začátku, že je ideální doba teďka k té obměně, i to sám Radim Dulík říkal, že těch kluci se teďka musí nějakým způsobem sami vybojovat v tom smyslu, že tu šanci dostanou, ten prostor k tomu je a já doufám, že právě Pavel Gross se Zdeňkem Motákem v této cestě bude pokračovat a určitě to bude cesta dobrým směrem, protože potřebujete to, vidíme to, jak to hrajou právě Američané, jak to hrajou Fino, jak to hrajou Slováci a další. Musíme se přidat těm dalším takovým týmům.
0: A co třeba borci, kterým je teď okolo 25 až 30 let a třeba se nedostávali úplně pravidelně do té finální nominace a hrají třeba v Evropě. Teď narážím na hráči, jako jsou Chlapík, Reichl, Lauko, Vrána, Rousek, Korítek, Radim Zohorna, Filip Zadina a podobní. Myslíš si, že i na ně se teď trochu víc posvítí tím, že se mění reprezentační vedení?
1: Je to možné, uvidíme, s jakým plánem přijdou trenéři, dělejmo tak, hned jakmile se k tomu polovinu dostanou, tak okamžitě nějaký ten plán tam bude. Myslím si, že to bude podobné, jak říkáme, že se budou snažit právě tímto hráčům této generace začít dávat více toho prostoru. Ono taky něco jiného je v té přípravě, ale pak musíte vybrat těch 22 kluků nebo 23 kluků, musíte vybrat na mistrovství světa a ten tým nějak poskládat, aby se to proměnili, musíte tam mít prostě hráče, lídry, všechno to a nemůžete najednou jenom doufat, že vám to bude hrát všichni prostě okolo 25 let, to zase taky to podle mě takhle nejde.
0: Příští šampionát se bude tedy konat v Německu, skupina B, tam budou Češi, bude se hrát v Mannheimu, Spojené státy americké, Kanada, Česko, Německo, Dánsko, Norsko, Maďarsko a Kazachstán. Martin Procházka, já si pošetřím ten tvůj názor na později, ale nebyl si úplně spokojený, když si to četl na papíře. Co Petr Kadeřábek?

0: to těžké.
1: Dokonce by se to domácí utkání mohlo hrát Česko-Německo na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Píše se o tom, že jsou takové ambice, že by ten stadion pro nějakých 60 tisíc fanoušků fotbalových tedy byl přetvořen na hokejový stadion. Tak to by se ti asi líbilo, Petře, ne?
0: No jasně, tak tam fanoušci už rozebrali trávník, protože Schalke postoupilo, že jo, takže je všechno připraveno pro ledovou plochu. No to, jasně, že by se mi to líbilo, asi ne úplně z pracovního hlediska, protože obejít zase celý fotbalový stadion je rozhodně větší dřina, než obejít tu hokejovou halu, ale 80 tisíc diváků na stadionu, proč ne? Proč ne? Myslím si, že by to bylo dobré. A myslím, že ta atmosféra Německo, Česko, no, to by bylo asi moc hezké.
1: Martin Procházka.
2: Jo, já s tím souhlasím. A byl by to pro ně zážitek, že pro všechny ty hráče, ty by měli tuhle tu možnost odehrát. Za nás tohle to vůbec dříve nebylo vůbec ani myslitelné, teď už to tak je, takže já bych jenom to potvrdil.
1: Je to typ hodně dlouho dopředu, ale podaří se Čechům vylepšit to současné čtvrtfinálové umístění, třeba zase za rok. Martine. Co říkáš, Petře?
0: Ne, tam bude hrozně záležet na tom, jakým způsobem se to pojme. Jestli se pojme mistrovství světa, alespoň jakoby základ nové generace, jako to třeba udělali teď Slováci. Ano, díky těm omluvenkám. Jinak by stejně jako jeli ti staří oblíbení borci, nebo ne oblíbení, ale ostřílení. No, uvidíme, jak to zvládne dvojice Gross-Moták a také, kdo jim bude dělat generálního manažéra, aby měli dobré kontakty v zámoří a komunikovali právě s těmi hráči, kteří jsou v AHL, protože v NHL prostě zkrátka dobře těch českých hráčů tolik není. Takže uvidíme, jakým způsobem se podaří poskládat ten tým. Jak to říkal Roman Červenka, v národním týmu mají hrát ti, kteří jsou nejlepší. Pokud mezi nimi budu, tak pojedu, to řekl ve 40 letech. Ale to je borec, který nikdy neodmítne, ale já si nejsem úplně jistý, že máme hráče, kteří by odmítali reprezentaci. Takže si myslím, že klidně může český tým třeba být medailový, ale klidně taky nemusí postoupit do čtvrtfinále. Podle toho, s jakým týmem tam pojede a v jaké bude náladě a vlastně pospolitosti ta kabina.
1: To říká Petr Kadeřábek, náš hokejový reportér, který byl celou dobu na mistrovství světa součástí týmu radiožurnálu Sport spolu s Františkem Kunou, vysílal přímo z Friburgu anebo z Curychu. Tak ti za to, Petře, ještě jednou moc děkujeme. Užij si dostatečné volno a zase brzy naslyšenou na radiožurnálu Sport.
0: Už si pro mě přišel pes, abych s ním šel ven, takže naslyšenou.
1: No a díky taky Martinu Procházkovi, kterému ale facha nekončí, protože od nového týdne v trochu jiném formátu rozhovory právě v čisté hře Martina Procházky. Díky moc.
2: Taky děkuju, naslyšenou.
1: Budeme se těšit i na váš poslech dalších pořadů radiožurnálu Sport. Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky.
4: Na Rádiu Praha.
3: Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na radiožurnálu Sport.
4: Na radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky.
3: Topíte se v reklamách.